které zná. Jdou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

mužskej svět nepochopí nikdy ženský ten báječnej mužskej svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

anebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncema, nervuse, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse, ať už horor nebo pohádku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout. A ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Vstává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jděte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost, dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

ви самі не зда. Чи хотів би і нам їть.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlhařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: beautiful things that I've got.
1: Už po třetí pořádala anketu Český slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
2: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky.

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

0: Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše.
1: Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.
2: Utich.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 zkompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stop.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desítce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je 6.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Houbaři už na Vysočině vyrážejí do lesu. Bystřice a Třebíč hostí slavnosti Brambor. Jihlavští fotbalisté zvítězili nad Bčkem pražské Slávie. Dnešek čekáme slunečný s teplotami až 24 stupňů. Hezké sobotní ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Na některých místech Vysočiny začala houbařská sezóna. Plné koše nosí lidé například na Pelhřimovsku. Horší je situace na jihu Třebíčska. Mykologové doporučují zejména vlhká údolí, zastíněná místa nebo lokality, kde se nedávno prohnaly bouřky.
2: Rostou, jsou super, jsou růžovky hodně babky, suchohřiby začínají, je to skvělý.
3: V lese mezi Kamenicí nad Lipou a Černovicemi na Pelhřimovsku potkávám paní Petru.
2: Začíná to, je to super, krásná příroda, čistý vzduch, žádný lidi zatím, takže úžasný, pojďte.
3: Podle mykologa Jaroslava Malého sice zatím není taková úroda úplně všude, situace by se ale postupně měla začít zlepšovat. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Tradiční slavnosti Brambor dnes začínají v Bystřici nad Pernštejnem. Pro veřejnost bude od 9:30 přístupný celý areál centra Eden. V Třebíči na Karlově náměstí odstartuje program Bramborobraní v 10 hodin přehlídkou folklorních souborů. Návštěvníci obou akcí se kromě bramborových pokrmů mohou těšit na farmářské trhy. Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň snížili ze 3. stupně na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou dopoledne zjišťovat vyšetřovatelé. V Bratislavě padl nový světový rekord. Estonec Jan Rose 12 hodin chodil po úzkém popruhu, nataženém mezi Bratislavským hradem a mostem SNP, takzvaném slackline. Tam a zpátky se pohyboval ve výšce 100 metrů a celkem ušel bezmála 15 kilometrů.
4: Úspěšný pokus Jana Rose skončil krátce po 7. večer na střeše bratislavského UFA, kde estonský sportovec slezl z popruhu širokého necelé 2 cm. Ta trasa vedla nad řekou a od věže k bratislavskému hradu měřila 666 metrů. Rose po celém dni balancování přiznává, že nejvíc ho bolí ruce, ale samozřejmě také nohy. Slacklineu začal Rose trénovat v 18 letech a dnes je trojnásobným mistrem světa. Jako první člověk na popruhu zvládl třeba dvojité salto vzad, nebo po něm přejít z pevninské Itálie až na Sicílii. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté FC Vysočina zdolali B tým Slávie. Na domácím stadionu Pražany porazili 3-2. Po 9 kolech je Jihlava v neúplné druholigové tabulce na 3. příčce. Další utkání odehraje 9. října opět doma proti Prostějovu. Tenista Jiří Lehečka srovnal Davis Cupové utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Menšíka s Tienem přehrál v pražské O2 aréně americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Zápas bude pokračovat dnes od 14 hodin, kdy je na programu 4 hra.
1: Počasí.
0: V Telči je teď 9 stupňů, v Dukovanech nebo Svratouchu 11. Dnes se zpočátku mohou v údolích vyskytovat lokální mlhy. Přes den očekáváme převážně skoro jasno nebo polojasno, jenom občas oblačno. Teploty vyšplhají na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Provoz je na silnicích Vysočiny minimální, nehody nejsou hlášené, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré sobotní ráno, krátce po 5. hodině přeje od mikrofonu Petr Janáček. Jsme rádi, že i dnes vstáváte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Máme sobotu 19. září. Jaké významné události nebo slavné osobnosti jsou spojené s dnešním datem, to si prozradíme už za chvilku v našem pravidelném kalendáriu. Do té doby pro lepší probouzení zpívá Michal David.
1: Dobré ráno s Petrem Janáčkem.

0: To byl Radek Tomáš a písnička Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Já vám přeji dobré a pohodové sobotní ráno na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Věřím, že jste do nového dne vykročili pravou nohou. A než se pustíme do dalších písniček, dáme si tradiční pohled do minulosti. Co se v tento den stalo, kdo slaví a jaké historické momenty se ke dnešku pojí, to všechno vám prozradí dnešní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Etsy.
3: Etsy gehört uns. Punkt.
2: O unikátní objev se ihned strhla tahanice mezi Rakouskem a Itálií. Komu že bude patřit?
4: Ocie nostre basta.
2: Dokonce se přeměřovaly hranice a o 92,5 metru vyhrála Itálie. Etsy tudíž spočívá v Bolzánu. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
5: Thanks be to God.
2: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
6: Now gone from us.
2: Po 10 dnech státního smutku. A před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví a vám všem hezkou sobotu.
7: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krátce po čtvrt na šest je s vámi vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Přejeme dobré sobotní ráno.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Ráno nám sice v údolích může trochu zahalit lokální mlha, ale ta se postupně rozpustí. Přes den pak počítejte s převážně skoro jasným nebo polojasným nebem, i když občas se nějaká oblačnost objeví. Teploměry ale ukážou skvělá čísla. Odpolední teploty vyšplhají na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Dva pokusy o zápis do České knihy rekordů se odehrají tento víkend. Jestli chcete vědět, kde a jaké, počkejte si hned po písničce skupiny Poutníci.

0: Havlíčkův Brod dnes slaví 770 let od první zmínky a oslavy jsou velké. To nejhlavnější se odehraje v parku Budoucnost. Šermíři, souboje, tance i pištci a průvod všech našich králů odsud vyrazí na Havlíčkovo náměstí. Odpoledne se odtud také přihlásí náš reportér. V podvečer se na náměstí přesunou všichni na koncert kapel, mimo jiné Poletíme nebo No Name. A máme pro vás i další pozvánky.
1: Krásné ráno. Dnes to bude žít v Třešti na Jihlavsku. Dopoledne začíná na náměstí jednorožnění, tedy sousedské grilování s buřinkovým vařením. To bude soutěž. A k ní zahraje dechovka Telčské Zušky a další kapely. Ve 4 odpoledne vyráží průvod z náměstí až do cihelny. Francouzští kejklíři, klauniáda, obří kolo, spousta her, flašinety, divadla, ohnivá show a večer tančírna se Zatrest bandem a kapelou China Blue. V Mokřadech na Pístově bude stříkat bahno do všech stran na největší offroad akci v Česku. Dnes až do 6 do večera, zítra do 3. Závody terénních aut a autovraků. Pobaví se i děti ve šlapacích autíčkách. Pod názvem Jožin z bažin budou auta skákat do tůně a komu nevadí být od bahna, může se přidat k rekordu o nejvíc zabahněných lidí v České republice. To není jediný rekord tohoto víkendu. Pokud máte doma bígla, možná ho budete chtít vzít na největší setkání psů tohoto plemene do Karasína. Pod rozhlednou se koná už 8. megasraz bíglů pod hlavičkou nadačního fondu Bíglové sobě. Kdo chce přispět k překonání rekordu v počtu bíglů na jednom místě pod záštitou agentury Dobrý den z Pelhřimova, přiveze i toho svého. Také neděle bude patřit roztomilým mláďatům. Na Chaloupkách, v Kněžicích i v Zašovicích se koná ovčí den a křest mláďat, tedy letošních jehňátek. Návštěvníci uvidí stříhání i krmení ovcí, vyberou jim jména, ochutnají výrobky z ovčího mléka a vyzkouší si, jak se mléko získává na simulátoru dojení. Festival Varhaní Vysočina zítra pokračuje v kostele svatého Petra a Pavla v Bobrové od 5 hodin, kdy vystoupí brněnská varhanice Hana Bartošová. Pohodový víkend přeje Dáša Kubíková.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina. Chci dělat.

0: Dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina, tohle byl legendární Smoky a je čas na zprávy, do studia s nimi dorazil Karel Pěška.
1: Je půl šesté.

0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Registrační úřady musí do dneška zapsat všechny kandidáty do říjnových voleb. U některých kandidátek nebo jednotlivých kandidátů se totiž mohlo stát, že je úřady odmítly kvůli chybám nebo nedostatkům. Takové případy můžou přezkoumat soudy a rozhodnout o jejich dodatečném zapsání. Po dnešku tak bude moci ministerstvo vnitra začít tisknout volební lístky. Pamětní desku padlým hasičům z druhé světové války dnes odhalí v Humpolci. Pietní akt začne dopoledne o 9:30. Plastika bude na budově hasičské stanice. Součástí programu je předání ocenění zasloužilým hasičům a žehnání nové cisterny. Lidé v Jizerských horách si dnes připomínají 110 let od ničivého protržení přehrady na Bílé Desné. Hra se protrhla necelý rok po dokončení 18. září 1916. Přes 60 lidí tehdy v údolí pod ní přišlo o život, další stovky ztratili domov. Připomínka začne v 10 hodin přímo na protržené přehradě. V Rusku druhým dnem pokračují volby do státní dumy. Jsou první od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Navzdory protestům Kyjeva v nich poprvé hlasují lidé na Ruskem obsazených ukrajinských územích. Favoritem je prokremelská strana Jednotné Rusko. Volby potrvají až do zítřejšího večera a téměř kompletní výsledky budou známé v pondělí. Hokejisté Kladna ve druhém kole extraligy zvítězili nad Spartou 3-2 po nájezdech. Třinec porazil Kometu Brno 6-5, Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení, Litvínov podlehl Pardubicím 1-3, Mladá Boleslav Karlovým Varům 1-4 a Hradec Králové Českým Budějovicím 0-2. V Třebíči nebo Černovicích je teď 8 stupňů, v Přibyslavi 10. Dnes se zpočátku mohou v údolích vyskytovat lokální mlhy. Přes den očekáváme převážně skoro jasno nebo polojasno, jenom občas oblačno. Teploty vyšplhají na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz je na silnicích Vysočiny slabý, nejsou hlášené žádné nehody, také na D1 je klid, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hezké ráno, krátce po 6:30, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Hostem pátečního dobrého dopoledne byla fitness trenérka a učitelka tělocviku na střední umělecko-průmyslové škole Dita Florianová. Lidie Jakubičková se jí také ptala, jak jsou na tom děti s pohybem a jak je motivovat k tomu, aby měli sport rády. Připomenutí už za chvíli. A teď Eláni a Zalu byl se chlapec.
0: Dobré ráno s Petrem Janáčkem.

0: Přesně za 5 minut bude 6:45. Dobré sobotní ráno přejeme. Jak dostat děti od obrazovek k pohybu a jak v nich probudit radost ze cvičení? Na tuhle a spoustu jiných otázek se v pátečním vysílání ptala Lidie Jakubičková své hostky, fitness trenérky a učitelky tělocviku Dity Florianové.
1: Jak jako učitelka tělocviku vůbec vnímáš pohyb, tělesnou aktivitu u dětí? Hýbou se dostatečně nebo se jim moc nechce?
2: Tak já si myslím, že je to dítě od dítěte. Některé je vidět už opravdu, když přijdou do tělocvičně, že pohyb je naplňuje, že je opravdu baví. Je to i tím možná, že to pochází všechno z rodiny, jak to dítě motivujeme, jak třeba i to dítě vidí, že sportuje rodič, tak se k tomu zapojí. Takže to už vidíme většinou při příchodu do té tělocvičny. A myslím si, že i když dobře motivuje a vede tělocvikář, tak vždycky se z nich dá něco dostat a aby odcházeli vlastně z těch hodin s úsměvem na tváři a ne, že je to jakoby nebaví. Najednou řekneme, no mamko, taťko, mě to prostě nebaví, tohle není ono, tak pojďme zkusit něco jiného, pojďme to trošku jakoby zlepšit a vymyslet něco jiného a to dítě to určitě chytne. Dřív nebo později určitě jo, zvlášť třeba, když má okolo sebe i dobrý kolektiv nebo najde si v tom oboru nebo v tom sportu nějakýho kamaráda.
0: Další část rozhovoru s Ditou Florianovou uslyšíte dnes po 11. hodině v sestřihu toho nejlepšího z dobrého dopoledne. Tam se také rozvíte, jak skládá písničky Petr Nať a poznáte hasičky, které vyhrály mistrovství republiky v hasičském sportu.
3: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: V rámci dobrého sobotního rána Českého rozhlasu Vysočina zaspíval Michael Jackson. Hodiny ukazují 6:15.
1: Počasí.
0: A jaký šatník dnes zvolit? Ráno to chce ještě lehkou bundu nebo svetr, protože v údolích nás mohou potkat lokální mlhy a chladnější vzduch. Během dne ale půjde vrchní vrstva dolů, čeká nás převážně skoro jasno až polojasno, občas sice proběhne nějaký ten mrak, ale sluníčko dostane dost prostoru. A teploty ty vyletí na parádních 21 až 24 stupňů. Přejeme hezké vstávání, za chvíli s písničkou Ivety Bartošové a hned po ní dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, ve které vám Martin Písařík představí nejrychleji rostoucí dřevinu.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bychom to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Přístupní památky pro veřejnost zdarma. Havlíčkův Brod slaví 770 let. Jihlavští fotbalisté na domácím hřišti zdolali rezervu Slávie. Dnešek čekáme slunečný s teplotami až 24 stupňů. Hezké sobotní ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Některé památky v Telči a Třebíči dnes můžou lidé navštívit zdarma. Při příležitosti Dnu evropského dědictví jim to umožní i jejich správci. Kromě klasických prohlídek jsou připravené mimořádné výstavy nebo koncerty. Jednotlivé památky otevřou v 9 hodin a přístupné budou do 17 hodin.
2: V Telči budou přístupné městská galerie, kostel a věž svatého ducha a jezuitská kolej. Prohlídky v Třebíči zase nabídnou městská věž, vodojem Kostelíček, větrný mlýn, bazilika nebo zadní synagoga. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Výročí 770 let od první písemné zmínky si dnes připomíná Havlíčkův Brod. Oslavy začnou v parku Budoucnost v 9 hodin. O hodinu později se koná pobožnost v kostele Na nebevzetí Panny Marie. Odpoledne městem projdou dva historické průvody a celý den zakončí koncert na Havlíčkově náměstí. Při příležitosti oslav budou otevřené i památky, které jsou jindy veřejnosti nepřístupné. Na mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí také britští akrobaté Red Arrows.
3: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin.
4: Potvrdil návrat špičkové britské akrobatické skupiny po roce znova do Mošnova Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor Dnů NATO. Poprvé bude k vidění nový přepravní letoun C-390 v českých barvách a lákadlem je taky německý bojový letoun Tornado.
3: Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel.
4: Nejnovější techniku, včetně radarů nebo třeba munice, ukáže i česká armáda a vojáci z řady dalších zemí. Až do neděle je připravených 18 hodin program ve vzduchu i na zemi. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal, že žádný jejich protivník si tam nebude moci vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu.
5: Sport.
0: Fotbalisté Jihlavy ve druhé lize porazili Slávii Praha B 3-2. Po 9 kolech jim v neúplné tabulce patří třetí příčka.
6: První branku jihlavských dal v 18. minutě teprve 19-letý Senegalec Sambu. O 3 minuty později se trefil Mokrovič. Poslední gól domácích pak přidal v 56. minutě Belgičan Omotoje. V závěru zápasu ale zvládli Pražané snížit po brankách Sedergrena a Šivaly. Další utkání čeká Jihlavu 9. října doma proti Prostějovu. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: Jiří Lehečka srovnal stav tenisového Davis Cupového utkání v Praze mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menšíka s Tienem přehrál Lehečka americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Dnes ve 14 hodin začne souboj deblistů.
1: Počasí.
0: Třebíči nebo Černovicích je teď 8 stupňů, Přibyslav hlásí 10. Dnes se zpočátku mohou v údolích vyskytovat lokální mlhy. Přes den očekáváme převážně skoro jasno nebo polojasno, jenom občas oblačno. Teploty vyšplhají na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Havlíčkově Brodě musíte počítat s uzavírkami na Havlíčkově náměstí a také v okolních ulicích v centru města. Důvodem je podání městských oslav. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Po 6. hodině vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, odkud přejeme dobré a pohodové sobotní ráno. Probouzet nás bude už za okamžik skupina Olympic a zaspívá i Helena Vondráčková. To je hudební nabídka pro vás k rannímu kafíčku. A také nabídneme naši řidičskou abecedu, ve které vám až do konce září každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.
1: Dobré ráno s Petrem Janáčkem.

0: Dobré sobotní ráno, tohle byla kapela Olympic, Dej mi být své lásky v rámci Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Pojďme si společně zopakovat dopravní značky a pravidla, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu konkrétní situaci ze silnic, ve které řidiči velmi často chybují. Dnes se podíváme do vzduchu. Řekneme si totiž, jak policie při dopravních kontrolách využívá drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A v osvěžování dopravních pravidel budeme pokračovat i zítra. Povíme si totiž, jak je to vlastně s jízdou v levém pruhu, když jedete sníženou rychlostí a jaké chyby se v tomhle směru na silnicích dělají vůbec nejčastěji.

0: Ladíte a posloucháte Český rozhlas Vysočina. Máme 2 minuty po 6:45. Hezké ráno.
1: Počasí.
0: Pojďme si prozradit, jaké počasí nás dneska čeká. Ráno se v údolích mohou objevit lokální mlhy, ale během dne se obloha vyjasní na skoro jasno až polojasno. Teploty půjdou nahoru a naměříme příjemných 21 až 24 stupňů Celsia. Bližší a podrobnější předpověď počasí nabídneme přibližně za půl hodinky, kdy budeme volat do Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Ještě předtím ale spousta písniček, za chvíli třeba jedna od Davida Dalea a také vyrazíme na houby. Růžovky, suchořípky i praváky. V některých částech Vysočiny si teď lidé nosí z lesů opravdu plné koše hub. Ne všude a je ale houbařská situace tak příznivá. Kde zaručeně rostou, se dozvíte už za chvíli v reportáži.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: být na blízku.
1: Houbaři se konečně dočkali. Po abnormálně suchém létě lesy zalily srážky a z podrostů začínají vykukovat houby. Zatím sice nerostou úplně všude, ale například na Pelhřimovsku už lidé nosí domů plné košíky.
2: Rostou, jsou super, jsou růžovky hodně babky, suchohřiby začínají, je to skvělý.
3: V lese mezi Kamenicí nad Lipou a Černovicemi na Pelhřimovsku potkávám paní Petru, která teď opět přisedla k zemi, odřezává nádherného modráka.
2: Začíná to, je to super, krásná příroda, čistý vzduch, žádný lidi zatím, takže úžasný, pojďte.
3: Máte tak zhruba půl košíku, jak to trvalo dlouho?
2: Já nevím, půl hoďky tady jsme.
3: O kousek dál je pán, ten asi taky už má nazbíráno.
2: Jo, to je manžel.
4: My jsme z Jihlavy a sem jsme jeli na doporučení. Takže ale vyplatilo se to, vzali jsme si z práce volno, takže jako krásný den. Já nevím, co s tím budeme dělat doma, až to očistíme všechno.
3: Já se teď vracím zpátky k silnici, ke svému autu. Zatím jsem ušel asi 40 metrů a opravdu jsem zahlédl jen tak letmo asi 6, 7, 8 hub. Zdaleka ne všude jsou to ale takové žně. Jinde je třeba úroda daleko skromnější, anebo není vůbec žádná. Jak mi prozradil mykolog Jaroslav Malý.
5: Musíte do velkých údolí, musíte prostě na místa, kde je to zastíněný a kde je třeba mech, který udrží trošku vody. Takže prostě pořád ty houby nerostou tak, jak by měly. Jo, lepší to je, co mám zprávy, jak je to lepší. Třeba v Jizerských horách na některých místech nebo v Krušných horách, ale jsou místa, kde ty houby vůbec nejsou.
3: S houbami je to horší například na jihu Třebíčska.
5: Já totiž mám teď výstavu hub tady v Jebnici a tady máme přes 120 druhů, což jsem vlastně přivezl sám. A všechno to bylo z Písecka a z Táborska, ale jsou tam taky místa, kde vůbec nic není.
3: Pro všechny houbaře má ale mykolog dobrou zprávu. Už brzy by mohly začít růst úplně všude. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Černovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i strumolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžete se podívat? Jestli nahlédnou. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým pírem.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: Přejeme dobré sobotní ráno, přiblížila se 6:30 a to je čas na zprávy. Připravil je pro nás Karel Pěška.
7: Je 6:30.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Tradiční slavnosti brambor dnes začínají v Bystřici nad Pernštejnem. Pro veřejnost bude od 9:30 přístupný celý areál centra Eden. V Třebíči na Karlově náměstí odstartuje program Bramborobraní v 10 hodin přehlídkou folklorních souborů. Návštěvníci obou akcí se kromě bramborových pokrmů mohou těšit na farmářské trhy. Ode dneška si veřejnost může prohlížet korunovační klenoty. Doteď je mohly vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále Pražského hradu budou koruna, jablko a žezlo vystavené každý den od 9 do 7.

0: 17 hodin, a to do 28. září. Letos je příchozí můžou vidět jako součást výstavy o rodu Habsburku. Před 85 lety se Židé v protektorátu Čechy a Morava museli poprvé připnout na oblečení žlutou hvězdu. Tato povinnost byla součástí omezení a nařízení, která postupně židovské obyvatelstvo vytlačovala z profesního a hospodářského života. Současně pokračovala kampaň v tisku a rozhlasu. Viditelné označení museli mít Židé na všech územích ovládaných Třetí říší. V horském středisku Bukovel na západě Ukrajiny pokračuje summit tzv. Karpatské osmičky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na jeho začátku oznámil podpis dohod o investicích do obranných podniků a infrastruktury v přepočtu za více než 24 miliard korun. Kromě obranné spolupráce chce prohloubit přeshraniční hospodářskou spolupráci. Třídenní summit skončí zítra. Motocyklista Filip Salač vyhrál trénink na Velkou cenu Rakouska. Ve třídě Moto2 porazil druhého Španěla Ortolu o 97 tisícin sekundy. Salač zároveň prošel do druhé části dnešní kvalifikace. Velká cena Rakouska je na programu zítra. Ve Velkém Meziříčí je právě 6 stupňů, v Humpolci 9, Náměšť nad Oslavou hlásí 12. Dnes nás čeká skoro jasno nebo polojasno, občas přibude oblačnosti, zejména odpoledne a později večer. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Nehody teď ze silnic Vysočiny nejsou hlášené a také po dálnici D1 projedete bez vážných dopravních komplikací. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Horečka, zimnice, celková slabost a zarudnutí většinou v oblasti bérce na noze. To jsou typické příznaky nemoci jménem růže. Dobře na ní zabírá léčba penicilinem, nemoc se ale nesmí podcenit. Stav pacienta se totiž může rychle zhoršit. Více se dozvíte za chvíli, teď už Ilona Čáková, když zbývá pár slov. Přejeme hezkou sobotu.
1: Dobré ráno s Petrem Janáčkem.

0: Má něco s jedním pánem zpíval Václav Neckář v rámci Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina 8 minut po půl sedmé. Skoro 4000 pacientů onemocněli podle dat Státního zdravotního ústavu od začátku roku růží. Tohle nepříjemné infekční kožní onemocnění se léčí pomocí antibiotik. Nesmí se ale podcenit, může totiž vyústit i v otravu organismu. Stav pacientů se navíc může měnit i velmi rychle.
1: Problémy začínaly náhlou slabostí, která se změnila v silnou horečku, zimnici.
2: Popisuje 67-letý Michal Kadlec. Do několika hodin od prvních příznaků se mu růže v podobě velkého zarudnutí objevila také na noze.
1: Úplně poprvé, když se mi to stalo, mě dokonce odvezla rychlá.
2: Protože se mu nemoc už několikrát vrátila, chodí dnes na kliniku infekčních nemocí a cestovní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze na pravidelné injekce penicilinu s dlouhodobým uvolňováním. Podobných pacientů tu mají více, popisuje zdravotní sestra Miroslava Jenderková.
3: Bývá to zpočátku po 14 dnech, když dobře reagují, nemají nějaké komplikace, tak se prodlužuje třeba i na 3 až 4 týdny. Někdo chodí 3 měsíce, někdo chodí půl roku, ale jsou tady i pacienti, kteří neustále by měli ataky a je zajišťujeme dlouhodobě tím penicilinem.
4: Po tu dobu, co ti pacienti vlastně dostávají ten depotní penicilin, tak mají snížené riziko té recidivy a jakmile se to ukončí, tak pak se zase to riziko může vrátit.
2: Upozorňuje přednosta kliniky Milan Trojánek, se kterým se ještě vydáváme na lůžkové oddělení. S růží na noze tu leží 88-letý Jiří.
5: Včera mi to červenalo úplně, tak jsem říkal, tak radši půjdu k doktorovi. No.
2: Pan Jiří má na ruce kanilu, takže dostává teda antibiotickou léčbu.
4: Tím, jak to způsobuje nejčastěji pyogenní streptokok, který je dobře citlivý na penicilín, tak můžeme dávat úzkospektrovou terapii právě penicilínem, která je dobře snášená a i u našeho pacienta tam žádné komplikace té terapie nejsou.
2: Ne každý pacient s růží, ale musí skončit v nemocnici. Mnohdy stačí jen ambulantní léčba.
4: K té infekci dochází tak, že vlastně při drobném poranění nebo případně, když ten pacient má třeba plísňové postižení kůže nebo nechtu, tak dojde k průniku té bakterie a pak se vlastně rozšíří v oblasti toho podkoží.
2: Přestože u většiny pacientů doprovází nemoc horečka nebo zimnice, nemusí tomu tak být vždy. Právě u starších lidí a při opakovaných infekcích můžou podle lékařů celkové příznaky chybět a nemoc se projeví jen zarudlou kůží. Z fakultní nemocnice Motol a Homolka, Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, jsme rádi, že se právě s námi probouzíte do soboty s datem 19. září. Jaká bude, co se počasí týče? To budeme zjišťovat přímo u odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.
1: Počasí.
0: Na telefonu už je meteorolog Ondřej Brambus, já přeji krásné sobotní ráno, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Zatím se probouzíme do vcelku chladného rána. Jaké jsou ty aktuální teploty na Vysočině?
2: Ano, je to tak, máme poměrně chladno, podobné teploty jako i včera ráno. Ty teploty se pohybují většinou od 10 do 5 stupňů Celsia. Je to poměrně větší rozptyl, protože je to takový ten inverzní charakter. V údolích máme teploty právě kolem 5-6 stupňů, naopak na kopcích, kde trošku pofukuje, tak jsou teploty kolem 10 stupňů. Jinak k tomu máme málo oblačnosti, úplně jasno tedy není, nasouvá se taková jemná, vysoká oblačnost, takže většinou skoro jasno, počasí beze srážek a vítr je jenom slabý, proměnlivý.
0: Jak na tom bude zbytek dne? Můžeme se těšit na sluníčko a teplejší počasí?
2: Ano, bude převažovat slunečné počasí, úplně jasno nebude ani během dne, ale bude skoro jasno nebo polojasno, takže počasí beze srážek. Jen chvílemi bude oblačnosti více, zejména během odpoledních hodin nebo pak později večer, kdy se ta vysoká oblačnost bude nasouvat trochu více a bude trošku mohutnět, ale celkově tedy slunečno beze srážek. Ještě máme v některých údolích mlhy, ale je jich relativně málo a ty se budou během těch nejbližších chvil rozpouštět. Teploty 21 až 24 stupně Celsia a vítr bude foukat ze západních směrů do 20 km za hodinu.
0: Říká meteorolog Ondřej Brambus z Českého hydrometeorologického ústavu. Ondřej, díky za informace o počasí. Přejeme hezkou sobotu a naslyšenou.
2: Děkuji vám také, naslyšenou.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Děda vzpomíná, když jsem byl malej, dala mi máma 20 a poslala mě do obchodu. No, přinesl jsem 2 chleby, 2 mlíka, balíček bonbonu, čokoládu, 10 vajíček, 3 másla, koblihu, litr rumu a ještě mi zbylo na kolotoč. No, ale dnes už to není možný. Oni tam mají tolik těch blbejch kamer.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu. Český rozhlas Vysočina.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Pístově začínají mezinárodní závody terénních aut. Na jemnickou výstavu HUB museli přivést exponáty z jižních Čech. Fotbalisté FC Vysočina porazili B tým pražské Slávie. Dnes bude převážně slunečno a teploměr ukáže až 24 stupňů. Vysíláme zprávy. Dobré sobotní ráno přeje Karol Pěška. Dvoudenní mezinárodní závody terénních aut dnes začínají v Jihlavě Pístově. Tradiční akce Pístovské mokřady, která zároveň pomáhá zachovat v lokalitě unikátní biotop se vzácnými a chráněnými živočichy, startuje už po 14. Pro letošek organizátoři připravili i bahenní rally, doplňuje hlavní pořadatel Tomáš Kratochvíl.
3: Velká nákladní auta, dvě šestikolové Tatrovky, jedna čtyřkolová IFA. Ta auta odstartují a fakt jako rychlostí budou projíždět ty největší tůně, takže i Jožinem z Bažin. To znamená, bude řev motoru, bude prostě cákat bahno a bude prostě ten adrenalin.
1: Akce bude pokračovat na stejném místě také zítra. Tradiční výstava HUB dnes končí v Jemnici. Na tamním zámku ji lidé můžou navštívit ještě od 9 do 17 hodin. Organizátoři ale měli letos potíže s obstaráváním exponátů. Ačkoliv na mnoha místech Vysočiny už houby začaly růst, na jihu Třebíčska je stále velké sucho. Nakonec je z jižních Čech přivezl mykolog Jaroslav Malý.
4: Tady máme přes 120 druhů, což jsem vlastně přivezl sám. A všechno to bylo z Písecka a z Táborska, ale jsou tam taky místa, kde vůbec nic není. Musíte do velkých údolí, musíte prostě na místa, kde je to zastíněný.
1: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň snížili ze 3. stupně na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou dopoledne zjišťovat vyšetřovatelé. V Mnichově v poledne začnou světově proslulé pivní slavnosti Oktoberfest. Potrvají do začátku října a pořadatelé počítají s více než 6 miliony návštěvníků. Na přísná bezpečnostní opatření bude dohlížet přes 600 německých i zahraničních policistů. Slavnosti oficiálně zahájí mnichovský primátor naražením sudu. Za tuplák piva si oproti loňsku lidé připlatí. Vyjde v přepočtu na 387 korun.
2: Sport.
1: Jihlavští fotbalisté na domácím hřišti porazili B tým pražské Slávie 3-2. Brankami se o to postarali Sambou, Markovič a Omotoje. Po 9 kolech je Vysočina v neúplné druholigové tabulce na 3. místě. Čeští tenisté hrají v Praze v Davis Cupové kvalifikaci s Američany 1-1 na utkání. Menšík nejprve podlehl Tienovi 2-6 a 4-6, Lehečka pak porazil americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Jiří Lehečka si po výhře pochvaloval, jakým způsobem těžkým zápasem prošel.
5: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
1: Utkání Česko-Spojené státy dnes pokračuje 4 hrou. Začne ve 14 hodin, pak se budou hrát zbylé 2 dvouhry. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa.
2: Počasí.
1: Ve Velkém Meziříčí je právě 6 stupňů, v Humpolci 9, na Měště nad Oslavou hlásí 12. Dnes nás čeká skoro jasno nebo polojasno, občas přibude oblačnosti, zejména odpoledne a později večer. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Provoz je na silnicích Vysočiny klidný, ani D1 nehlásí žádné vážné komplikace, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přejeme pohodové vstávání a dobré sobotní ráno. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina vás krátce po 7. hodině zdraví Petr Janáček. Každý den v roce má svůj vlastní příběh a 19. září rozhodně není výjimkou. Co zásadního se v tento zářijový den událo a které osobnosti dnes oslavují svá výročí, to všechno vám prozradí naše dnešní kalendárium. Hned po písničkách Michala Tučného a Věry Špinarové.
0: Dobré ráno s Petrem Janáčkem. Já.

0: Dospívala Věra Špinarová písničku Stůj. Dobré sobotní ráno všem, co mají jako víkendového společníka vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Ať už právě vstáváte, pijete ranní kávu nebo jste třeba v práci, jsme moc rádi, že začínáte nový den právě s námi. Pojďme se v tuto chvíli podívat, čím vším je výjimečné dnešní datum. Otevřeme historické kroniky i staré kalendáře a připomeneme si zajímavosti, které se k dnešnímu dni vážou. Je tu ranní kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes 100. výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tůře v Edstalských Alpách před 35 lety, v roce 1991. Dostala jméno Etsy.
3: Etsy gehört uns. Punkt.
2: O unikátní objev se ihned strhla tahanice mezi Rakouskem a Itálií. Komuže bude patřit?
4: Ocie nostre basta.
2: Dokonce se přeměřovaly hranice a o 92,5 metru vyhrála Itálie. Etsy tudíž spočívá v Bolzánu. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
5: Thanks be to God.
2: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
6: Now gone from us.
2: Po 10 dnech státního smutku.
7: Lidičky,
2: a před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.
8: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 3 minuty po čtvrté na 8 přejeme dobré sobotní ráno. Posloucháte Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: Pojďme se podívat na oblohu. Dnes nás čeká převážně skoro jasno nebo polojasno. Jen občas přibude oblačnost, a to zejména odpoledne a později večer. Teploty se ale stále drží velmi příjemnou laťku a během dne vystoupí na 21 až 24 stupňů. A teď jedna zvídavá otázka. Chytáte se ještě za knoflík pro štěstí, když na ulici uvidíte kominíka? V těchto dnech je můžete potkávat čím dál tím častěji, protože se nezadržitelně blíží nová topná sezóna. S jedním z nich se přímo na kontrolu komína vydala i naše reportérka a už za malou chvíli se v její reportáži dozvíme, proč jsou vlastně pravidelné kontroly tak důležité.
2: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme
4: písně
3: se.
4: Na cestu.
3: Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevření tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
2: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
5: Spolíháme se na mobil, kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete, vlastně bezmyšlenkovitě sjíždíme novinky, zprávy. Potom taky se málo hýbeme, málo pijeme. Tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost. A já už nebudu spolupracovat, co si myslíš?
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: K výškám zpívala Olga Lounová a my u výšek vlastně zůstaneme. Kominíci se teď nezastaví. Brzy totiž začne topná sezóna a lidé si je objednávají na kontroly. Tu musí majitelé nechat provést ze zákona minimálně jednou za rok.
1: Dobrý den.
2: Pojďte dál.
1: Můžu v botech?
2: Můžete, to víte, že jo, do sklepa se chodí v botech, ale pozor, není to ještě dodělaný všechno se opravuje.
1: To nebojte, to v rozhlase nejde vidět.
3: Bohuslava Nedvědová si komínníka Davida Šreka zve do svého domu v Jihlavě na kontrolu komína už několikátým rokem.
4: Máme tady čistit komín.
2: Jo.
4: Zkontroluj, jestli průchodnej.
2: Asi jo, snad jo. Nahoru nalezu, že bych spadla.
1: Tou štětkou nějak pročistíte?
4: Jo, to vezmu až nahoru, vyčistím průchodnost. Dáme kouřovod.
2: Komína, je to přivřen.
1: A každý rok touhletou dobou se to nechává
2: určitě, vždycky před zimou takhle, aby to bylo... Aby to bylo průchozí všechno a před topnou sezónou, ano, přesně tak, takhle, takže jako je to v pohodě, jako já jsem spokojená, takhle, jako klid na duši aspoň bude. Že to není dobrý takhle, zase když to člověk nechává na poslední chvíli a takovýhle, jo, potom není čas třeba, že jo, a takovýhle, zase komínice nemají čas a takovýhle, ale jo, s Dankem se vždycky domluvíme, věď Danku.
4: No, docela se tam dělá asi komplní před tím topnou sezónou. To je, máte třeba 10 lidí denně, plus ještě vložkování, jo. To už je mazec. Nejhorší, když to proběhne buď v rádiu, anebo v televizi, tak druhý den to je telefon. Máte půl dne, aby je vybitej, protože každý volá, že to najednou potřebuje.
1: Omlouvám se vám.
4: Ne, to je v pohodě.
3: I z 2mm vrstvy sazí může v komíně vzniknout požár nebo může i prasknout. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme hezké ráno, přiblížila se 7:30 a před námi další ranní zprávy s Karlem Běžkou.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Pamětní desku padlým hasičům z druhé světové války dnes odhalí v Humpolci. Pietní akt začne dopoledne o 9:30. Plastika bude na budově hasičské stanice. Součástí programu je předání ocenění zasloužilým hasičům a žehnání nové cisterny. Dnes je poslední den, kdy můžou registrační úřady zapsat sporné kandidáty do voleb. Pokud totiž uskupení pošlou kandidátky s chybami nebo nedostatky, úřady je můžou vyřadit. Dodatečné zapsání je možné jen poté, co případ přezkoumá soud. Volby do obecních zastupitelstev a do senátu se budou konat 9. a 10. října. Lidé v Jizerských horách si dnes připomínají 110 let od ničivého protržení přehrady na Bílé Desné. Hráz se protrhla necelý rok po dokončení 18. září 1916. Přes 60 lidí tehdy v údolí pod ní přišlo o život, další stovky ztratili domov. Připomínka začne v 10 hodin přímo na protržené přehradě. V Rusku druhým dnem pokračují volby do státní dumy. Jsou první od začátku invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Navzdory protestům Kyjeva v nich poprvé hlasují lidé na ruskem obsazených ukrajinských územích. Favoritem je prokremelská strana.

0: jednotné Rusko. Volby potrvají až do zítřejšího večera a téměř kompletní výsledky budou známé v pondělí. Třinec vyhrál i druhý duel v novém ročníku hokejové extraligy. Na svém ledě zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Kladno porazilo Spartu 3-2 po nájezdech, Hradec Králové prohrál s Českými Budějovicemi 0-2, Litvínov s Pardubicemi 1-3, Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4 a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení. V Jihlavě je právě 5 stupňů, v počátkách 7, Dukovany hlásí 10. Dnes nás čeká skoro jasno nebo polojasno, občas přibude oblačnosti, zejména odpoledne a později večer. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Žďársku se stala nehoda na hlavním tahu číslo 37, kousek od obce Ořechov. Střetla se tam dvě osobní auta, teď probíhá vyšetřování nehody. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Přejeme dobré sobotní ráno i po půl osmé. Za chvíli nás čeká pořad Region rekordů a kuriozit s Miroslavem Markem. A řeč bude o nejdelší vzdálenosti ujeté za 24 hodin na motorce. Podrobnosti za pár minut v našem vysílání. Tomáš Linka nebo Hana Zagorová s Petrem Reskem. To je hudební nabídka k vašemu lepšímu vstávání.

0: Region rekordů a kuriozit.
1: Nejdelší vzdálenost ujetá za 24 hodin na motorce. Jiří Kadle z Chotěboře dokázal v průběhu 24 hodin na motocyklu značky Kadjiva Navigator ujet vzdálenost 2302 kilometry. Svou non-stop jízdu, kterou započal ve Vystrkově u Humpolce a ukončil v Průhonicích, uskutečnil ve dnech 25. a 26. července. A to za běžného silničního provozu po německých, polských a českých dálnicích či rychlostních silnicích. Za celou cestu bylo spotřebováno 176 litrů benzínu. Rekordman tedy musel celkem 10krát tankovat. Dlužno podotknout, že motocykl neměl kromě běžných doplňků, jakými jsou kufry, padací rámy, přídavné světlomety a vyhřívané rukojeti, žádné jiné úpravy, jež by ovlivňovaly jízdní vlastnosti. Prostě sériovka. Během jízdy trvající 23 hodin a 56 minut rekordman, který jel naprosto sám, tedy bez spolujezdce a bez doprovodného vozidla, pouze pod vzdáleným dohledem komisařů z pelřimovské agentury Dobrý den, s motorkou nastoupal 3032 výškových metrů. Průměrná spotřeba byla 7,65 litru na 100 kilometrů. Průměrná rychlost činila 96,18 km v hodině a nejvyšší dosažená rychlost 172 km za hodinu. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: počasí.
1: Start do nového dne je ještě chladnější. Havlíčkův Brod hlásí 9 stupňů. Třebíče o stupínek výš a rovných 10 stupňů naměřili také ve Sprotouchu. Odpoledne už ale bude o poznání teplejší, bude skoro jasno nebo polojasno. Přechodně sice občas přibude oblačnosti, hlavně odpoledne k večeru, ale maxima vystoupí na parádních 21 až 24 stupňů Celsia. Tolik počasí a za chvíli v našem vysílání dostanou prostor naše oblíbené makovičky, se kterými se dnes vydáme do vesmíru.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Lešek Semelka zpíval v rámci Dobrého rána Českého rozhlasu Vysočina. Jsi prostě nejlepší. Může být ještě někde jinde ve vesmíru život? Zeptáme se na to našich makoviček.
1: Makovičky. Žijí lidé i někde jinde ve vesmíru?
2: Můžou tam být. Ten kyšvík taky nějaký zvířata nepotřebujou školu.
3: Kosmonauti, protože ty mají raketu a můžou odletit někam třeba do vesmíru a tam se kouhnou do jiný planety a oni mají takový zvláštní brnění.
4: Ve vesmíru žijí i mimozemšťany.
1: Jak takový mimozemšťan může vypadat?
4: Vypadá jako hvězda a je zelený.
5: Má jedno oko.
6: Ten mimozemšťan vypadá trošku jako člověk, akorát, že může mít víš oči, může mít třeba 3, 5.
1: Mimozemšťan nepotřebuje kyslík?
3: Nepotřebuje, protože on se ve vesmíru narodil a jeho maminka s tatínkem nepotřebují kyslík, ani to miminko, který se právě narodilo, můžou tam prostě dýchat.
4: Může existovat i mimozemšťan, který navštívil všechny země koule.
7: Ve vesmíru můžou žít i maťani.
1: Makovičky. Dobré ráno s Petrem Janáčkem.

0: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
1: Říkají Markétko, zpívej si Markétko, slz plný džbán, už to vstej.
0: Písničky, které nestárnou.
2: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Písničky, které nestárnou.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Teď stavím reaktor tlačítkem HO1 a uvidíte, jaká je zvuková kulisa po rychlém stavení reaktoru.
2: S vedoucím útvaru simulátory Zbyňkem Mahelem jsme v jaderné elektrárně Dukovany u trenažeru, opravdu obrovského, zabírá celou místnost. Je vlastně takovou věrnou kopií elektrárenského velína, kde se neustále cvičí zdejší pracovníci. Z Dukovan Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: A už vlastně jsme v plné sklizni.
4: Provází mě skladem plným bedínek s červenými plody.
5: Berunky jsou zde, klasika je zde.
4: Z Kožichovic, Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
6: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofjeva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
7: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: V parku Budoucnost za hodinu začnou Havlíčkobrodské městské slavnosti. Do památek v Třebíči a Telči se můžou zájemci podívat zdarma. Jihlavští fotbalisté zvítězili nad Bčkem pražské Slávie. Dnes bude převážně slunečno a teploměr ukáže až 24 stupňů. Vysíláme zprávy. Dobré sobotní ráno přeje Karol Pěška. Výročí 770 let od první písemné zmínky se dnes připomíná Havlíčkův Brod. Oslavy začnou v parku Budoucnost v 9 hodin. O hodinu později se koná pobožnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Odpoledne městem projdou dva historické průvody a celý den zakončí koncert na Havlíčkově náměstí. Při příležitosti oslav budou otevřené i památky, které jsou jindy veřejnosti nepřístupné. Některé památky dnes můžou lidé navštívit zdarma také v Telči a Třebíči. Při příležitosti Dnů evropského dědictví jim to umožní jejich správci. Kromě klasických prohlídek jsou připravené mimořádné výstavy nebo koncerty. Jednotlivé památky otevřou v 9 hodin a přístupné budou do 17 hodin.
8: V Telči budou přístupné městská galerie, kostel a věž svatého ducha a jezuitská kolej. Prohlídky v Třebíči zase nabídnou městská věž, Bodujem kostelíček, Větrný mlýn, bazilika nebo zadní synagoga. Vít Holoubek, Český rozhlas.
7: Šéf Bílého domu Donald Trump oznámil konec americko-dánského sporu ohledně Grónska. Na svou sociální síť napsal, že podle dohody se s dvěma severskými zeměmi budou Američané na ostrově kontrolovat své bezpečnostní zájmy. Trump upřesnil, že Spojené státy v Grónsku posílí vojenskou přítomnost. Dodal, že žádný jejich protivník si tam nebude moci vybudovat vojenskou základnu bez amerického souhlasu. V Bratislavě padl nový světový rekord. Estonec Jan Rose 12 hodin chodil po úzkém popruhu, nataženém mezi Bratislavským hradem a mostem SNP, takzvaném Slackline. Tam a zpátky se pohyboval ve výšce 100 metrů a celkem ušel bezmála 15 kilometrů.
9: Úspěšný pokus Jana Rose skončil krátce po 7. večer na střeše bratislavského UFA, kde estonský sportovec slezl z popruhu širokého necelé 2 cm. Ta trasa vedla nad řekou a od věže k bratislavskému hradu měřila 666 metrů. Rose po celém dni balancování přiznává, že nejvíc ho bolí ruce, ale samozřejmě také nohy. Slacklineu začal Rose trénovat v 18 letech a dnes je trojnásobným mistrem světa. Jako první člověk na popruhu zvládl třeba dvojité salto vzad, nebo po něm přejít z pevninské Itálie až na Sicílii. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Sport.
7: Fotbalisté Jihlavy ve druhé lize porazili Slavii Praha B 3-2. Po 9 kolech jim v neúplné tabulce patří třetí příčka.
9: První branku Jihlavských dal v 18. minutě teprve 19-letý Senegalec Sambu. O 3 minuty později se trefil Mokrovič. Poslední gol domácích pak přidal v 56. minutě Belgičan Omotoje. V závěru zápasu ale zvládli Pražané snížit po brankách Sedergrena a Šivaly. Další utkání čeká Jihlavu 9. října doma proti Prostějovu. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
7: Vítězství 3-2 si připsali baseballisté Třebíče ve večerním utkání proti Arrows Ostrava. Proti stejnému soupeři nastoupí Třebíč Nuclears také dnes. Pro tým to bude zároveň poslední domácí zápas letošní sezóny, ve které Třebíč udržela extraligovou příslušnost. Duel začne v areálu na Hvězdě ve 13 hodin.
0: Počasí.
7: V Jihlavě je právě 5 stupňů, v počátkách 7, Dukova nehlásí 10. Dnes nás čeká skoro jasno nebo polojasno, občas přibude oblačnosti, zejména to bude odpoledne a později večer. Teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: Na Žďársku buďte opatrní na hlavním tahu číslo 37 na výjezdu z Ořechova na Křižanov. Odklízejí tam střed dvou osobních vozidel. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Posloucháte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 8. hodině vám pěkné vstávání přeje od mikrofonu Petr Janáček. Co kdyby se Havlíčkův Brod jmenoval jinak? A byla vůbec v historii jiná tak významná osobnost, která by mohla dát městu jméno? Jednu adeptku vám představíme za chvíli v rozhlasovém sloupku. A teď už písničky, které nestárnou, zaspívá Marek Ztracený nebo Dalibor Janda.
0: Dobré ráno s Petrem Janáčkem.

0: V Havlíčkově Brodě mají dnes velkou slávu. Už za hodinu tam startují oslavy 770 let od první písemné zmínky o městě. A tak dnešní rozhlasový sloupek věnuje Markéta Hejkalová právě městu Havlíčkův Brod, konkrétně jedné z tamních významných osobností.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Cherchez la femme, hledejte ženu, říká známé francouzské rčení. Někdy je to poněkud obehrané klišé, ale v případě Havlíčkova Brodu a jeho gymnázia platí stoprocentně. Kateřina Barbora Kobzinová, která v našem městě žila v letech 1673 až 1730, neměla zrovna lehký život. V mládí ji nejlepší kamarádka přebrala milého. Pak se sice vdala za hodného muže, starostu Tomáše Kobzinu, ale neměli děti. Proto poskytla domov mladíkovi, jemuž zemřeli rodiče. Ten studoval v Praze a jednou, když se odtamtud v zimě vracel na Vánoce do Brodu, se nachladil a umřel. Kateřina Barbora zůstala na světě sama. Ale místo, aby se propadla do smutku, zahořkla a zanevřela na svět, věnovala značnou částku peněz na založení gymnázia, aby už mladí lidé nemuseli jezdit studovat jinam. Místo nářku na osud bojovala proti smutku aktivitou. Smutek možná nezmizel, ale vzniklo něco hodně užitečného. Gymnázium, které do Brodu přineslo vzdělanost a kde pak studovalo mnoho slavných lidí. Za všechny jmenuju hudebního skladatele Bedřicha Smetanu a jazykovědce Josefa Dobrovského. Studoval tam i spisovatel Josef Jahoda, syn Anny Kasalové Jahodové, která příběh o založení gymnázia a další brodské pověsky na začátku 20. století napsala. Nechci ubírat zásluhy odvážnému novináři Karlu Havlíčkovi Borovskému, ale myslím, že Brod by se měl jmenovat spíš po paní Kobzinové než po něm. Udělala toho pro město víc. I když Brod Kateřiny Barbory Kobzinové, BKBK, to už by byl opravdu krkolomný název a při jeho psaní by chybovali nejen školáci, ale i hodně nás dospělých.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: Dvě minuty po čtvrté na devět dospívali na Českém rozhlase Vysočina kapela Roxette.
1: Počasí.
0: Jaký bude dnešní den z pohledu počasí? Tak na většině území zavládne skoro jasno až polojasno. Občas sice mraků přibyde, a to hlavně odpoledne a k večeru, ale odpolední maxima se dostanou na parádních 21 až 24 stupňů Celsia. Ideální počasí třeba na procházku do lesa, zvlášť když růžovky, suchořípky i praváky teď rostou jako po dešti. V některých částech Vysočiny si lidé nosí domů plné košíky, i když houbařské štěstí zatím nepřeje úplně všem lokalitám. Kde teď přesně rostou nejvíc, vám prozradíme v reportáži už za pár minut.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Říkalo se jim králíčci, Kaninchen. Tak je nazvali spoluvězenkyně, které se snažily zmírnit jejich krutý úděl. Figurují tak i v protokolech norimberského procesu. Na jejich osudu se podepsali němečtí lékaři, profesoři i zdravotní sestry. A také jeden z katů českého národa, Reinhard Heydrich. Jejich příběh uslyšíte v sobotním dílu.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Na Českém rozhlase Vysočina dospíval Valdemar Matuška 9 minut před 8:30. Hubaři na Vysočině se konečně dočkali. Po abnormálně suchém létě totiž lesy konečně zalil déšť a z podrostu už začínají vykukovat první kloboučky. Sice to zatím není tak, že byste o houby zakopávali na každém kroku a všude, ale třeba na Pelhřimovsku už si lidé nosí domů doslova plné koše.
1: Rostou, jsou super, jsou růžovky hodně babky, suchohřiby začínají, je to skvělý.
2: V lese mezi Kamenicí nad Lipou a Černovicemi na Pelhřimovsku potkávám paní Petru, která teď opět přisedla k zemi, odřezává nádherného modráka.
1: Začíná to, je to super, krásná příroda, čistý vzduch, žádný lidi zatím, takže úžasný, pojďte.
2: Máte tak zhruba půl košíku, jak to trvalo dlouho?
1: Jo, nevím, půl hoďky tady jsme.
2: O kousek dále pán, ten asi taky už má nazbíráno.
1: Jo, to je manžel.
3: My jsme z Jihlavy a sem jsme jeli na doporučení. Takže, ale vyplatilo se to, vzali jsme si z práce volno, takže jako krásný den. Já nevím, co s tím budeme dělat doma, až to očistíme všechno.
2: Já se teď vracím zpátky k silnici, ke svému autu, zatím jsem ušel asi 40 metrů a opravdu jsem zahlédl jen tak letmo asi 6, 7, 8 hub. Zdaleka ne všude jsou to ale takové žně, jinde je třeba úroda daleko skromnější, anebo není vůbec žádná, jak mi prozradil mykolog Jaroslav Malý.
4: Musíte do velkých údolí, musíte prostě na místa, kde je to zastíněný a kde je třeba mech, který udrží trošku vody. Takže prostě pořád ty houby nerostou tak, jak by měly. Jo, lepší to je, co mám zprávy, jak je to lepší. Třeba v Jizerských horách na některých místech, nebo v Krušných horách, ale jsou místa, kde ty houby vůbec nejsou.
2: S houbami je to horší, například na jihu Třebíčska.
4: Já totiž mám teď výstavu hub tady v Jebnici a tady máme přes 120 druhů, což jsem vlastně přivezl sám. A všechno to bylo z Písecka a z Táborska, ale jsou tam taky místa, kde vůbec nic není.
2: Pro všechny houbaře má ale mykolog dobrou zprávu. Už brzy by mohly začít růst úplně všude. Milan Soldán, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Černovicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Bystřice nad Pernštejnem hostí tradiční slavnosti brambor. Už za půl hodiny se veřejnosti otevře celý areál centra Eden. V Třebíči v 10 hodin odstartuje na Karlově náměstí program bramborobraní, a to přehlídkou folklorních souborů. Návštěvníci obou akcí se kromě bramborových pokrmů mohou těšit na farmářské trhy. Ode dneška si veřejnost může prohlížet korunovační klenoty. Doteď je mohly vidět jen školní výpravy. Ve Vladislavském sále Pražského hradu budou koruna, jablko a žezlo, vystavené každý den od 9 do 17 hodin, a to do 28. září. Letos je příchozí můžou vidět jako součást výstavy o rodu Habsburků. Před 85 lety museli začít Židé na územích ovládaných Třetí říší nosit viditelné označení. Podle nařízení říšského ministra vnitra to byla na oblečení připnutá žlutá šesticípá hvězda s nápisem Jude. Za nedodržení hrozila pokuta, ale i několik týdnů ve vězení. Nařízení bylo součástí celé řady perzekucí, které nakonec vedly k tomu, že byli Židé deportovaní do get a zabíjení v koncentračních táborech. V horském středisku Bukovel na západě Ukrajiny pokračuje summit takzvané Karpatské osmičky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na jeho začátku oznámil podpis dohod o investicích do obranných podniků a infrastruktury v přepočtu za více než 24 miliard korun. Kromě obranné spolupráce chce prohloubit přeshraniční hospodářskou spolupráci. Třídenní summit skončí zítra. Motocyklista Filip Salač vyhrál trénink na Velkou cenu Rakouska. Ve třídě Moto 2 porazil druhého Španěla Ortolu o 97 tisíc sekundy. Salač zároveň prošel do druhé části dnešní kvalifikace. Velká cena Rakouska je na programu zítra. V Havlíčkově Brodě je teď 8 stupňů, v Moravských Budějovicích 10, náměšť

0: oslavou hlásí 14. Dnes můžeme čekat skoro jasno nebo polojasno, především odpoledne a později večer chvílemi oblačno. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči v Třešti musí počítat s uzavírkami v ulicích Revoluční a 5. května. Důvodem je konání kulturní akce Jednorožné rožnění. Obousměrná objízdná trasa je na místě vyznačená šťastnou cestou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pokračuje dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina. Za chvilku nás už čeká dnešní vydání pořadu Bejvávalo s Miroslavem Markem. Na téma bolesti zad. Jak je to dnes a jak to bývalo v minulosti, to se dozvíme za pár minut. Hned po další muzice budou Depeše Marty Kubišové a teď zpěvák Petr Muk zpívá Láska, ta nebezpečná věc. Hezké ráno.
1: Dobré ráno s Petrem Janáčkem.

0: Krásná písnička Depeše od Marty Kubišové na Českém rozhlase Vysočina 9 minut po půl deváté. A před námi pořád bejvávalo, ve kterém se dnes podíváme na neduch, který zná z vlastní zkušenosti snad každý z nás, na bolest zad. Zatímco dnes ji vnímáme jako typickou civilizační chorobu ze sedavého zaměstnání a nedostatku pohybu, dřív byla důsledkem těžké a náročné práce. Jaké babské rady tehdy zabírali? Podrobnosti přidá Miroslav Marek.
1: Bejvávalo.
2: Je to mizérie, když člověka bolej záda.
3: No zvlášť, když se tak, jako to bejvalo touhle dobou, musí dělat. Práce na poli, ta nikdy nepočkala.
2: Vidíte, dneska se tomu říká civilizační choroba nebo nemoc způsobená sedavým zaměstnáním. Prostě v 21. století bolej záda kde koho, ale není to z námahy. Naopak, je to i z nedostatku pohybu. Kdysi na vsi mívali naši předkové toho pohybu habaděj.
3: Ale kde koho z nich taky záda boleli. Prostě nic se nesmí přehánět. A práce bejvala tenkrát těžká, ruční. A to bejval na záda pořádnej zápřah. Ono jen tahat ty pytle s bramborama.
2: Nebo s obilím.
3: Jenže ještě k tomu se obojí muselo nejdřív vypěstovat a sklidit. No třeba ty brambory, ty jsme chodili ze země vykopávat motikou.
2: Ježiš, taky na záda dobrý. Když si představím na poli ty dlouhý brázdy.
3: No my jsme mývali políčko menší, ale i tak. Když tatínka v Ožních nebo jindá ty záda vzali, když měl, jak se tehdy říkávalo, housera, chodila k nám bába kořenářka.
2: A co radila?
3: No, lecos.
2: Třeba křenovou placku, ne?
3: No, taky, ale když jsme mluvili o těch bramborách, tak i těma se dalo od toho bolení odpomoct.
2: Tak jsem s tím, jak na to?
3: No, úplně slyším, jak mamince říkávala. Uvař pěkně do měka v pořádným hrnci, tak 4-5 kila brambor i se šlupkama. Potom to rozmačkej a naplň tím obyčejný povlak na polštář. Pan táta, ať si lehne na postel hlavou dolů.
2: Prostě na břicho?
3: No, a pak mu je potřeba ten pytel brambor dát na záda. A koukej, aby byl co nejvíc horkej, co jen hospodář vydrží. A nemyslí, vydrží to hodně. On bude sice syčet a hejkat, že to pálí, ale to je dobře. Je potřeba ho přinutit, aby to vydržel. Když si zvykne, hoď přes něj silnou deku a ať leží, než brambory vychladnou.
2: A tohle jako zabralo, jo?
3: No skoro vždycky. Ta horkost totiž uvolnila ty napnutý svaly a celýho člověka to taky pořádně prokrví. Pravda, někdy se to muselo párkrát zopakovat.
1: Bejvávalo. Dobré ráno s Petrem Janáčkem.

0: Ladíte a posloucháte Český rozhlas Vysočina. Přejeme krásné, dobré sobotní ráno, přesně ve 8:45.
1: Počasí.
0: A jestli plánujete nějaký výlet na dnešek a hledáte na internetu předpověď počasí, abyste věděli, jak se na cestu obléknout, tak už nemusíte. Tu nejpřesnější předpověď pro nás bude mít meteoroložka Jitka Kučerová, která je na telefonu. Já vám přeji hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Do studia mi teď krásně svítí sluníčko, tak jaká je ta momentální situace u nás na Vysočině?
2: Na obloze je sice hodně oblačnosti, ale ona je právě často průsvitná, takže přes ní sluníčko nemá problém svítit, čili teď spíše působí počasí takovým polojasným dojmem, byť správně meteorologicky by třeba někde bylo i oblačno nebo dokonce skoro zataženo. Teploty jsou stále ještě hlavně v údolních polohách nízké, kolem 6-7 stupňů, směrem na kopce nebo i do těch nižších poloh, takových těch teplejších, se teplota zvedá až ke 13 stupňům. A vítr teď fouká jenom slabý, směry jsou proměnlivé.
0: A jaký bude zbytek dnešního dne?
2: Dnešek by měl být v podstatě takový slunečnější den, očekáváme převažující polojasno, jenom chvílemi může být až oblačno a navíc ta oblačnost bude asi teď v těch ranních a dopoledních hodinách a potom znovu později odpoledne i průsvitná, takže opravdu takové slunečnější počasí. Teploty téměř letní 21 až 24 stupňů a vítr by měl postupně foukat mírný, směry bude mít západní.
0: Ty nejčerstvější informace o počasí pro nás měla meteoroložka Jitka Kučerová. Jitko, děkuji vám, zdravím do Brna, přeji hezký zbytek soboty, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Neděle budou písně na cestu. Rozloučíme se, zamáváme kytarou a jak píšeme i posledním refrénem. A právě jsme otevřený tím, že poskytneme pódium návštěvníkům, kteří, že jsme poznali i loni, že prostě mezi nimi je spoustu skvělých muzikantů a zpěváků.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Spolíháme se na mobil, kolikrát za den vezmete mobil do ruky, jen tak proskrolujete, zkouknete, vlastně bezmyšlenkovitě sjíždíme novinky, zprávy, potom taky se málo hýbeme, málo pijeme, tohle všechno nám pak mozek pěkně jako nasčítá a řekne a dost a já už nebudu spolupracovat, co si myslíš?
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Havlíčkův Brod dnes slaví 770 let od první písemné zmínky a oslavy jsou velké. To nejhlavnější se odehrává v parku Budoucnost. Šermíři, souboje, tance i pištci a průvod všech našich králů odsud vyrazí na Havlíčkovo náměstí. Odpoledne se odtud také přihlásí náš reportér. No a v podvečer se na náměstí přesunou všechny na koncert kapel, mimo jiné Poletíme nebo No Name. A máme pro vás i další pozvánky.
1: Krásné ráno. Dnes to bude žít v Třešti na Jihlavsku. Dopoledne začíná na náměstí jednorožnění, tedy sousedské grilování s buřinkovým vařením. To bude soutěž. A k ní zahraje dechovka Telčské Zušky a další kapely. Ve 4 odpoledne vyráží průvod ze náměstí až do Cihelny. Francouzští kejklíři, klauniáda, obří kolo, spousta her, flašinety, divadla, ohnivá show a večer tančírna se Zatrest Bandem a kapelou China Blue. V Mokřadech na Pístově bude stříkat bahno do všech stran na největší offroad akci v Česku. Dnes až do 6 do večera, zítra do 3. Závody terénních aut a autovraků. Pobaví se i děti ve šlapacích autíčkách. Pod názvem Jožin z Bažin budou auta skákat do tůně a komu nevadí být od bahna, může se přidat k rekordu o nejvíc zabahněných lidí v České republice. To není jediný rekord tohoto víkendu. Pokud máte doma bígla, možná ho budete chtít vzít na největší setkání psů tohoto plemene do Karasína. Pod rozhlednou se koná už 8. megasraz bíglů pod hlavičkou nadačního fondu Bíglové sobě. Kdo chce přispět k překonání rekordu v počtu bíglů na jednom místě pod záštitou agentury Dobrý den z Pelhřimova, přiveze i toho svého. Také neděle bude patřit roztomilým mláďatům. Na Chaloupkách, v Kněžicích i v Zašovicích se koná ovčí den a křest mláďat, tedy letošních jehňátek. Návštěvníci uvidí stříhání i krmení ovcí, vyberou jim jména, ochutnají výrobky z ovčího mléka a vyzkouší si, jak se mléko získává na simulátoru dojení. Festival Varhaní Vysočina zítra pokračuje v kostele svatého Petra a Pavla v Bobrové od 5 hodin, kdy vystoupí brněnská varhanice Hana Bartošová. Pohodový víkend přeje Dáša Kubíková.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Houbaři už na Vysočině vyrážejí do lesu. Hasiče padlé za druhé světové války připomene v Humpolci pamětní deska. Jihlavští fotbalisté na domácím hřišti zdolali rezervu Slávie. Dnes bude svítit slunce, teploty až 24 stupňů. Máme pro vás zprávy, pěknou sobotu přeje Karol Pěška. Na některých místech Vysočiny začala houbařská sezóna. Plné koše nosí lidé například na Pelhřimovsku. Horší je situace na jihu Třebíčska. Mykologové doporučují zejména vlhká údolí, zastíněná místa nebo lokality, kde se nedávno prohnaly bouřky.
2: Rostou, jsou super, jsou růžovky hodně babky, suchohřiby začínají, je to skvělý.
3: V lese mezi Kamenicí nad Lipou a Černovicemi na Pelhřimovsku potkávám paní Petru.
2: Začíná to, je to super, krásná příroda, čistý vzduch, žádný lidi zatím, takže úžasný, pojďte.
3: Podle mykologa Jaroslava Malého sice zatím není taková úroda úplně všude, situace by se ale postupně měla začít zlepšovat. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: V Humpolci dnes odhalí pamětní desku padlým hasičům z druhé světové války. Plastika se nachází na budově hasičské zbrojnice. Pětní akt začne už za půl hodiny. Součástí celého programu je předání ocenění zasloužilým hasičům a žehnání nové cisterny. Registrační úřady musí do dneška zapsat všechny kandidáty do říjnových voleb. U některých kandidátek nebo jednotlivých kandidátů se totiž mohlo stát, že je úřady odmítly kvůli chybám nebo nedostatkům. Takové případy můžou přezkoumat soudy a rozhodnout o jejich dodatečném zapsání. Po dnešku tak bude moci ministerstvo vnitra začít tisknout volební lístky. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu se budou konat 9. a 10. října. Na mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí také britští akrobaté Red Arrows.
4: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin.
5: Potvrdil návrat špičkové britské akrobatické skupiny po roce znova do Mošnova Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor dnů NATO. Poprvé bude k vidění nový přepravní letoun C-390 v českých barvách a lákadlem je taky německý bojový letoun Tornado.
4: Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel.
5: Nejnovější techniku, včetně radarů nebo třeba munice, ukáže i česká armáda a vojáci z řady dalších zemí. Až do neděle je připravených 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté FC Vysočina zdolali B tým Slávie. Na domácím stadionu Pražany porazili 3-2. Po 9 kolech je Jihlava v neúplné druholigové tabulce na 3. příčce. Další utkání odehraje 9. října opět doma proti Prostějovu. Tenista Jiří Lehečka srovnal Davis Cupové utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Menšíka s Tienem přehrál v pražské O2 aréně americkou jedničku Sheltona 2x6-4. Zápas bude pokračovat dnes od 14 hodin, kdy je na programu 4 hra.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě je teď 8 stupňů, ve Svratouchu 10, náměště nad Oslavou hlásí 14. Dnes můžeme čekat skoro jasno nebo polojasno, především odpoledne a později večer chvílemi oblačno. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 mezi 159. a 178. kilometrem ve směru na Brno projíždějí cestáři a provádějí údržbu. Buďte tam opatrní, nehody teď nejsou hlášené. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valdštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naši pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert, natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako v ostatních krajích, v jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední všude najdeme nástroje barokní, romantické a všude je co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhaní festival, že jsem vybral několik nástrojů, které jsem chtěl zapojit do koncertního provozu.
1: Jenže varhany jsou nástroj, který doprovází liturgii.
2: Ideální způsob, jak využít varhany, je používat je při liturgii. Na mnoha místech ale se liturgie žádná nekoná, a nebo se tam koná, ale zase tam nemají třeba vůbec varhaníka. A nebo tam by měli i varhaníka a liturgie se koná, ale varhany mají tak v strašném stavu, že se na ně nedá hrát. Ve všech těchto ohledech se ta situace dá napravit a jednou z těch cest je i to, že se na ty varhany upozorní, že jsou tady a že potřebují naši péči a že potřebují zachránit.
1: Podařilo se zachránit některé nástroje za těch 20 let konání festivalu?
2: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj být sami.
1: Můžete být konkrétní?
2: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný, a na dalších místech ty sbírky probíhají, někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat, a má to dopad na ten varhaní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
2: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled. Ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
2: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let. A skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 jí bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní Charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření Svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl běžmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jene, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to jsem si vybral, když jsem byl běžmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatý Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha a Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte Jan to Jan teď?
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup, je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je

0: Tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek, Náchoda. Dál a dál je dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. Prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
0: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle ty sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
0: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
0: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno. Mm-hmm. To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
0: Krásný místo, Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
0: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
0: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
0: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival Paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová.
1: Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moct čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí Legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává, prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. Tu připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu, nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů, takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barbory.
2: Doufám, že se má u tebe dobře.
1: A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
3: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
4: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Neboli ho odevzdáváme pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
3: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
5: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám nějakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
3: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
6: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
7: Já se jmenuji Marek Běťák, já jsem se postaral o tu kamennou část toho pomníku.
3: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
6: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
3: A jak jste na tom vy?
7: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
3: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
6: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
3: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
8: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné. Rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebe menší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlava hostí závody terénních aut pístovské Mokřady. Jaroměřice nad Rokytnou mají nový poetický automat na kliku. Fotbalisté FC Vysočina porazili B tým pražské Slávie. Dnes bude svítit slunce, teploty až 24 stupňů. Máme pro vás zprávy, pěknou sobotu přeje Karel Pěška. Dvoudenní mezinárodní závody terénních aut dnes začínají v Jihlavě Pístově. Tradiční akce pístovské Mokřady, která zároveň pomáhá zachovat v lokalitě unikátní biotop se vzácnými a chráněnými živočichy, startuje už po 14. Pro letošek organizátoři připravili i bahenní rally, doplňuje hlavní pořadatel Tomáš Kratochvíl.
2: Velká nákladní auta, dvě šestikolové Tatrovky, jedna čtyřkolová IFA, ta auta odstartují a fakt jako rychlostí budou projíždět ty největší tůně, takže i jožinem z bažin. To znamená, bude řev motoru, bude prostě cákat bahno a bude prostě ten adrenalin.
0: Akce bude pokračovat na stejném místě také zítra. Nový poeziomat začne dnes od 14 hodin fungovat v Jaroměřicích nad Rokytnou. Plechová trubka na kliku stojí před přístavbou u základní školy. Po zatočení ručním ovladačem si lidé můžou poslechnout básně spojené s tímto místem a jeho osobnostmi. Součástí slavnostního zprovoznění automatu bude vystoupení místního pěveckého sboru. Hasiči od večera zasahují u požáru průmyslové haly v Rynholci na Rakovnicku. Kolem půlnoci se podařilo dostat plameny pod kontrolu a proto přes noc snížili stupeň poplachu ze třetího na základní. Halu na zpracování plastů teď hlídají termokamery a jednotky hledají skrytá ohniska. Hořet začala pravděpodobně drtička odpadu, ze které se požár rozšířil. Škoda může dosáhnout až 400 milionů korun. Příčinou budou zjišťovat i policisté, uvedla mluvčí hasičů Tereza Sýkora Flígerová.
3: Během dopoledních hodin bude ta hala kompletně vyklizená a to je vlastně potřeba potom pro další vyšetřování pro vyšetřovatele a spolu ve spolupráci s policií a ve spolupráci s experty z Technického ústavu požární ochrany v Praze, tak budou pátrat po té přesné příčině a budou sbírat další poznatky.
0: Do Mnichova přijíždějí fanoušci piva, začíná další ročník Oktoberfestu. Světově proslulé pivní slavnosti potrvají do začátku října. Pořadatelé počítají s více než 6 miliony návštěvníků. Za tuplák piva si oproti loňsku připlatí, vyjde v přepočtu až na 387 korun.
4: 191. ročník začne už tradičně v poledne, kdy první sud pomocí dřevěné paličky narazí mnichovský primátor. Ten současný Dominik Krause přitom ještě před pár lety Oktoberfest hlasitě kritizoval. Nazval ho největší otevřenou drogovou scénou na světě. Později upřesnil, že šlo o nadsázku. Na festivalu panují i letos přísná bezpečnostní opatření. Na jejich dodržování dohlížejí stovky policistů. Josefína Báčová a Jana Stuláková, Český rozhlas. Sport.
0: Jihlavští fotbalisté na domácím hřišti porazili B tým pražské Slávie 3-2. Brankami se o to postarali Sambou, Mokrovič a Omotoje. Po 9 kolech je Vysočina v neúplné druholigové tabulce na 3. místě. Třinec vyhrál i druhý duel v novém ročníku hokejové extraligy. Na svém ledě zvítězil nad Kometou Brno 6-5. Kladno porazilo Spartu 3-2 po nájezdech. Hradec Králové prohrál s Českými Budějovicemi 0-2. Litvínov s Pardubicemi 1-3. Mladá Boleslav s Karlovými Vary 1-4 a Olomouc zdolala Plzeň 3-2 v prodloužení. Počasí. V Přiběslavi nebo Telči je teď 13 stupňů, v Dukovanech 15. Dnes můžeme čekat skoro jasno nebo polojasno, především odpoledne a později večer chvílemi oblačno. Teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku pozor na hlavní silnici číslo 19 na okraji obce Leskovice. Odklízejí tam havárii, při které se střetla dvě osobní auta. V Havlíčkově Brodě jsou dnes a zítra uzavírky na Havlíčkově náměstí a v okolí. Důvodem je pořádání městských oslav. Do dnešní 14. hodiny jsou také uzavírky v ulici Plovárenská na Kalinově nábřeží, na cyklostezce za kulturním domem Ostrov, v ulicích Pobřežní a Bělohradská. Je to kvůli konání sportovní akce Havlíčkobrodský půlmaraton. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá. Kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů? A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Vstává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a ona tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v

0: průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
1: Jste takový včelař, pohodář.
0: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
1: Takže i úly jsou vaše práce?
0: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
1: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
0: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
1: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
0: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
1: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
0: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
1: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
0: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
1: Jak se vybere klidná včela?
0: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
1: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
0: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
1: Čím izolujete?
0: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
1: Co je to ta přírodní izolace?
0: Konopí.
1: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
0: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
1: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
0: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
1: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
0: To je moje krédo.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, ne, budeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru. Něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pražský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidátky do voleb. Na jemnickou výstavu HUP museli přivést exponáty z jižních Čech. Fotbalisté Jihlavy vyhráli doma nad Béčkem Slávie. Čekejte převážně slunečno a teploty až 24 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Dnes je poslední den, kdy můžou registrační úřady zapsat sporné kandidáty do voleb. Pokud totiž uskupení pošlou kandidátky s chybami nebo nedostatky, úřady je můžou vyřadit. Dodatečné zapsání je možné jen poté, co případ přezkoumá soud. Volby do obecních zastupitelstev a do senátu se budou konat 9. a 10. října. Tradiční výstava HUP dnes končí v Jemnici. Na tamním zámku ji lidé můžou navštívit ještě do 17 hodin. Organizátoři ale měli letos potíže s obstaráváním exponátů. Ačkoliv na mnoha místech Vysočiny už houby růst začaly, na jihu Třebíčska je stále velké sucho. Nakonec z jižních Čech přivezl mykolog Jaroslav Malý.
2: Tady máme přes 120 druhů, což jsem vlastně přivezl sám. A všechno to bylo z Písecka a z Táborska, ale jsou tam taky místa, kde vůbec nic není. Musíte do vlhkých údolí, musíte prostě na místa, kde je to zastíněný.
0: Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech je už mohli vidět školní skupiny.
3: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
4: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od nástupu Habsburků na trůn.
3: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
4: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady Býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně na lehko.
3: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Polsko kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny a uvedlo do pohotovosti protivzdušnou obranu. Informovala o tom na platformě X polská armáda. Označila to za preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti polského nebe. Varšava od začátku rusko-ukrajinské války zaznamenala několik případů narušení svého vzdušného prostoru.
1: Sport.
0: Jihlavští fotbalisté ve druhé lize zdolali B tým Slavie Praha 3-2. Po 9 kolech je FC Vysočina v neúplné tabulce na 3. pozici.
5: První branku Jihlavských dal v 18. minutě teprve 19-letý Senegalec Sambu. O 3 minuty později se trefil Mokrovič. Poslední gól domácích pak přidal v 56. minutě Belgičan Omotoje. V závěru zápasu ale zvládli Pražané snížit po brankách Sedergrena a Šivaly. Další utkání čeká Jihlavu 9. října doma proti Prostějovu. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: Vítězství 3-2 si přepsali baseballisté Třebíče ve večerním utkání proti Eros Ostrava. Proti stejnému soupeři nastoupí Třebíč Nuclears také dnes. Pro tým to bude zároveň poslední domácí zápas letošní sezony, ve které Třebíč udržela extraligovou příslušnost. Duel začne v areálu na Hvězdě ve 13 hodin.
1: Počasí.
0: V Třebíči nebo Vatíně je právě 16 stupňů, v Humpolci a Libici nad Doubravou 17. Odpoledne očekávejte skoro jasno až polojasno, pouze občas přibude oblačnosti. Teploty se ustálí mezi 21 a 24 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Pelhřimovsku mezi Salačovou Lhotou a Lukavcem se střetly dvě dodávky. Teď probíhá vyprošťování. Na místě zasahují i policisté. Projíždějte velmi opatrně. Šťastně dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezkou sobotu při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. To vám po 11. hodině od mikrofonu přeje Hela Dvořáková. V následujících minutách vám nabídneme rozhovor s mistryněmi České republiky v požárním sportu, tedy s členkami sboru dobrovolných hasičů z Budíkovic. Povídat si budeme také o 14. ročníku pístovských mokřadů s Tomášem Kratochvílem. Nebude chybět rozhovor na téma aplikace záchranka s Hanou Mrázkovou. Ve čtvrtek byl naším hostem zpěvák Petr Nať a v pátek jsme si povídali s fitness trenérkou Ditou Florianovou.

0: Na začátku září 2026 hostil Hradec Králové společné mistrovství České republiky v požárním sportu. V obrovské konkurenci více než 460 nejlepších závodníků z celé republiky dosáhl mimořádného úspěchu ženský tým reprezentující sbor dobrovolných hasičů Budíkovice. Vybojovali titul absolutních mistryň České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů pro rok 2026. V dopoledním rozhovoru jsme si povídali s Nelou Jedličkovou, Eliškou Navrátilovou, Nikolou Musilovou, Evou Vlčkovou, Sárou Drápelovou a nechyběl ani starosta sboru dobrovolných hasičů Budíkovice a trenér Vladimír Svoboda. Došlo i na otázku, co tenhle titul znamená pro sbor dobrovolných hasičů v Budíkovicích.
1: Především si myslím, že se jedná o prestiž, to určitě, protože kdo se dneska může pochlubit, že je mistr České republiky. Já osobně to zažívám poprvé v životě a je to strašně hezký. Myslím si, že mi to došlo až tak za dva dny potom, co jsme to vyhráli. Ale je to opravdu hezký, no. Samozřejmě doufáme, že takovéhle výsledky přivedou k tomuto sportu i další třeba děti, mládež, aby zjistili, že to není jenom, jak se říká, jo, hasiči, oni tam jezdí, oni hasijou, oni pijou pivo. Jo, to všechno děláme. Ale především je to i nějaká kulturní činnost, jo, prostě ve vsi a tyhle ty další věci. Ale díky tomu, že potom, když se někomu daří a máme na to ten areál, máme na to zázemí, máme tam krásnou dráhu na požární útoky, máme tam tartanovou dráhu, máme tam věž a tohoto všechno nás posouvá dál, takže si myslím, že ta prestiž je na prvním místě.
0: Jak vypadala cesta domů? Co vás čekalo po příjezdu? Vítali vás místní? Byly ovace?
2: Tak cesta domů byla dlouhá, ale příjemná. Zpívali jsme, bavili jsme se a myslím si, že každý z nás se snažil trošku vstřebat to, co jsme vlastně dokázali. Po příjezdu na nás čekali naši kamarádi a fanoušci z Budíkovic, naše rodiny a možná tam mě osobně došlo, čeho jsme vlastně dosáhli a bylo to super.
0: Jaké to tedy je, děvčata, být mistryněmi České republiky, jako oficiálně se vším všudy po těch oslavách? Proč si to užíváte?
2: Ano. Jo, je to super. Je to, nevím, co
3: pro mě to třeba říkala. Další splněný sen.
2: Asi
3: a který si můžu odškrtnout ve svým listu a říct si, jo, tohle jsem už dokázal.
4: Je to vlastně jeden ze schůdků v našich kariérách. Pořádní sportovkyni.
0: No a teď mi řekněte, milé mistryně České republiky, co se bude dít dál, protože na vás je teď to břímě obhájit příští rok.
3: Ano. Tak chtěli bychom obhájit příští rok v Plzni a samozřejmě posunout naše rekordy jak na štafetách, tak i na útoku dál.
0: Bude to těžké?
4: Bude to hodně těžké, protože se vlastně dostáváme do revíru Chválenic, které jsme měli právě na stejném bodovém umístění letos, takže určitě budou hladové stejně jako my. A je to takové, že dlouhou dobu jsme čekali a teď se nám to konečně povedlo, tak do toho dáme všechno a uvidíme, co z toho klapne.
0: To se mi líbilo, jak jste řekla, že teď budete jako v tom revíru těch Chvalenic. Ale takže tam funguje velká rivalita, když třeba přijedete na tu soutěž, tak se s těmi děvčaty z těch Chvalenic tak jako jenom na sebe podíváte bojovně, nebo řeknete ahoj.
4: To si myslím, že ne, protože my máme dobrou chemii mezi holkama, protože se potkáváme na jako závodech jako normálně, protože většinou ty postupové družstva jsou složené z mnoha lidí, z mnoha SDHček, takže se vlastně bavíme na těch normálních soutěžích a potom i na těch postupovkách, že ty kamarádi tam jsou a i když je tam ta rivalita, tak přece jenom mimo dráhu jsme kamarádi a prostě na té dráze jsme rivalové.
0: Berete to sportovně?
4: Ano.
0: Tak, jak se má. Já moc děkuju za to, že jste dnes byli hosty našeho vysílání. Bylo to s vámi velice příjemné, jste skvělá usměvavá parta. Úplně chápu, proč jste mistryně České republiky. Tam to prostě musí všechno fungovat a funguje to fantasticky. Já k tomu doplním, že celý rozhovor právě s mistryněmi České republiky v požárním sportu dobrovolných hasičů pro rok 2026 najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut vás pro změnu pozveme na další ročník akce Pístovské mokřady přímo s organizátorem Tomášem Kratochvílem.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: 14. ročník akce Pístovské mokřady už je v plném proudu. Všechno oficiálně odstartovalo dnes úderem 9. hodiny. V rámci programu vás ve 14.00 čeká také ženský trial. I o tom jsme si povídali s dopoledním hostem našeho vysílání, hlavním organizátorem Pístovských mokřadů Tomášem Kratochvílem.
1: Tak ženy většinou jako nemají tolik v lásce auta jako muži, i když si myslím, že se to hodně poslední jako roky mění. Takže právě proto jsme pro ně připravili tenhle ten ženský trial, tak aby mohli si to vyzkoušet na vlastní kůži, protože pro děti je tam spousta atrakcí, pro muže je tam spousta atrakcí, tak aby ženy měly svoji vlastní disciplínu. Takže zájem o to je. Ženy vlastně dostanou naše auto, některé se ptají, ale já to s tím mým nezvládnu. Aha. Říkáme, nebojte se, svoje si zase sedněte potom po skončení a odejte domů, nemusíte ho tady ničit, takže dostane vlastně naše auto, helmu, připoutáme ji, je to orámovaný auto, takže si projede fakt jednoduchý trial, ale tak, aby se vyzkoušeli, a samozřejmě tam taky barevná multifunkční laserová tiskárna jako hlavní cena.
0: No a bude tam někdo sedět případně vedle té ženy, aby jí říkal, hele, trošku víc doleva, trošku víc doprava?
1: Může tam být nějaký mitvár, jak my říkáme, nějaký spolujezdec, navigátor, ať to bude manžel nebo nevím, potomek, to je na ní. Bude tam náš komisař, který bude zaprvé počítat body a trestné body za tak, jak úplně v normálním trialu během těch soutěží během toho závodního víkendu, ale bude tam ještě z jednoho důvodu, protože loni se nám ženy trošku rozvášnily a trošku nám to autíčko pochroumaly, tak tam bude i trošku brzdit ty emoce, aby náhodou, aby i další ženy mohly jako ten trial absolvovat.
0: Výborně. No a jaký bude ten doprovodný program? Ty už si nakousl, že toho bude velká spousta pro vás, muže, taky pro děti, tak co nás čeká?
1: My jsme tu trakšu nedopověděli, řekli jsme, co bude v sobotu, že bude nejdřív taková náročná trialová sekce a ve 16:00 ta bahení rally show. Ale v neděli v 13:00 bude Demolition Derby. A my jsme to trošku vzali i jako osvětově, takže můžete se podívat na to, jaké to bude, když dvě auta se srazí nejdřív v malé rychlosti, pak ve větší a pak uvidíme, jakou rychlost zvládnou ti naši kaskadeři, kteří tam budou. A potom postavíme to jedno auto za nákladní auto, a druhé nákladní auto do něj narazí, abyste viděli na vlastní oči, co to s tím osobním autem udělá, pokud by vás nákladňáky mezi sebe sešrtovali. Tam samozřejmě už nikdo v tom osobáku sedět nebude. Doufám, že stihne vystoupit. Uděláme všechno pro to, aby tam nebyl. No a pak samozřejmě začne ta přejíždička těch aut a demolition jako derby opravdu taková, kdy ty nákladňáky, ty několika tunový monstra pomačkají ty osobní auta. No tak to je ten hlavní program, no ale jinak samozřejmě máme obrovský program další a vrací se nám ziplajna, což bylo velmi oblíbená věc před 3 lety, akorát, že provozovatel, který s těmi ziplajnami jezdí po celé Evropě, tak bohužel nemohl teď poslední 2 roky. Pojede se ze střechy té vysoké haly, pojedete nad tím valem, kde právě bude probíhat ta truck show, pojedete nad Jižinem z Bažin a zhruba 200 metrů, a vyzkoušel jsem si to, a je to fakt jako frmol, je to fakt jako švung, pojedete přes celé Mokřady až na druhou stranu k té polní cestě. Kromě toho budou projížďky v Buginách s Autoklubem České republiky, budou projížďky v Minitatrovce, samozřejmě pásák obojživelný, ten nemůže chybět, RC modely, skákací hrady, samozřejmě malování na obliče a spousta dalšího, takže já věřím tomu, že když přijdete na jeden den, tak to nestihnete ani projít.
0: Takže raději na celý víkend.
1: Lidé se mě ptají, jako jestli je lepší sobota nebo neděle. Ta neděle má ten toho Jožina z Bažin, který
0: je
1: jako...
0: Taková víc demoliční, ne, ta neděle?
1: Ta bude demoliční, ale ono bohužel jako právě spousta těch aut jako se v sobotu taky rozbije, protože to je fakt jako na hranici fyzikálních zákonů a je to fakt pro tu techniku extrémně náročný, takže pak už těch aut v neděli je míň. Neříkám, že jí bude půlka, ale může se stát, že některý jako atraktivní auta jako nebudou. A právě spousta lidí mi říká, hele, my jsme byli na jeden den a to se fakt jako, to je tak obrovský program a tolik zábavy, že to nestíháme, takže opravdu doporučuji jít na oba 2 dny a nebo to udělat jak někteří diváci, kteří přijedou třeba už v pátek a kempují tam celý víkend, jsou třeba zdaleka, takže tam opravdu jako mají tu akci tak rádi, že jezdí pravidelně a opravdu si z toho udělají celou víkendovou zábavu.
0: Celý rozhovor s organizátorem Pístovských mokřadů Tomášem Kratochvílem najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut vám ale pro změnu přiblížíme, jak moc se za posledních 10 let proměnila aplikace Záchranka.
2: Proudy, řeky táhnou k nám, tvou

0: Ve středu jsme pro vás živě vysílali z Jihlavského Dne zdraví. U mikrofonu jsme přivítali také Hanu Mrázkovou z aplikace Záchranka. Aplikace si totiž letos připomíná už 10. výročí. Jak se tu dobu proměnila? Pojďte si to poslechnout.
1: Aplikace prošla velikým vývojem. Nejdříve tam bylo pouze tlačítko na přivolání rychlé zdravotnické pomoci, to znamená tlačítko 155. Nyní je tam už několik měsíců tlačítko SOS, které vlastně po rozkliknutí nabídne pomoc a volání jak na záchrannou službu, tak i na linku 112, to znamená na hasiče, a můžete si přivolat takto pomoc třeba u velkých autonehod. Dále je použitelná v dalších zemích z Evropy, rozšiřuje se do dalších zemí a plánujeme pak celá Evropa postupně.
0: To tedy znamená, že když se mi něco stane třeba někde u moře, na dovolené nebo na horách, tak aplikace Záchranka bude fungovat i tam?
1: Dá se to tak říct. Aplikace funguje v celém Česku, v celém Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, funguje v Bavorsku, funguje v oblasti Trentina v Itálii, takže což je vlastně ta turistická oblast využívaná hojně. Dále funguje v Moldavsku i ve Finsku, tam je napojená na linku 112, takže když ve chvíli, kdy zavoláte přes aplikaci, tak se dovoláte na jejich linku 112 a jak jsem říkala, v plánu je postupně rozšířit aplikaci do všech evropských zemí.
0: Mnoho lidí má aplikaci Záchranka nainstalovanou ve svém telefonu, ale třeba ji nikdy nepoužil. Co by měl každý z nás vědět ještě předtím, než se dostane do té krizové situace a bude ji potřebovat?
1: Tak důležité je vědět, že ve chvíli, kdy aplikaci člověk stáhne do telefonu, nebát se ji rozkliknout. Ve chvíli, kdy ji nainstalujete, je potřeba na ní kliknout a zprovoznit, aby tam svítila ta SOS obrazovka. Vlastně nabídne vám to tlačítko začít versus i hned přivolat pomoc. Vy vyplníte své jméno, příjmení, telefonní číslo.

0: číslo, zaktivujete pomocí aktivačního kódu tu aplikaci přímo ve svém telefonu, vyplníte informace v profilu té aplikace, to znamená, jak se člověk jmenuje, s čím se léčí, můžete tam napsat i kontakt na blízkou osobu, které by se pak v případě, že se záchranná služba nedovolá tomu pacientovi, tak by volal právě té blízké osobě. To je důležité vyplnit a pak už jenom je aplikace připravena na použití.
1: Kdybyste přeci jenom měla vybrat jednu funkci právě aplikace záchranka, kterou by opravdu každý z nás měl mít v tom svém telefonu, tak jaká by to byla?
0: Je to určitě funkce přesné polohy. Ve chvíli, kdy zavoláte 155, tak se může stát, že GPS telefonu neodešle přímo GPS toho telefonu, ale stáhne to nejbližší vysílač, takže pak se může stát, že ta poloha je rozdílná až na kilometr a víc. Ve chvíli, kdy zavoláte přes aplikaci, tak je poloha klidně na 2 metry. Takže v lese, na cestě je to využitelný suprově.
1: Další zajímavé rozhovory z Jihlavského dne zdraví si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut ale pokračuje sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů. Dobrého dopoledne.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pátečním dobrém dopolední si kolegyně Lidie Jakubičková povídala s fitness trenérkou a také učitelkou tělovýchovy Ditou Florianovou.
1: Ono se také říká, že je dobré chodit, aspoň na procházku. Často se mluví také o magické hranici 10 000 kroků denně. Platí toto číslo i v zimě, nebo stačí třeba méně?
2: Tak, já si myslím, že ta hranice 10 000 kroků je spíš taková jako motivační, komu se úplně nechce a teď má ten krokoměr a teď vidí těch 10 000 kroků, taky určitě s tím spokojený, ale myslím si, že nemusí být nutně jakoby dodržená ta hranice 10 000 kroků, že bychom měli před sebou ty hodinky a koukali na ty kroky a kdyby jsme udělali 8 000 kroků, tak bychom byli opravdu jakoby nespokojení, to by byla zase jako škoda, ale aspoň nějakým způsobem se třeba hýbat. My když uděláme 5 000 kroků nebo uděláme 5 kilometrů, ale dáme to trošku takovou tou svižnější chůzí, tak si myslím, že to možná dá takovou tu větší hodnotu a nám to udělá větší radost, než když budeme opravdu chodit s těma hodinkama před sebou držet. Já si říkám, tak ještě musím udělat těch 100 kroků, abych byla opravdu jako spokojená. Takže si myslím, že to je spíš takový to motivační, co se říká, aby bylo dodržený, ale ne úplně toho, čeho bychom se měli držet.
1: No je pravda, že já když jsem takhle chodila s tím krokoměrem a ještě mi zbývaly nějaké kroky k dotažení toho cíle, tak vlastně mě to začalo znervozňovat, protože jsem vlastně už nemohla. Tak je to možná i demotivující, takže prostě projít se dokavať může.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Pojďme vrátit zpátky.
2: Jo, opravdu se pohybovat, chodit, tak aby nás to hlavně bavilo.
1: To je vlastně pravda, protože jako mladí jsme to dělali úplně normálně, bez ničeho a nehlídali jsme to a byli jsme jak proutci.
2: Přesně tak.
1: A teď máme všechno a chyla taky. Pokud zrovna venku nepanuje moc příznivé počasí, takže jak efektivně si to doma zařídit?
2: Tam stačí švihadlo, stačí nám nějaký overball malej a s tím už můžeme jakoby fungovat. Jo? Začít pomálu, aby nás to nepřestalo bavit a zahájit s tímhle s tím způsobem. Karimatku, jasně, aby jsme měli pod sebou nějaký to příjemný, měkký vybavení. Takže tímhle s tím způsobem si myslím, že se určitě dá začít. Potom je těch cviků spousta, že jo, samozřejmě. Takže si myslím, že tohle to je ten ideální způsob, jak můžeme zahájit.
1: Pro naše posluchače, ty jsi zmiňovala švihadlo a ještě jednou, co to bylo to druhé?
2: Overball. To je takový ten malej měkký míček. Dneska hodně se o něm mluví, dá se s ním opravdu cvičit, jak u těch malých dětí, u té střední generace, ale stejně tak i seniori s ním můžou cvičit. Není to nic těžkého a opravdu můžou ho zapojit do nějakého svého tréninku celého těla. Opravdu můžeme si ho vyfouknout, jak potřebujeme, už jenom, že si ho vložíme třeba za bedra, zakloníme se lehce do zádu, srovnáme záda, aby jsme nebyli nějakým způsobem zakulasený a zase neničili úplně to tělo. Nožky si vepředu pokrčíme a jenom držíme a nemusíme se vůbec ani pohybovat. Jo, najednou ucítíme opravdu ten kor, to břicho, jak se nám krásně tam rozklepe, když teda nejsme úplně už nějaký profíci, ale tímhle tím způsobem třeba zahájit zrovna posilování středu toho těla.
1: Aha, to je dobré pro páteř, akorát kdo mi tam ten míček vrazí mezi ty lopatky.
2: A ten míček tam musíš vrazit sama, takže si ho vložíš za ty záda. Je fajn třeba, když máš dva, jeden si dáš za záda, opravdu, aby měla takový ten dobrý postoj, aby se u toho nějakým způsobem neničila, anebo si stačí doma vzít polštář a předávat si vlastně z jedné ruky do druhé nad sebou ten polštář. Jo? Zase zapojíme jiné svaly, jo? Takže si myslím, že tímhle s tím způsobem určitě my můžeme s tím míčkem fungovat a zapojit do toho i vybavení, který máme doma a nemusíme úplně nutně si ho kupovat.
1: Takže vidíte, milí posluchači, i s polštářem se dá doma cvičit.
2: I s ručníkem se dá cvičit.
0: Jsme na konci sobotního sestřihu toho nejlepšího z hostů dobrého dopoledne. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková a budu se na vás těšit opět v pondělí po 9. hodině. Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně, žáci by je mohli používat k výuce. Jaroměřice nad Rokytnou mají nový poetický automat na kliku. V Německu začíná Oktoberfest, mnichovský primátor pivní z festival oficiálně zahájil naražením sudu. A počasí bude polojasno s teplotami až 24 stupňů. Dobré poledne vám u zpráv přeje Jakub Diviš. Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Nový poeziomat začne dnes od 14 hodin fungovat v Jaroměřicích nad Rokytnou. Plechová trubka na kliku stojí před přístavbou u základní školy. Po zatočení ručním ovladačem si lidé můžou poslechnout básně spojené s tímto místem a jeho osobnostmi. Součástí slavnostního zprovoznění automatu bude vystoupení místního pěveckého sboru. Do Mnichova přijíždějí fanoušci piva. Začíná další ročník Oktoberfestu. Světově proslulé pivní slavnosti potrvají až do začátku října. Pořadatelé počítají s více než 6 miliony návštěvníků. Za tuplák piva si oproti loňsku připlatí. Vyjde v přepočtu až na 387 korun.
6: 191. ročník začne už tradičně v poledne, kdy první sud pomocí dřevěné paličky narazí mnichovský primátor. Ten současný Dominik Krause přitom ještě před pár lety Oktoberfest hlasitě kritizoval. Nazval ho největší otevřenou drogovou scénou na světě. Později upřesnil, že šlo o nadsázku. Na festivalu panují i letos přísná bezpečnostní opatření. Na jejich dodržování dohlížejí stovky policistů. Josefína Báčová a Jana Stuláková, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Čeští tenisté rozehrají ve 14 hodin rozhodující část Davis Cupové kvalifikace proti Spojeným státům. Za stavu 1-1 začne program v pražské O2 aréně 4 hrou, po ní přijdou na řadu závěrečné dvouhry. Jakub Menšík věří, že v nich předvede lepší výkon než v úvodní den.
7: Je to nezvyk hrát po prohraném zápase hned další den vlastně na čerstvo, ale už poprvé jsem to zažil vlastně loni v Delray Beach, takže tam naopak mi to pomohlo, že ten první zápas aspoň jsem se trochu rozehrál ve 4 taky a pak jsem našel ten rytmus, to tempo a byl jsem zase schopen předvádět svůj tenis, takže doufejme, že to takhle bude.
4: A fotbalová šance Liga může mít minimálně do neděle nového lídra. Liberec v 15 hodin nastoupí v Brně proti domácímu Artisu a pokud zvítězí, posune se do čela tabulky o 2 body před Slávii. Ve stejný čas začnou i zápasy Mladá Boleslav, Zbrojovka Brno a Pardubice Bohemians. V 18 hodin pak rozehrají vzájemný duel Slovácko a Baník Ostrava.
0: Počasí.
4: Ve Žďáře nad Sázavou nebo v Košiticích teď rtuť teploměru ukazuje 18 stupňů, v Třebíči 20. Dnes očekáváme převážně slunečné počasí, jen místy může být přes den oblačno a teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na dálnici D1 ve směru do Brna dejte pozor mezi 159. a 178. kilometrem, to je od Velké Bíteše až po Ostrovačice. V odstavném pruhu se tam po trase pohybují silničáři a probíhá mobilní údržba. Šťastnou cestu!
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Jsou 4 minuty po 12. hodině a na Českém rozhlasu Vysočina začínají písničky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete volat v těchto chvílích a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. V sobotu 19. září, kdy má svátek Zita a také Konstantin, tak přejeme jen to nejlepší. A vůbec vám všem pěkně při sobotě si to užívejte společně s námi.
0: Písničky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: a vzpomínka na Naďu Urbánkovou na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje, které vám teď hraje na vaše přání, a vy můžete to své poslat přes náš web vysočina.rozhlas.cz nebo také SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním, a to celé odešlete na číslo 90 011 04 a nebo samozřejmě číslo do studia 22 155 49 99. A já už teď zdravím paní Evu Zavlíčkova-Brodu, která se k nám dovolala, a přeji vám pohodovou sobotu a povězte, komu budeme hrát.
1: Ano, dobrý den. Já vás prosím o zahrání písničky Sedm žlutých kamínků pro naši dobrou známou paní Věru Lisou, která by dnes oslavila své 80. narozeniny. Ale protože už není bohužel mezi námi, tak jí posíláme písničku Nahoru na obláček. Písnička je i pro vás do rádia a moc vám děkuji za zahrání a někdy příště naslyšenou. Děkuju.
0: Já také moc děkuji. Paní Evo, mějte se krásně, hezký poslechy pro vás. Tady už je Čestmír Pipek.

0: Čestmír Pipek dospíval na Českém rozhlasu Vysočina a já plním přání také panu Jaroslavovi Střebíče. I vás zdravím, hezky při sobotě. Pojďme na to, komu zahrajeme.
1: No, dobrý den, já vás taky zdravím i všechny posluchače. A prosil bych písničku pro paní Jiřinu Novákovou z Jihlavy. My jsme takoví kamarádi dobří a vždycky si občas posíláme písničky, takže bych jí dneska rád poslal písničku.
0: A to je moc milé, to je moc milé. Vy jste vybral Už mi lásko není 20 let, zaspívá Jiří Zmožek, taky vy si to samozřejmě užijte. A děkuji vám za zavolání, hezký den, naslyšenou.
1: Taky, naschle.

0: Je 12 hodin 17 minut. K tomu dobrou chuť k vašemu obědu přejeme. A teď už mám na telefonu také našeho volajícího Davida z Prahy. Davide, já tě milé ráda slyším a vítám v našem pořadu.
1: Já vás taky rád slyším.
0: Tak a pověz nám, co si dáme, komu budeme hrát?
1: Takže bude to jenom pro vás do studia, protože jste to nejlepší rádio na světě a bude to od skupiny Buty František.
0: Je, teď jsi mě úplně dojal. Davčo, ty si tu písničku určitě zasloužíš úplně nejvíc teďka v tuhle chvíli.
1: Děkuju.
0: No, tak si ji užij ty, pozdravuj v Praze, měj se krásně a zase se ozvi, budeme moc rádi.
1: Taky, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou, to bylo milé přátelé. Buty a František.

0: Dohráli nám Buty a na Českém rozhlasu Vysočina plníme další přání, teď také Marii, která se nám dovolala z Úsobí. Já vás zdravím, hezký den.
1: Dobrý den, tak vám přeju hezký den. Já bych prosila zahrát písničku pro Radku Škaridovou do Úsobí, dodatečně k jejímu svátku. Přejeme jí za celou rodinu všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, úspěchů v práci i v osobním životě a také hodně radosti ze 4 vnoučátek Alexe, Agátky, Tereska a Dámka. A vybrala jsem písničku Jahoda od Miraj, to by bylo všechno. Děkuju vám.
0: Já vám také, mějte se krásně a hezký poslech samozřejmě i pro vás, Marie, a přejeme jen to nejlepší.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Říkalo se jim králíčci, kaninchen. Tak je nazvali spoluvězenkyně, které se snažily zmírnit jejich krutý úděl. Figurují tak i v protokolech norimberského procesu. Na jejich osudu se podepsali němečtí lékaři, profesoři i zdravotní sestry. A také jeden z katů českého národa, Reinhard Heydrich. Jejich příběh uslyšíte v sobotním dílu.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
3: Ano, klidně volejte, pište, ale my teď vyřídíme další přání, které má také posluchač Jiří z Havlíčkova Brodu. Hezkou sobotu vám přeji, dobrý den.
4: Ano. Tady Jiří z Havlíčkova Brodu a já bych tě nechal zahrát k nedožitým 80. manželce a mamince paní Věře Hrysí z Havlíčkova Brodu. A vybral jsem písničku, jak jsem vám říkal,
3: ano.
4: Je to serenáda pro od pana Karla Gotta.
3: Alžbětinská serenáda.
4: A takže jako s dcerou na ní vzpomínáme. No.
3: Dobře.
4: Tak jo, děkuju vám moc krát a naschledanou.
3: Já vám písničku samozřejmě posílám, Alžbětinská serenáda, je to krása.
4: Tak jo,
3: užijte si to i vy, pane Jiří, a mějte se hezky, hodně zdraví vám přeji.
4: Děkuju vám, naschledanou, pozdravuju všechny.
3: Naschledanou, naslyšenou a tady už je tedy hudební dar.

Tohle je zkrátka nádherná skladba Alžbětinská serenáda Karel Gott na Českém rozhlasu Vysočina. A dnes slaví krásné životní jubileum také paní Jana Kohoutová z Jihlavy. Vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a spoustu elánu do dalších let přeje kamarádka Eva. A prosila by zahrát písničku Ave Maria od Jakuba Smolíka. O Jakuba Smolíka, který měl včera narozeniny, jak nám napsala posluchačka Dana, měla také zájem a ráda by popřála hodně zdraví zpěvákovi a vybrala tedy také písničku, tak já doufám, že potěší tato a přeji jen to nejlepší.

To byl tedy Jakub Smolík, vy posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání. A já tu mám také vzkazeskou sobotu. Dnes má moje maminka Jaroslava první výročí od operace nádoru v tlustém střevě. Chce poděkovat svým ošetřujícím lékařům a pomocnému personálu nemocnice v pražském Motole a posílá jim písničku od Jaromíra Majera Jsme děti slunce. S přáním hezkého víkendu všem posluchačům a vám do rádia Silvie a Jaroslava z Prahy. To je tedy vaše přání a já ho milé ráda plním a přeji hodně zdraví.

A pojďme k další písničce na vaše přání, o kterou jste si napsali, a to tedy o písničku To se mi líbí od Marka Stráceného. A tady je vzkaz pro moji přítelkyni Lenku Kohoutovou, aby ji potěšila, a pro všechny, kdo poslouchají. Děkuji, Jan.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu.
1: Mám tu také tento váš vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny dnešní oslavence a pro všechny pamětníky písničku Hvězda na vrbě, kterou v roce 1965 naspívali Pavel Šváb, Bohumír Straka se skupinou Olympik. Děkuji, Jarek Střeště. Samozřejmě písnička už je pro vás na cestě a přejeme hezký poslech.

12:47, to je aktuální čas, vyladíte Český rozhlas Vysočina, jsme rádi, že jste s námi a já přidávám také toto vaše došlé přání. Prosíme o písničku pro naši tetu Zitu Morávkovou, která dneska slaví svátek, hodně štěstí, zdraví, pohodu a jenom radosti bez starostí přeje rodina. Já bych možná tuhle písničku poslala také naší posluchačce Zitě do Jeřic s přáním všeho nejlepšího a ještě také písničku nebo o písničku si napsala i Verča a chtěla by ji nechat zahrát příteli Jarouškovi a všem, co poslouchají. Tak jdeme na to. Jiří Zmožek hrál, teď už je tu Marcel Zmožek.

písničky pro Vysočinu se nám pomalinku dotáhly do samého závěru a já bych ještě milé ráda splnila aspoň jedno přání, které k nám dorazilo do studia, a tady je. Zahrajte prosím písničku Země vzdálená pro mého bratra Frantu Dřímala k jeho narozeninám s přáním. Bráško, užij si narozeniny a hlavně hodně zdraví, to ti přeje sestra Monika s rodinou. Vy jste říkali, že Kamil Střihavka, nebo říkali, psali, že Kamil Střihavka je jeho oblíbený interpret, takže je na řadě. A já se budu těšit v písničkách pro Vysočinu zase někdy příště.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: O víkendu se můžou lidé zapojit do kampaně Ukliďme svět. Online hlasování v Moskvě je podle šéfky komise pod vnějším útokem. Hokejisté Jihlavy nastoupí v Maxalize proti Chomutovu a bude polojasno s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vás vítá a dobrý den přeje Jakub Diviš. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
2: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Lidé v Jihlavě si mohou adoptovat městské stromy, zároveň tak přispějí na péči o ně. Magistrát vybral dřeviny vysazené před 5 lety a mladší. Právě v tomto období totiž potřebují nejintenzivnější péči, především vydatnou zálivku a odborné řezy.
3: Konkrétní stromy si lidé mohou najít na mapě, která je dostupná z oficiálních webových stránek města. Peníze z adopcí město využije na péči o městské stromy, jejich zálivku a údržbu. Podpoří také péči o květinové záhony a další prvky zeleně. František Jirků, Český rozhlas.
1: Systém online hlasování v parlamentních volbách v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Podle státní agentury TASS to uvedla předsedkyně ruské volební komise Ela Pamfilovová. Neupřesnila ale, kdo za útokem stojí. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Navzdory protestům Ukrajiny v nich poprvé hlasují také lidé na ruském okupovaných ukrajinských územích. Sport. Hokejisty Jihlavy dnes čeká zápas 5. kola Maxaligy. Na horáckém zimním stadionu nastoupí proti Chomutovu.
4: Dukla má po 4 odehraných kolech na kontě 2 výhry a 2 prohry. Obě vítězství si přitom připsala před domácími fanoušky a na to bude chtít navázat. Chomutov naopak přijíždí na Vysočinu s cílem získat vůbec první body v tomto ročníku soutěže. Zápas Jihlava-Chomutov začne v 17:30 večer. A první venkovní utkání pak čeká hokejisty Třebíče. V 17 hodin nastoupí na ledě Přerova. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
1: A korejští tenisté poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále Davis Cupu. V kvalifikaci v Soulu porazili Indii 3-1 a zahrají si tak na listopadovém finálovém turnaji 8 týmů v Boloni. Počasí. Teploty v kraji se krátce po 13. hodině pohybují kolem 20 stupňů, třeba Náměšť nad Oslavou hlásí 19, Havlíčku v Brod 21 stupňů. Dnes očekáváme převážně slunečné počasí, jen místy může být přes den oblačno a teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Pozor teď u Dukovan na Třebíčsku na křižovatce na Hrotovice bourala 3 osobní auta a na místě zasahují záchranné složky. Průjezd je tam omezený a počítejte tam se zdržením. Tolik doprava, ať už jedete kamkoliv, Český rozhlas Vysočina a taky Jakub Diviš vám přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj, doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak a jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz, co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny nebo přijdete pěšky po turistické trase. Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká. Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné, možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
1: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi s pejsky, maminky s kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, vidíte, Lucie?
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci. Můžete tady potkat třeba čolka obecného nebo mloka skvrnitého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
1: Prozatím bereme za vděk kachnami.
0: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohleto překonali a nevadilo vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupil jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50, za B 60, ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje.
2: Ano, je tu právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. Potom máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí, taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Chloubou města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Thomayera, František Thomayer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. Ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky, ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta

0: fontánka jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
0: No, v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
0: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitery, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
0: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami. Vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
0: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
2: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď. Pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagoškou Královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to ztělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 800. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou? Jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraj lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo je k dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagoška Aneta Bůžková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

A je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy, já jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Korunovační klenoty si ode dneška může na Pražském hradě prohlédnout i veřejnost. Mikulovice na Třebíčsku přestavují bývalou školu na byty. Výbuch bomby v policejním areálu v Pakistánu zabil nejméně 31 lidí. A neděle bude přes den polojasná, večer s deštěm a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, dobré odpoledne. Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech už je mohli vidět školní skupiny.
2: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
3: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od návstupu Habsburků na trůn.
2: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
3: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady Býčím schodištěm nahoru do Vladislavské sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně nalehko.
2: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Nové byty budují Mikulovice na Třebíčsku. Celkem 4 jednotky vzniknou přestavbou bývalé školy. Obec ji kompletně rekonstruuje a za úpravy zaplatí zhruba 13 milionů korun. Objekt z konce 18. století byl ve špatném stavu, naposledy byl využívaný v 70. letech minulého století, přibližuje nestranický starosta Jaroslav Kunst.
4: Ta motivace byla taková, že jednak chátral krov, potom ty prostory, bývalé třídy, sociální zařízení a tak dále nebyly využity, ani ty půdní prostory nebyly využity, tam vůbec nic nebylo. Tak nás napadlo jednak tu třídu, jak udělat na byt a samozřejmě i ty podkrovní byty se tam nabízely přímo, prostě prostorná půda.
0: Obec chce podle starosty Kunsta v příštím roce byty nabídnout k prodeji. Počet obětí pátečního sebevražedného útoku na severozápadě Pakistánu vzrostl na 31. V policejním areálu u mešity vybuchla bomba naložená v autě. Mezi mrtvými je nejméně 16 policistů a 6 útočníků. Agentura AFP s odkazem na místního policistu uvedla, že je zraněných okolo 100 lidí. Někteří útočníci se stále skrývají v areálu. Televize Al Jazeera informovala, že se k útoku přihlásila frakce pakistánského Talibanu, která je v regionu aktivní.
1: Sport.
0: Házenkáři Nového Veselí dnes odehrají další extraligový zápas. Na domácí palubovce přivítají od 17 hodin ve třetím kole soutěže Jičín.
5: Házenkáři Nového Veselí budou chtít před domácími fanoušky navázat na dosavadní výsledky a připsat si další body proti Jičínu. V obou úvodních zápasech totiž dokázali zvítězit a vedou extraligovou tabulku. Jičín má po prvních dvou kolech na kontě jedno vítězství a jednu porážku a je tak průběžně na 8. příčce. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: A čeští tenisté zabojují proti Američanům o postup na finálový turnaj Davis Cupu. Po úvodním dni je stav vyrovnaný 1-1 na zápasy, teď je na programu 4 hry.
1: Počasí.
0: Noční nebe bude jasné, v níže položených oblastech s možností mlh a teploty klesnou k 11 až 8, v údolích až k 7 stupňům. V neděli čekáme polojasnou oblohu, později odpoledne přibude oblačnosti a k večeru se přidají přehánky nebo déšť. Naměříme mezi 19 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pokud jedete po dálnici D1 do Prahy, počítejte s kolonami zhruba od 60. kilometru. Na 58. došetřují havárku dvou osobních aut, navíc pak na 56. kilometru je zúžení a jezdí se tam jenom jedním jízdním pruhem. Celý ten úsek vás zdrží asi 15 až 20 minut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jan Lucemburský a nejen on dnes prochází ulicemi Havlíčkova Brodu. Proč? Tak to uslyšíte v našem vysílání hned po písničce.
1: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Je 14 hodin 8 minut k tomu a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Havlíčkův Brod dnes slaví. Město si připomíná 770 let od první písemné zmínky. Program, který připomíná historii města, začal už ráno. Jeho součástí je také průvod králů, který městem prochází v tuto chvíli. A jak vypadá a kdo v něm je, to ví reportér František Jirku, který je na místě. Hezký den, Franto.
1: Dobré odpoledne z Havlíčkova Brodu, konkrétně teď z parku Budoucnost, kam teď dochází ten konec toho velmi dlouhého průvodu králů, protože v tom průvodu kráčelo 20 českých panovníků. Ti se teď na pódiu postupně představují lidem, aby věděli, kdo je kdo. Moderátor, kterým je teda samozřejmě kronikář Dalimil, tak nevím, jestli to slovo moderátor k němu úplně sedí, ale kronikář Dalimil tady představuje jednotlivé panovníky, co udělali, kdy žili a tak dále. V ulicích ten průvod, bych řekl, měl velký ohlas, vítali ho tam stovky až tisíce lidí, a to i přesto, že husičtí bojovníci, kteří byli jeho součástí, tak volali po vyplenění města, potom, že město vypálí. Celý ten průvod provedl městem velmoš Smil, zakladatel Havlíčkova Brodu, a jak už jsem říkal, za ním šlo 20 českých panovníků. Začalo to Vratislavem II. A tím posledním byl Ludvík Jagellonský, který před 500 lety padl při bitvě u Moháče. Všichni panovníci mají svá ležení tady právě v parku Budoucnost a oni už tady byli během dopoledne a vlastně už se u nich zastavovali lidé a už tehdy hádali, kdo je kdo. Fotili se jednotlivé panovníky a potkal jsem tady třeba turistku z Pardubic, která si tak postupně sbírala a tak nějak kompletovala, když tak řeknu, svou sbírku 20 snímků českých králů.
0: A jak náročná byla vůbec příprava takového průvodu a kostýmu?
1: Já se tady na to ptal jednotlivých vládců, mluvil jsem třeba s Václavem IV., s Jiřím z Poděbrad i s Karlem IV., který je držitelem titulu největší Čech. No a třeba konkrétně Jiří z Poděbrad mi říkal, že jemu ta příprava kostýmu kompletně zabrala až 10 let, protože dlouho zkoumal podobu Jiřího z Poděbrad, jaké nosil úbory. No a říkal, že konkrétně právě u toho Jiřího z Poděbrad bylo docela složité dostat se k co největší dobové přesnosti, protože třeba některé obrazy, nebo většina obrazů, vznikala vlastně až po jeho smrti. Každopádně ale tady dochází k takovým zajímavým situacím, protože ne vždycky trefíte tu historickou přesnost. Tak například královna Eliška Přemyslovna je v dnešním podání mladší než její vnuk Václav IV. Každopádně ani to jim nebrání v tom, aby se oslovali babičko a vnoučku.
0: A jak budou oslavy dnes pokračovat, ještě prozrať?
1: Havlíčkův Brod své kulaté výročí dnes bude slavit celý den. Teď se tady představují králové, jak už jsem říkal, vlastně park Budoucnost je takovým centrem těch denních oslav. Odtud pak v 16.40 vyrazí druhý historický průvod, který projde ulicemi města a dorazí na Havlíčkovo náměstí. A tam pak začne večerní program, což je koncert, který potrvá až do noci.
0: Oslav města Havlíčkova Brodu se nám přihlásil redaktor František Jirku. Já ti děkuji a přeji hezký den.
1: Krásný den a naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: Zhruba 90 tisíc obyvatel protektorátu Čechy a Morava muselo před 85 lety začít nosit na oblečení žlutou Davidovu hvězdu s nápisem Jude. 19. září 1941 totiž začalo platit další nacistické protižidovské nařízení. Uslyšíte o něm už za chvíli.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme dobré odpoledne. Dnes si připomínáme velmi smutné výročí. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Nařízení vydalo německé ministerstvo vnitra a podepsalo ho šéf hlavního úřadu říšské bezpečnosti Reinhard Heydrich. Židé už tehdy museli snášet řadu drastických omezení. Povinné označení žlutou hvězdou se stalo dalším zásadním krokem v jejich vyčlenění ze společnosti a následovaly transporty do get a koncentračních táborů.
1: Ta hvězda byla vlastně trvalé označení, trvalé stigma. Platilo to od 6 let věku. Nebyl to odznak, který by se prostě přepínal z kabátu na kabát. Oni museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda nebyla jen potupným označením, ale umožňovala rozpoznat Židy na první pohled, aby je mohly úřady snadněji kontrolovat. Od roku 1933 vydali nacisté na 400 různých protižidovských nařízení.
1: Nesměli mít třeba poštovní holuby nebo kočky. Nesměli mít gramofon, nesměli mít psací stroj, nesměli chodit na různá místa, nesměli disponovat svým majetkem. To platilo v protektorátu už od roku 1939.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase, což dokládá i záznam z archivu Českého rozhlasu.
3: A Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva, které spěje k novým jasným metám šťastné budoucnosti.
2: Za nenošení hvězdy hrozily tvrdé tresty. Pokuty od 150 říšských marek nebo vězení, přičemž horní hranice trestu nebyla přesně stanovena.
1: Našli se a muselo se to zakázat tady v protektorátu stateční lidé, kteří naopak své židovské spoluobčany zdravili tím, že jako smekli. Bylo to jenom zakázáno, netrestalo se to.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu nebyla protektorátním specifikem, platila na všech územích ovládaných Třetí říší. Nacisté přitom viditelné označování Židů nevymysleli. Podle historika pochází ze středověku.
1: Většinou tam bylo nějakou žlutou barvou nebo měli špičatý klobouk, jo, s nějakým žlutým pruhem.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Přežilo jen asi 11 tisíc lidí. Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Peter Gabriel. Máme 14 hodin 33 minut právě teď a s Miroslavem Markem otevíráme region rekordů a kuriozit. Dnes se podíváme na rekord na motorce.
1: Region rekordů a kuriozit. Nejdelší vzdálenost ujetá za 24 hodin na motorce. Jiří Kadle z Chotěboře dokázal v průběhu 24 hodin na motocyklu značky Kajiva Navigator ujet vzdálenost 2302 kilometry. Svou non-stop jízdu, kterou započal ve Vystrkově u Humpolce a ukončil v Průhonicích, uskutečnil ve dnech 25. a 26. července. A to za běžného silničního provozu po německých, polských a českých dálnicích či rychlostních silnicích. Za celou cestu bylo spotřebováno 176 litrů benzínu. Rekordman tedy musel celkem 10krát tankovat. Dlužno podotknout, že motocykl neměl kromě běžných doplňků, jakými jsou kufry, padací rámy, přídavné světlomety a vyhřívané rukojeti, žádné jiné úpravy, jež by ovlivňovaly jízdní vlastnosti. Prostě sériovka. Během jízdy trvající 23 hodin a 56 minut rekordman, který jel naprosto sám, tedy bez spolujezdce a bez doprovodného vozidla, pouze pod vzdáleným dohledem komisařů z pelhřimovské agentury Dobrý den, s motorkou nastoupal 3032 výškových metrů. Průměrná spotřeba byla 7,65 litru na 100 kilometrů. Průměrná rychlost činila 96,18 km v hodině a nejvyšší dosažená rychlost 172 km za hodinu. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: 14 hodin 47 minut ladíte Český rozhlas Vysočina a za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu, ve které vám až do konce září každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, ale teď ještě pojďme zjistit, jak to bude vypadat dál s počasím.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu právě teď meteoroložka Jitka Kučerová. Já vás zdravím, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se podívat na Vysočinu, jak to vypadá aktuálně teď s teplotami.
2: Teploty jsou většinou tak od 21 nebo 20 do 24 stupňů Celsia, nejtepleji na jihovýchodě kraje, vyšší polohy nebo ty nejvyšší nemají o moc méně než jinde, většinou kolem 20, 19. Na obloze teď zase od severozápadu začíná se rozpouštět kupovitá oblačnost, která se někdy předpolednem udělala a tvořila tak na obloze polojasno spolu ještě s takovou vysokou průsvitnou oblačností nebo na nejvýš oblačno, to se teď ještě může objevovat právě na jihovýchodě nebo na východním okraji Vysočiny, ale pomalu se ta kupovitá oblačnost rozpouští a od severozápadu se nasouvá vysoká oblačnost, ale ona je průsvitná, takže v podstatě je teď průměru, řekněme, polojasno na Vysočině, možná dokonce i skoro jasno. No a vítr ten fouká mírný od jeho západu.
0: Jak to bude vypadat v dalších hodinách během večera a noci? Něco se změní?
2: Víceméně ne, jenom bude přibývat té vysoké oblačnosti, ale i pro noční hodiny platí, byť bude převažovat polojasno, že ta oblačnost bude průsvitná nebo nejčastěji průsvitná. V noci pak může být i skoro jasná obloha. Zítra k ránu je nějaká šance, ale spíš jenom malinkatá, že se v údolích zase mohou tvořit mlhy. Teploty v noci budou klesat mezi 11 až 8 stupňů, v údolích zase o něco méně kolem 7-6 a vítr slabý západních směrů.
0: A co nám nabízí neděle? Já tady vidím nějaké dešťové kapky.
2: Přesně tak, měla by přicházet studená fronta, takže ještě přední ráno bude převažovat polojasno, v průběhu dopoledne trošku přibude oblačnosti, to bude taková první fáze, takže postupně oblačno, ale ta oblačnost podobně jako je tomu třeba teď může být průsvitná, ale ta průsvitnost zítra asi bude o něco horší než dnes. Odpoledne zítra potom postupně od severozápadu už frontální oblačnost bude se zatahovat a někdy zhruba k večeru se k té oblačnosti přidá i déšť nebo přehánky a v noci pak budou strážky a postupně i oblačnost zase od toho severozápadu ubývat. Teploty ještě před tou frontou na severozápadě kraje nejnižší 19 až k jihovýchodu, tam ještě může být kolem 23 stupňů a vítr bude foukat takový už výraznější, mírný od západu, večer se pak bude měnit na severozápadní, může mít i nějaké nárazy do 50 km v hodině.
0: Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na tento víkend. Já děkuji, to byla Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, písně.

0: vzít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavé.
1: S vámi je Český rozhlas Vysočina. Dobré odpoledne přejeme. Osvěžte si s námi teď pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
2: Řidičská abeceda.
3: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
4: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
3: Kdo je ovládá?
4: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba delším úseku.
3: Co takový dron všechno umí?
4: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
3: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
4: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Je 15 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Zákaz mobilů na školách bude částečný, žáci je budou moct využívat k výuce. Jihlava nabídla stromy k adopci, lidé mohou přispět na jejich péči. Online hlasování v Moskvě je podle šéfky komise pod vnějším útokem a počasí v noci se ochladí na 7 stupňů, neděle bude polojasná, večer s deštěm a teploty do 22. Na řadě jsou zprávy, dobrý poslech přeje Jakub Diviš. Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09, pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
4: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon neposlední řadě využívají žáci taky kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
3: Podle Havla je třeba regulovat hlavně sociální sítě. Jejich používání dětem podle něj může uškodit. Lidé v Jihlavě si mohou adoptovat městské stromy, zároveň tak přispějí na péči o ně. Magistrát vybral dřeviny vysazené před 5 lety a mladší. Právě v tomto období totiž potřebují nejintenzivnější péči, především vydatnou zálivku a odborné řezy.
5: Konkrétní stromy si lidé mohou najít na mapě, která je dostupná z oficiálních webových stránek města. Peníze z adopcí město využije na péči o městské stromy, jejich zálivku a údržbu. Podpoří také péči o květinové záhony a další prvky zeleně. František Jirků, Český rozhlas.
3: Systém online hlasování v parlamentních volbách v Moskvě je od noci pod masivním vnějším útokem. Podle státní agentury TAS to uvedla předsedkyně ruské volební komise Ela Pamfilovová. Neupřesnila ale, kdo za útokem stojí. V Rusku se od pátku do neděle konají volby do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Navzdory protestům Ukrajiny v nich poprvé hlasují taky lidé na ruskem okupovaných ukrajinských územích.
0: Sport.
3: Hokejisty Jihlavy dnes čeká zápas 5. kola Maxaligy. Na horáckém zimním stadionu nastoupí proti Chomutovu.
6: Dukla má po 4 odehraných kolech na kontě 2 výhry a 2 prohry. Obě vítězství si přitom připsala před domácími fanoušky a na to bude chtít navázat. Chomutov naopak přijíždí na Vysočinu s cílem získat vůbec první body v tomto ročníku soutěže. Zápas Jihlava Chomutov začne v 17:30 večer. A první venkovní utkání pak čeká hokejisty Třebíče. V 17 hodin nastoupí na ledě Přerova. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
3: A fotbalová šance liga může mít minimálně do neděle nového lídra. Liberec před okamžikem nastoupil v Brně proti domácímu Artisu a pokud zvítězí, posune se do čela tabulky o 2 body před Slávii. Začaly taky zápasy Mladá Boleslav Zbrojovka Brno a Pardubice Bohemians. V 18 hodin pak rozehrají vzájemný duel Slovácko a Baník Ostrava.
0: Počasí.
3: Jihlava 20 stupňů, Chotěboř 21 a Dukovany 22, to jsou aktuální teploty z Vysočiny. Noční počasí bude jasné, v níže položených oblastech s možností mlhy a teploty klesnou k 11 až k 8, v údolích až k 7 stupňům. V neděli čekáme polojasnou oblohu, později odpoledne přibude oblačnosti a k večeru se přidají přehánky nebo déšť. Naměříme mezi 19 a 22 stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Mezi obcemi Myslbořice a Račice na Třebíčsku havaroval motorkář a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Dejte tam pozor.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Co kdyby se Havlíčkův Brod jmenoval jinak? A byla vůbec v historii jiná, tak významná osobnost, která by mohla dát městu jméno? Jednu adeptku vám představíme za chvíli v rozhlasovém sloupku.
7: Dobré odpoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Martin Maxa. V Havlíčkově Brodě dnes oslavují 770 let města. A tak dnešní rozhlasový sloupek věnuje Markéta Hykalová jedné z tamních významných osobností.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Cherchez la femme, hledejte ženu, říká známé francouzské rčení. Někdy je to poněkud obehrané klišé, ale v případě Havlíčkova Brodu a jeho gymnázia platí stoprocentně. Kateřina Barbora Kobzinová, která v našem městě žila v letech 1673 až 1730, neměla zrovna lehký život. V mládí ji nejlepší kamarádka přebrala milého. Pak se sice vdala za hodného muže, starostu Tomáše Kobzinu, ale neměli děti. Proto poskytla domov mladíkovi, jemuž zemřeli rodiče. Ten studoval v Praze a jednou, když se odtamtud v zimě vracel na Vánoce do Brodu, se nachladil a umřel. Kateřina Barbora zůstala na světě sama. Ale místo, aby se propadla do smutku, zahořkla a zanevřela na svět, věnovala značnou částku peněz na založení gymnázia, aby už mladí lidé nemuseli jezdit studovat jinam. Místo nářku na osud bojovala proti smutku aktivitou. Smutek možná nezmizel, ale vzniklo něco hodně užitečného. Gymnázium, které do Brodu přineslo vzdělanost a kde pak studovalo mnoho slavných lidí. Za všechny jmenuju hudebního skladatele Bedřicha Smetanu a jazykovědce Josefa Dobrovského. Studoval tam i spisovatel Josef Jahoda, syn Anny Kasalové Jahodové, která příběh o založení gymnázia a další brodské pověsky na začátku 20. století napsala. Nechci ubírat zásluhy odvážnému novináři Karlu Havlíčkovi Borovskému, ale myslím, že Brod by se měl jmenovat spíš po paní Kobzinové než po něm. Udělala toho pro město víc. I když Brod Kateřiny Barbory Kobzinové, BKBK, to už by byl opravdu krkolomný název a při jeho psaní by chybovali nejen školáci, ale i hodně nás dospělých.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 40 nostalgických jízd, historické lokomotivy na Točně nebo jejich noční focení. To všechno je součástí víkendového festivalu parních lokomotiv v Benešově. Jeho 7. ročník je ale zároveň poslední. Proč? Tak to uslyšíte na Českém rozhlasu Vysočina už za chvíli.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Magdaléna a Jelen na Českém rozhlasu Vysočina. 15 hodin, 20 minut k tomu. Vzácné historické lokomotivy z Česka i zahraničí dorazily na 7. ročník festivalu parních lokomotiv v Benešově. Divácky oblíbená akce je ale letos naposledy. Na trati z Prahy přes Benešov do Českých Budějovic bude od poloviny prosince letošního roku fungovat nový zabezpečovací systém ETCS, který parní lokomotivy nemají.
1: Vy první, já vás chytám.
2: Lukáš Benda, jeden z organizátorů festivalu parních lokomotiv Benešově, mi teď otevřel jeden z vagónů. Na co se mohou lidé těšit?
1: No, bude k vidění minimálně jako 20 strojů parní lokomotivy, jsou to motorové lokomotivy, bude během víkendu vypraveno 40 jízd po okolí.
2: Přestože je festival oblíbený, jde o poslední ročník. Od nového roku totiž začne na trase Praha České Budějovice, kde se konají nostalgické jízdy, platit výhradní provoz pod zabezpečovacím systémem ETCS. Podle dalšího organizátora festivalu Radka Panchartka by bylo zajištění jízd historických vlaků velmi náročné.
3: Je s tím obrovská byrokracie, technické komplikace, musíte žádat dopředu, musíte jenom vlak s lidma a ještě i když to máte všechno odsouhlasené, nikde není napsané, že to tak bude.
2: Na trati pod systémem ETCS může historický vlak jet, pokud dostane výjimku od správy železnic. Podmínky pro její udělení popisuje mluvčí David Kabele.
4: Musí jít o vozidlo schválené jako historické v seznamu vedeném drážním úřadem. Výjimka se zároveň vztahuje jen na jízdu s cestujícími během samotné nostalgické akce, nikoli pro přesun na akci nebo odjezd z ní.
2: Varianta pořídit do historických vlaků vybavení pro nový zabezpečovací systém je nereálná, říká ředitel nadačního fondu Českých drah Svět železnice Matěj Horn.
5: Instalace evropského zabezpečovače je do těchto vozidel v podstatě finančně i technicky nerealizovatelná.
2: Správa železnic k tomu dodává, že jsou u nás tisíce kilometrů tratí, kde mohou historické vlaky standardně jezdit. Z Benešova Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: 15 hodin, 28 minut k tomu a vy ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Bolest zad je častým problémem, který postihuje poměrně velkou část populace. Příčiny mohou být různé a často dosahují do míry, kdy ovlivňují naše životy. Co radila bába kořenářka za starých časů na bolest zad, tak o tom si teď bude Miroslav Marek povídat s dědou Součku.
1: Bejvávalo.
2: Je to mizérie, když člověka bolej záda.
3: No zvlášť, když se tak, jako to bývalo touhle dobou, musí dělat. Práce na poli ta nikdy nepočkala.
2: Vidíte, dneska se tomu říká civilizační choroba nebo nemoc způsobená sedavým zaměstnáním. Prostě v 21. století bolej záda kde koho. Ale není to z námahy. Naopak, je to i z nedostatku pohybu. Kdysi na vsi mívali naši předkové toho pohybu habaděj.
3: Ale kde koho z nich taky záda boleli. Prostě nic se nesmí přehánět. A práce bejvala tenkrát těžká, ruční. A to bejval na záda pořádnej zápřah. Ono jen tahat ty pytle s bramborama.
2: Nebo s obilím.
3: Jenže ještě k tomu se obojí muselo nejdřív vypěstovat a sklidit. No třeba ty brambory, ty jsme chodili ze země vykopávat motykou.
2: Ježiš, taky na záda dobrý. Když si představím na poli ty dlouhý brázdy.
3: No my jsme mývali políčko menší, ale i tak. Když tatínka v Ožních nebo jindá ty záda vzali, když měl, jak se tehdy říkávalo, housera, chodila k nám bába kořenářka.
2: A co radila?
3: No, lecos.
2: Třeba křenovou placku, ne?
3: No, taky, ale když jsme mluvili o těch bramborách, tak i těma se dalo od toho bolení odpomoct.
2: Tak jsem s tím, jak na to?
3: No, úplně slyším, jak mamince říkávala. Uvař pěkně do měka v pořádným hrnci, tak 4-5 kila brambor i se šlupkama. Potom to rozmačkej a naplň tím v obyčejný povlak na polštář. Pan táta, ať si lehne na postel hlavou dolů.
2: Prostě na břicho?
3: No, a pak mu je potřeba ten pytel brambor dát na záda. A koukej, aby byl co nejvíc horkej, co jen hospodář vydrží. A nemyslí, vydrží to hodně. On bude sice syčet a hejkat, že to pálí, ale to je dobře. Je potřeba ho přinutit, aby to vydržel.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

0: sdílíte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Říkalo se jim králíčci, Kaninchen. Tak je nazvali spoluvězenkyně, které se snažili zmírnit jejich krutý úděl. Figurují tak i v protokolech norimberského procesu. Na jejich osudu se podepsali němečtí lékaři, profesoři i zdravotní sestry. A také jeden z katů českého národa, Reinhard Heydrich. Jejich příběh uslyšíte v sobotním dílu.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dědo, řekni fór.
1: Babička se přihlásila na univerzitu, doklady měla v pořádku, zkoušky udělala a taky přijali. Ale předseda komise si přece jen neodpustil zvědavou otázku. Prosím vás, milá paní, na

0: s nějakou studentkou.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Sobotním odpoledně je s vámi Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje a pozor, hokejoví fanoušci. Dnes pokračuje nová sezóna Maxa Ligy a na domácím ledě se představí Dukla Jihlava. Ta přivítá v horácké multifunkční aréně tým Pirátů Chomutov. Začátek je v 17 hodin 30 minut, tak určitě přijďte podpořit hokejisty a vytvořit jim pořádnou domácí atmosféru, ať se jim dobře hraje. A ještě si také nenechte ujít hvězdné návraty v našem vysílání, ve kterých si poslechněte, jak začínala, po čem kdysi sněla a jak změnila svůj život zpěvačka Lucie Bílá. Patrik Rozehnal vám ji představí nejen jako zpěvačku, ale i jako herečku, vypravěčku, anekdot a návštěvnici zábavných pořadů.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Mikulovice na Třebíčsku přestavují bývalou školu na byty. Házenkáře Nového Veselí čeká v extralize domácí zápas proti Jičínu. A neděle bude polojasná, večer s deštěm, teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš, vítejte u nich. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
5: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
4: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Nové byty budují Mikulovice na Třebíčsku. Celkem 4 jednotky vzniknou přestavbou bývalé školy. Obec ji kompletně rekonstruuje a za úpravy zaplatí zhruba 13 milionů korun. Objekt z konce 18. století byl ve špatném stavu. Naposledy byl využívaný v 70. letech minulého století. Přibližuje nestranický starosta Jaroslav Kunst.
6: Ta motivace byla taková, že jednak chátral krov, potom ty prostory, bývalé třídy, sociální zařízení a tak dále nebyly využity, ani ty půdní prostory nebyly využity, tam vůbec nic nebylo. Tak nás napadlo jednak tu třídu, jak udělat na byt a samozřejmě i ty podkrovní byty se tam nabízely přímo, prostě prostorná půda.
4: Obec chce podle starosty Kunsta v příštím roce byty nabídnout k prodeji. Nabídku kapacit pro ubytování rozšiřuje Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Návštěvníci můžou nově využít taky internát v ulici Karolíny Světlé, který má 2- a 3-lůžkové pokoje. Ve městě bude možné přespat taky ve 4 tělocvičnách.
7: 2-lůžkové pokoje nabízí i internát v Třešti, odkud bude pro akreditované bezplatně jezdit kivadlová doprava do Jihlavy. Rezervace jsou pro návštěvníky otevřené do 20. října nebo do vyčerpání kapacit. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Festival se v Jihlavě uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Loni se na něj akreditovalo přes 6 000 lidí.
0: Sport.
4: Filip Salač vyhrál v rekordu okruhu kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto 2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. 24-letý český jezdec zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring čeká Salače zítra popoledni. A házenkáři Nového Veselí dnes odehrají další extraligový zápas. Na domácí palubovce přivítají od 17 hodin ve 3. kole soutěže Jičín.
8: Házenkáři Nového Veselí budou chtít před domácími fanoušky navázat na dosavadní výsledky a připsat si další body proti Jičínu. V obou úvodních zápasech totiž dokázali zvítězit a vedou extraligovou tabulku. Jičín má po prvních 2 kolech na kontě 1 vítězství a 1 porážku a je tak průběžně na 8. příčce. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Noční počasí bude jasné, v níže položených oblastech s možností mlhy a teploty klesnou k 11 až 8, v údolích až k 7 stupňům. V neděli čekáme polojasnou oblohu, později odpoledne přibude oblačnosti a k večeru se přidají přehánky nebo déšť. Naměříme mezi 19 a 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na silnici mezi Přibyslaví a Šachotínem v zatáčkách za Přibyslaví bourala dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování. Pozor dejte i na Žďársku mezi Kněževsí a Bory, tam havarovalo osobní auto. A ještě nehoda dvou osobních aut teď komplikuje provoz taky mezi Třebíčí a Račerovicemi. Projíždějte okolo opatrně a mějte bezpečnou jízdu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
9: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porodcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
10: Nekecat a líbat!
9: No,
10: tady.
9: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
10: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
9: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
10: No, kde bych jako měla začít?
9: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
10: Pak?
9: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
10: Sňaš legraci bez hudby?
9: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono to, mám to na ně, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu týct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová nějaká... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen volí blue jeansy. Blue jeansy. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: nemohli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všetci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
8: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to no, mě
7: dobře,
8: jde.
7: Dobře, dobře, dobře.
8: Tak se, chlapče, vraň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
8: Já.
7: Ono to bude hezky navazovat,
8: já, jo, to je, to je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
8: Příchodem.
7: Přijď mi.
8: Ten mám dobrý příchody.
7: Přijď mi.
8: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
8: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry.
8: No
7: to jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
8: 4 mám retardéry.
7: No tak.
8: To jsou mi věci. No to jsou mi věci.
7: To je zatím jeden.
8: To byly 2. To jsou mi věci, 2.
7: Dobře. Tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
9: Kluci, co je? Já tam zadu normálně umírám nodou.
7: No dobře.
9: Karle, co?
7: No.
9: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
8: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavné finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
9: No, jasně.
7: Jo?
9: Jo, ale mám text. Tady.
8: Tak.
9: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Otřicmat Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu usknul na hubě. O tom to je. No.
9: Tohle vážně musím líbat?
8: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
9: Co neprskáš? Co tě prská?
8: Prská? No doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal! Tisíce!
7: Klid,
9: a to nechá!
7: Klid.
8: Herci!
7: Prosím vás, ne, klid,
8: nehádejte.
7: Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se. Já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát. Jo?
9: Lehnou, pojďte. Prosím tě.
7: Jdi si lehnout. Připravte se mi. Já to ohlásím.
8: Shakespeare, to viděl.
9: Lehni!
8: Tudle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
9: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
8: Neměla být ta Julie podle Shakespearea 16 letá, ale...
7: Prosím vás, klid.
9: Dobře,
7: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
9: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
8: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
8: Pro mládež? Tak to bych si mohl nušlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
8: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mi to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovné. narození, teď se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
8: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
8: No to já nevím, ale nějakého.
9: Ale mě to jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no, ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
8: Ano.
7: Ne.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Co je, nebojš? Teď mám flašku mistrovy svězdy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedni, nebuď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij.
2: Na tvoje, Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsem zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posledně říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: a teď já. Ona Alžběta.
3: Ale přísám, životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého úplného člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musíš Lučo když tak nějak zvednout. Ale něco, teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky, a tak jsme to jako všechno měli tak. To a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on začal chodit mezi lidma. Ty nejíš. Ty jsi hrná Luce měl, víš, že to je záchod, no strašně. Ale to nic není, horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali Opilce, protože že bude státní nějaká, že hostuda, a já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoš tak dal, my bychom přišli, a on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Neptala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Foxhoundy?
3: Já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale Opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do ní pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Muří noha, soba pálená, starý hmoždí, špetka koření, kozí chlup a pouška vzdálená, k tomu špejle z Vytrnic. Lásky, žádnej kouzeník nenamíchá nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V carování, milí páni, z udělání jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škrabrata teď má poraď.
0: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí. Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, volko, muž, mě okradli, co za... Tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně. Není slepý, já slepý, na mě slepý. Pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vědíš, že byl slepý? Nebyl slepý, byl statečný. Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bez žíle, jo. Co děláš, vlastně co? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebude musel tady v té tašce nosit, to je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázem v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně,

0: Já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce. Je. Doma nikde nikdo.
1: A jak se to stalo?
0: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě toto si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký svoje nějaký studii a měla jsem 3 možnosti. Křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi: hezký večer, Lucínko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já: pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla steky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká: já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám: já jsem tady. A ona podběhla takhle pod můj dům, říkala: bože, co se vám to stalo? A já říkám: utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám: kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona: když já mám v troubě sekanou. No, šla vyndala tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala: jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu, nic méně prostě. Pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala: volejte mu. A on jí to furt típal, říkám: pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně 0,5 metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příležitost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do světa.
2: Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
0: Je to tam všechno, no, má na tur. To by byl klip, hele.
2: No, jasně, to je píseň, složit tomu píseň, jo, no, dobrý.
0: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala: prosím tě, co, já tohle co mám za sebou taky, jeď v loni. Říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
3: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
4: Velká noc, svátá noc.
0: Franto! Kde seš?
5: Co je zase?
0: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
5: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
0: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
5: Teďka právě, jo.
0: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral, tady o naši domácnost,
5: ale
0: co?
5: Ale teď jako nemůžu.
0: Ale je normální, tohle co?
5: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
0: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
5: slavíme, jasně.
0: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
5: Jo, a o to jde.
0: Ale otevři, někdo klepe.
5: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
0: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
5: No ale

0: přicházím z dalekého království.
1: No, co řeš?
0: Až z Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdrástvoj a neřvi.
0: Já nejsem z Rusko.
1: Ale zveš. Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodiného
3: na Na furt, já vím.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: Já už z toho byl.
1: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A naším barákem svítí nějaká hvězda?
1: Tak byl mi asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak neštimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak onés, ať se sebe, já fakt nemám tady...
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano, ano, to je to jméno, co mudrcové říkali.
1: Ale to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, to bylo jméno.
2: Mně se to líbilo, hodil se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O ne, kde tu?
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: A jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že
2: jo? I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že králem nebude. Bude k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: Ano.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Víš? Práska z něho bude.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, tadyhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: To je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle. Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový buchtičky?
3: Ne, to nejde, au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: A tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný hněv. Ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchala, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku. Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Aha. Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je.
4: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto a trepat nožičkami.
3: No,
4: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec?
4: To je... Já
3: to bych měl přeci vytáhnout.
4: No ne, to je panice. To je... Tam išlo o život, to bylo v panice.
3: Je pravda, že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. Ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu strašně. Moje mamka nikdy nekřičela, ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne, Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rouplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Výtěžek z dnešního večerního zápasu získá hematologicko-transfuzní oddělení. Brodskou nemocnici navštíví basketbalistky ve čtvrtek. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Jsme na poli. To je daleko Košetic na Pelhřimovsku, tam vzadu nám jede.
3: Bramborový kombajn nám jede, praší se od něj, takže je vidět, že je sucho.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
4: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: O víkendu se můžou lidé zapojit do kampaně Ukliďme svět. Lísek na Žďársku má dva nové radary u školy. Nad letištěm v saudsko-arabském Riádu se objevila oblaka černého kouře. Úřady předtím varovaly před vzdušnými útoky. A v noci klesnou teploty až k 7 stupňům, zítřek bude polojasný, večer s deštěm, teploty do 22. Vysíláme zprávy, příjemný podvečer přeje Jakub Diviš. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Ukliďme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
5: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Ukliďme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: Dva nové radary kontrolují provoz v Lísku na Žďársku. Oba jsou v blízkosti základní školy. Obec je pořídila na konci léta a každý vyšel na 150 tisíc korun. Radary jsou pouze informační a nemají kamery. Doprava v obci se díky tomu sklidnila, potvrzuje nestranický starosta Josef Zich.
6: Od začátku školního roku jsme děti upozornili, v prvním dvě školy jsem upozornil, že máme nový radar, že budou mít větší bezpečnost, ale až na přechodu dávají stále pozor, protože nemají absolutní přednost a odezva od rodičů je zatím vesměs kladná. A i od rodičů. No, to tak není vždycky, ale zatím jo. Od místních ano.
4: Z budov letiště v saudsko-arabském Riádu se valí hustý oblak černého kouře. S odvoláním na obyvatele města a záběry ze sociálních sítí o tom informuje agentura AFP. Saudsko-arabské úřady to zatím nijak nekomentovaly. V noci vyhlásili v Riádu varování před leteckými útoky. Je to reakce na zesílení bojů v sousedním Jemenu. V okolí Rudého moře tam postupují Íránem podporovaní povstalci Husíové. Proti nim bojují vládní vojska podporovaná právě Saudskou Arábií. Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala péče o obec a její obyvatele a bohatý společenský život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav v Pardubickém kraji a třetí skončili v Šeruby z Plzeňského kraje. Organizátoři dnes výsledky vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 vesnic, to je nejvíc od roku 2016.
0: Sport.
4: Hokejisti Třebíče nastoupili před několika minutami na své první venkovní utkání na ledě Přerova. Souboj čeká dnes i Duklu Jihlava, která za necelých 30 minut rozehraje doma s Chomutovem. O průběžných výsledcích obou vysočinských celků vás budeme průběžně informovat v dalších zpravodajských relacích.
0: Počasí.
4: V Přibyslavi rtuť teploměru ukazuje 21 stupňů, v Telči 22 a v Moravských Budějovicích 23. Noční počasí bude převážně jasné, v nižších polohách s možností lokální mlhy a teploty klesnou k 11 až 8, v údolích až k 7 stupňům. V neděli přes den pak čekáme polojasnou oblohu, později odpoledne ale přibude oblačnosti a k večeru se přidají přehánky nebo déšť. Naměříme mezi 19 a 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Mezi Přibyslaví a Šachotínem v zatáčkách u Dvorku havarovala dvě osobní auta, nicméně nehoda už by měla být téměř odklizena. I tak místem projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Králíčci, takové bylo označení pro desítky polských politických vězenkyň, na nichž nacističtí lékaři v koncentračním táboře Ravensbrück prováděli nelidské a kruté lékařské pokusy. Pátrat po jejich odkazu budeme dnes s publicistou Stanislavem Motlem. Pořad Stopy fakta tajemství začíná už za 4 minuty.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla.
1: Králíčci z Ravensbrücku. Děsivý odkaz Reinharda Heydricha.
2: Bělovlasá žena, které se už blíží stovka. Profesorka. Přední polská psychiatrička. Přítelkyně papeže Jana Pavla II. Vanda Poltavská. Rodným jménem Vojtasíková. 5 let svého života prožila v pekle. Měla by zastřelena. Čekali ale jiný osud. Tehdy jí bylo 21 let. Vzpomíná.
3: Nastavná jsem já. Jezda na sajdu operací. No, kladějí mě na prady.
4: Další na řadě jsem já. Odvážejí mě na operační sál. Lehám si na záda. Je tu Němec. Mladý důstojník Fischer. Fritz Fischer. Ten mě má operovat. Říkám mu, uměla jsem německy, já nejsem pokusný králík, jsem člověk. Nic mi to nepomohlo, protože mi dali injekci. Probudila jsem se po 7 hodinách operovaná.
3: No, nic to nepomohlo, bo zavěděli mi zdravství, obudila mi se po 7 hodinách operovaná.
2: Vanda Poltavská patřila mezi 10 žen, které byly nuceny podrobit se v září 1942 v koncentračním táboře Ravensbrück děsivým lékařským experimentům. Netučili, že tyto zrůdné pokusy se odehrávaly ve jménu Reinharda Heydricha. Počátek všeho byl v Praze, v nemocnici na Bulovce. 4. června 1942 byl čtvrtek. Časně ráno přišel pacient číslo 12555 na krátko k vědomí. Pár hodin předtím byl jeho stav ještě obstojný. Až na to, že teplota opět stoupla. Situace se však dramaticky mění. Pacientova manželka po letech napíše.
5: Nastal zlý obrat. Noc je studená, mrznu, zuby cvakají, ruce se mi třesou. Moje kabelka spadne na podlahu vozu, kde ji prostě nechám ležet. Pak stojím před postelí svého muže, který leží v komatu. Odvádějí mě a dávají mi utišující injekci. Když se opět proberu, Reinhard je mrtev.
2: Srdce rvoucí řádky Lina Heydrichové a smrt. Smrt boha smrti, jak český spisovatel Jaroslav Andrej spojmenoval svou knihu věnovanou atentátu na Reinharda Heydricha. Oficiální čas jeho smrti 9 hodin. Němečtí lékaři, kteří od 27. května 1942, kdy byl Heydrich zraněn po atentátu parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, bojovali o jeho život, prožívají obavy. Nebude jim vyčítáno, že udělali málo proto, aby jejich pohlavar přežil? Obavy má i nejvýše postavený z nich. 45-letý, menší, silnější muž s očima za kulatými brýlemi a hustých, nadrzlých vlasů. Osobní lékař druhého muže Třetí říše Heinricha Himmlera, SS Brigadenführer profesor doktor Karl Gebhardt. Ten totiž za léčbu Reinharda Heydricha nesl největší odpovědnost. Citujme nyní z knihy Oprátka pro krásnou Veru.
0: Jak se dnes často oficiálně uvádí, smrt nastala následkem poškození životně důležitých orgánů bakteriemi, případně jejich jedy. Ty se v Heydrichově těle ocitly po poranění výbušninou z bomby československého parašutisty Jana Kubiše. Usadili se zejména v Heydrichově hrudní dutině, v bránici a krajině sleziny, kde se v zápětí pomnožili. Ovšem podle pitevního protokolu zveřejněného českými historiky v roce 2004 přesná příčina smrti zjištěna nebyla.
2: Hovoří se rovněž o možné otravě krve. Ve hře jsou i další příčiny. Podle britské historičky Sarah Helmové, autorky knihy Ravensbrück, a zdaleka nejenom podle ní, tu ústřední roli hrály sulfonamidy, tehdy nejnovější druh léků, druh antibiotik bránící vzniku gangrény.
0: Německá vojska už po několik měsíců zaznamenávala na východní frontě nebývalé ztráty, přičemž celé tisíce vojáků umírali na plynatou sněď, gangrénu vyvolanou infekcí na základě poranění s třepinami nábojů a znečištění ran, obdobně jako v Heydrichově případě. Mezi nacistickými lékaři se už měsíce debatovalo o tom, mají-li se zraněným vojákům podávat nové druhy sulfonamidů, anebo mají být jako dosud okamžitě operováni v polních lazaretech.
2: Píše Sarah Helmová. Stručně řečeno, doktor Gebhardt se bezprostředně po Heydrichově smrti ocitl pod kritikou. Proč u Heydricha nenasadil právě sulfonamidy? Sulfonamidy doporučoval například i osobní lékař Adolfa Hitlera, profesor doktor Theo Morell. Heydrich je mrtvý. Protektorátu Čechy a Morava zuří stanné právo, které má trvat až do 3. července 1942. Během této doby bude popraveno, spíše ale zavražděno, na 1600 mužů a žen. Obce Lidice Ležáky budou srovnány ze zemí. V té době jistá vězeňkyně ženského koncentračního tábora Ravensbrück nemá ani tušení o tom, jaký smrt boha smrti, tedy Reinharda Heydricha, hluboce ovlivní další život. Předmluvě své pozdější knihy, kterou nazvala Bojím se svých snů, uvedla.
4: Vrátila jsem se domů 28. května roku 1945. Už ale první noc mi přinesla děsivé chvíle. Byl to sen. Sen o Ravensbrücku. Sen hrozný, živý. A druhou noc to samé. Opět ty strašné chvíle, které jsem tam spolu s ostatními musela prožít. Jedna noc za druhou. A stále ty šílené sny byly až neskutečně živé. Už jsem přestala rozlišovat, co je sen a co skutečnost. Snažila jsem se chodit do postele co nejpozději. Tak jsem se bála. Ale bylo to stejné, ne-li horší. Byla jsem vyčerpaná.
2: Autorkou předchozích slov byla nám již známá Vanda Poltavská za Svobodná Vojtasíková. V roce 1942, tedy v roce smrti Reinharda Heydricha, jí bylo necelých 21 let. Do protinacistického odboje se zapojila ještě jako studentka druhého ročníku střední školy. Bezprostředně poté, co němečtí nacisté napadli 1. září 1939 Polsko. Opět citujeme z knihy Sarah Helmové Ravensbrück.
0: Zatímco německá vojska pronikala do Polska stále hlouběji, Lublin, ležící 170 kilometrů jihovýchodně od Varšavy, se připravoval k obraně. Mezi učiteli a studenty tamnější univerzity se rodilo jedno z nejhoubževnatějších sídel polského odporu. Když se rozšířila zpráva, že svatovojtěžské knihkupectví v historickém středu města je v plamenech, studenti spěchali požár uhasit. Stepilá 17letá Vanda Vojtasíková zavelela ostatním, ať utvoří lidský řetěz, a v něm pak jeden druhému podávali knihy zachraňované z hořícího obchodu.
2: Po porážce Polska se Vanda, od dětství aktivní harcerka, tedy skautka, zapojuje do odboje. Skupina je prozrazena. Je květen 1941 a ještě ani ne 20letá Vanda se ocitá ve vězení. Gestapo zřídilo prostorách lublinského zámku. Na výslechy chodí do nedalekého domu pod Zegarem. Ve své knize Bojím se svých snů se Vanda o svých výsleších příliš nerozepisuje. 23. září 1941 se ocitá v koncentračním táboře Ravensbrück. V průvodních dokumentech má napsáno návrat nežádoucí. Totež mají napsáno i další vězenkyně, které přicestovali stejným transportem. Pouhé 4 dny poté přistává na letišti ve Kbelích letoun Junkers 52. Z něho vystupuje nový pán nad životem a smrtí Čechů, SS Obergruppenführer Reinhard Heydrich, aniž by tušil, že mu zbývá už jen 8 měsíců života. Okamžitě vyhlašuje výjimečný stav. Bude trvat do 20. ledna 1942. Během této doby bude popraveno na 500 lidí. Mezitím Vanda prožívá první dny v Ravensbrücku.
0: Bylo to v listopadu 1938, kdy zhruba 90 kilometrů od Berlína v nehostinné oblasti známé také jako Malá Sibiř Mecklenburska začala skupina heftlinků budovat ženský koncentrační tábor Ravensbrück. Během let 1939 až 1945 tímto táborem projde 130 tisíc vězenkyň nejrůznějších národností, včetně Češek. Pouze 40 tisíc žen se dožije konce války. Na podzim 1939 sem začaly masově přijíždět ženy z Polska. Do roku 1945 se v táboře mělo ocitnout více než 34 tisíc polských žen, tedy zhruba 25% veškerého osazenstva tábora.
2: Citovali jsme z knihy Oprátka pro krásnou Veru. Podle poválečných pamětí Vandy Vojtasíkové, později provdané Poltavské, byla zařazena na nejtěžší pracovní úsek. Skládala cihly, pracovala s krumpáčem a lopatou, dřela na poli. Zlom nastává v polovině 42. roku. Heinrich Himmler nařizuje bezprostředně po Heydrichově smrti, aby vybraní lékaři zjistili, zdali se sulfonamidy k léčbě plynaté sněti hodí nebo ne. A jakže to mají lékaři zjistit? Pomocí pokusů na vězních. Jeden z hlavních garantů je právě doktor Karl Gebhardt. Opět si otevřeme knihu Oprátka pro krásnou Veru.
0: Počátkem července 1942 je na Appelplatz v Ravensbrücku svoláno 75 nejmladších a nejzdatnějších žen. Vesměs šlo o polské vězenkyně. Nic netušící ženy si museli napokyn vyhrnout sukně. Doktoři jim pak prohlíželi nohy. Nakonec bylo vybráno 6 žen, pak 6 dalších. Budoucí vesměs zdravé, duševně i fyzicky zdatné pacientky absolvovali teplou koupel, potom byly uloženy do postele. Zdravotní sestry jim oholily nohy. Každá vězenkyně dostala na noc utlumující injekci.
2: Himmler, který lékařské pokusy považuje za hlavní účel koncentračních táborů, ví dobře, co dělá. Zná dobře Gebharta a ví, že se tohoto úkolu, aby se vyvinil z podílu na Heydrichově smrti, ujme s mimořádnou horlivostí.
0: Před druhou světovou válkou prožíval Karl Franz Gebhardt vynikající kariéru, která mimo jiné přispěla k rozvoji sportovního lékařství. Publikoval zasvěcené statě například o fyzioterapii, o rehabilitaci. Pocházel z lékařské rodiny. Jeho otec byl lékařem rodiny Heinricha Himmlera. Díky tomu se Gebhardt stal Himmlerovým osobním přítelem. Medicínu Gebhardt vystudoval v Mnichově. Ještě jako student, narodil se v roce 1897, vstoupil po první světové válce do polovojenské nacistické organizace Freikorps. Společně s Heinrichem Himmlerem, Rudolfem Hessem či Adolfem Hitlerem se v roce 1923 účastnil neúspěšného pivního puče v Mnichově. Později působil na chirurgické klinice Mnichovské univerzity a začal se specializovat na ortopedickou medicínu. V roce 1933 vstupuje do nacistické strany, stává se příslušníkem SS. Je jmenován oficiálním Himmlerovým lékařem. Působí na specializované ortopedické klinice v Hohenlichen.
2: Citovali jsme z literárně historické statě o profesoru Gebhardtovi nazvané Nesu plnou odpovědnost.
0: Pátrání po okolnostech, za nichž se v Ravensbrücku odehrávaly nelidské lékařské pokusy na vězněných ženách, pokusy, které odstartovala smrt Reinharda Heydricha, pokračuje.
2: Vanda Vojtasíková, později Poltavská, je Gebhardtem a jeho pomocníky, je mezi nimi nepřehlednutelná blondýna doktorka Herta Oberhauserová, vybrána jako poslední ze dvou prvních skupin. Začíná ale už tušit, o co jde. O okamžicích, které před operací prožívala, píše Sarah Helmová.
0: Jedna po druhé dostávají ženy injekci a na vozíku je odvážejí na operační sál. Vanda si v duchu opakuje, nejsme morčata, nejsme morčata. Když se probudí, leží na lůžku a nohy má v sádře. Na obvaze jedné nohy je napsáno 111 TK. Stejně je označeno i ostatních pět. Zatím je nic nebolí, ale až přijde večer, budou se svíjet bolestí, sténat a křičet. Během následujících dnů nohy operovaným ženám tak otékají, že se jim sádra sahající až k tříslům zařezává do masa. Přichází Oberhausová, sklání se k Vandiným nohám a krčí nos, něco si poznamená a odebírá vzorek krve. Dívky vezou zpátky na sál a tam jim sádrový obvaz snímají. Dívky přitom nikoho nevidí, protože mají přikrytou hlavu. Slyší ale skřípot a kapky hnisu dopadající do kovové mísy. Cítí ještě, že z ran na nohou jim něco vytahují a potom dostávají sádrový obvaz.
2: Za tři týdny je Vanda a s ní dalších 8 morčat přemístěno do další místnosti. Tam jim sundají obvazy. Zoufalé dívky se dívají na otevřené rány na holeních, jimiž prosvítají kosti. Jedna dívka vytuje z rány kusy skla, další dřevěnou třísku. Leží takto několik hodin. Najednou se objeví sestry a rychle jim zakryjí obličeje šátky. Vandě se podaří, jak se můžeme dozvědět z knihy Sarah Helmové Ravensbrück, šátek trochu poodhrnout.
0: Vidí Gebharta tlusté paže složené za zády. Spatří také jeho zástupce Fischera v bílém skrvaveném plášti. Doktoři si berou záznamy operovaných dívek a studují je. Stojí jich tu plno. Vanda jich napočítá 11. Jeden, kterého nezná, vypadá jako zvlášť významný člověk a ostatní, jako když se ho bojí. Netuší, že je to Ernst Gravitz, hlavní lékař SS a prezident německého Červeného kříže.
2: O jaké lékařské pseudoexperimenty vlastně šlo, vypověděli po válce jak Gebhardt, tak i o zástupce Fischer. Nohy vězenkin infikovali větším množstvím bakterií. Do otevřených ran dávali například hlínu, písek, sklo, třísky. Rány pak vyčistili, propláchli peroxidem vodíku a potom podávali ženám různé druhy sulfonamidů, případně ještě jiných léků. V archivu památníku Ravensbrück, stejně jako třeba v Lublinském státním archivu, můžeme objevit písemná svědectví operovaných žen. Patřila mezi ně také Jadviga Zidová. O její operaci se můžeme mimo jiné dozvědět.
0: Po operaci se Jadviga ocitla v delíriu. Málo kdo věřil, že přežije. Podle několika svědkyní se táborová lékařka Herta Oberhauserová už chystala na to, že jí dá smrtící injekci. Naštěstí se Jadviga probudila. Další dny se potýkala s vysokými horečkami, trpěla úpornými bolestmi. Řez na noze jí později způsobil svalovou atrofii.
2: Dalšímu typu operací říkali zdejší pseudolékaři kostní zákroky. Operátor například vylámal kusy holení kosti až 5 cm dlouhé a nahradil je kovovými nástavci. Nebo je nenahradil vůbec a čekalo se, jak si organismus pomůže. Zprávy o tom, co se v nemocničním revíru odehrává, se brzy roznesly po táboře. Vězenkyně byly zděšené. Tehdy se ale také vzedmula velká vlna soucitu a hlavně snahy pomoci. Někdejší vězenky Ravensbrücku, Hanna Housková a Dagmar Hajková, které se staly spoluautorkami u nás jedné z prvních knih o Ravensbrücku, vzpomínali. Citujeme z kapitoly Králíčci.
0: Živí pokusní králíci. Operovaným se také po celém táboře neříkalo jinak než králíčci. Každý se jim snažil pomáhat. Venkovské kolony pro ně nosily tajně kousky čerstvé zeleniny i pomačkanou kytičku jahod nebo třešní. Děvčata z kuchyně posílala na přilepšenou skleničky marmelády a chleba i margarín. Z prádelny a oděvního skladu přicházely čistěnké nažehlené kousky pěkného civilního prádla, svetry a pulovry. A když ženy neměly co přinést, posílali aspoň psaní, umně vyzdobené ornamenty s naivními primitivními kresbami měst a dědin, parků, ulic a nábřeží, na kterých se procházel život. S veršíky o obláčcích a rozkvetlých zahradách, o písni splavu v lukách.
2: Podle pohlešného vyšetřování bylo takto operováno 74 polek. 13 z nich po zákrocích zemřelo nebo bylo zastřeleno. Kromě polek ze těchto lékařských pseudoexperimentů muselo zúčastnit i několik duševně nemocných nebo nevyléčitelných žen. V knize Oprátka pro krásnou Veru se ještě píše.
0: V Ravensbrücku se odehrávaly kromě zmíněných pokusů inspirovaných Reinhardem Heydrichem další zrůdné experimenty, včetně sterilizací. Všechny operované ženy měly být jako nežádoucí důkazy usmrceny. Rozkaz byl vydán v únoru 45. roku. Byla to ale především solidarita ravensbrückských vězeňkyň, které začaly ohrožené ženy ukrývat, jež přispěla k tomu, že se konce války dožilo alespoň 63 králíčků.
2: Svého času jsme v našem cyklu odvysílali dokument nazvaný Útěk z věznice Monte. Je o někdejší šéf dozorkyně v Ravensbrücku a o přesvědčené nacistce Johanně Langefeldové. Tak když pochopila, co operovaným ženám hrozí, začala jim pomáhat. Některé vězenkyně byly přesvědčeny, že intervenovala u samotného velitele tábora. Zřejmě se také postarala o to, aby popravy byly přinejmenším oddáleny. 63 někdejší králíčků nedosmrtě zmrzačených se po osvobození vrací domů. Vrací se i Vanda, nejenom s tělesnými, ale také s duševními následky. Noc co noc se bojí, bojí se svých snů.
4: 23. června jsem měla své první poválečné jmeniny. Přišla spousta lidí. Také jedna milá šedovlasá paní, moje bývalá učitelka. Svěřila jsem se jí. Doporučila mi dobrého známého, starého psychiatra. Odmítla jsem. Učitelka se nevzdávala a pak mi řekla, víš co, zkus to napsat. Možná to pomůže. Jednoho letního rána jsem rukopis dokončila. A hned té noci jsem tvrdě zaspala. Už bez děsivých snů.
2: Jaké vlastně byly osudy těch, kteří v Ravensbrücku zničili desítky žen? Karl Gebhardt dostal při povlačném procesu v Norimberku od žalobce otázku. Považujete pokusy, které jste se účastnil v Ravensbrücku, za trestné? Pokud to stát legalizoval, tak určitě ne, odpověděl Gebhardt. Svou odpovědnost ale připustil. Nicméně zdůraznil, že tak činil na rozkaz hlavního lékaře Třetí říše Ernsta Roberta Gravice. Ten mimochodem na konci války spáchal sebevraždu. Na svou obhajobu Karl Gebhardt ještě řekl.
0: Úmrtnost při těchto experimentech byla minimální. Ženy čekala poprava, takže jsme jim vlastně zachránili život. Nelze říci, že by šlo o nějakou krutost. Navrhuji soudu, že sám na sobě provedu experimenty s gangrénou v ráně a dokáži, že tyto experimenty byly neškodné.
2: Členové tribunálu, kteří už předtím měli možnost vidět nejenom na fotografiích, ale i u konkrétních svědkyně jejich zmrzačené končetiny, měli ale jasno. Karl Gebhardt

0: Zúčastnil se varšavského povstání, přežil nacistický koncentrák. O 10 let později manželé poskytli rozhovor novinářce Ireně Švěrdzevské. Ta potom napsala.
1: Než se poznali, o svatbě nepřemýšlela. Po osvobození z koncentráku přemýšlela o tom, že se stane jeptiškou. Známý kněz jí však poradil, aby především dodělala medicínu. Když byla Vanda ve 3. ročníku, za Andřeje Poltavského, později předního polského filozofa, se provdala. To bylo v roce 1947.
0: Manželé vychovali 3 dcery. Žili ve skromných podmínkách. Věnovali se svým profesím. Vanda navíc začala, co by psychoterapeutka, pracovat s někdejšími dětmi, které přežily vyhlazovací tábor Osvětim. Pak přišlo jedno setkání, které v zásadě ovlivnilo její další život. Později vyprávěla.
2: Jednoho dne jsem šla do baziliky Panny Marie. Začala jsem se modlit, když do kostela vstoupil otec Vojtila. Poklekl a vešel do zpovědnice. Já ho následovala. Jako bych byla řízena nějakou zvláštní silou. Vyspovídala jsem se mu. Byla to pro mě velká úleva a pocit klidu.
0: Společně se svým mužem stali se s otcem Vojtilou důvěrnými přáteli. Jezdili na hory, účastnili se společenských akcí. Budoucí papež rovněž spolupracoval s psychoterapeutickou poradnou, kterou Vanda Poltavská vedla. Přátelství pokračovalo i poté, co se Karel Vojtila stal papežem Janem Pavlem II. Manželé poltavští spolu prožili více než 1,5 století. Andřej zemřel v roce 2020, bylo mu 97 let. Jeho žena Vanda ho následovala o 3 roky později, v roce 2023. Bylo jí 101 let. Zemřela s láskou, bez nenávisti, kterou neměla ani vůči svým někdejším trznitelům, a i proto dokázala krátce před smrtí říci.
2: Nikdo se nerodí ani jako světec, ani jako zločinec. Všechny děti jsou nevinné. A proč se z něho stal příslušník gestapa nebo tajné policie? Nevíme. Takže nemáme právo soudit.
0: Poslední rozloučení s Vandou Poltavskou se odehrálo v bazilice Panny Marie v Krakově. Přišly 100 lidí. Byl to státní pohřeb s vojenskými poctami. Zúčastnil se i polský prezident Andrzej Duda. Na adresu Vandy Poltavské řekl: přežila díky mimořádné síle svého ducha, své mysli, svého těla, které bylo na pohled tak křehké.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 17:43, ladíte Český rozhlas Vysočina a teď bude řeč v našem vysílání o DNA. Zajímavosti spojené s nositelkou genetických informací nám představí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že DNA lidí a šimpanzů je téměř totožná? Zkratka DNA znamená deoxyribonukleovou kyselinu, kterou obsahují všechny živé organismy s výjimkou některých nebuněčných. Přezdívá se jí nositelka života a můžeme si ji představit jako takový počítačový program, který předurčuje vývoj buněk a vlastnosti celého organismu. Legendární dvoušroubovici vědci kompletně dekódovali až ve 21. století. Detailnímu poznání jednotlivých částí DNA a jejich funkce se věnuje genetika, která umí odhalit příčinu mnoha nemocí a někdy je i napravit. Srovnání DNA lidí a ostatních živých organismů přineslo zajímavá zjištění. Třeba s obyčejným banánem máme shodných 50% genetické informace. Na 70% jsme si podobní se slimáky a nejblíže máme pochopitelně k primátům. Od šimpanzů se lišíme jen o 1,2%. Výlučně lidská část genomu ovlivňuje hlavně mozek a také naši imunitu. Díky tomu jsme odolnější vůči některým vážným nemocem, které jsou třeba právě pro lidoopy smrtící. Naproti tomu vývoj mozku nás učinil náchylnějšími k Alzheimerově chorobě a také autoimunitním onemocněním.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

pohodový sobotní podvečer vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, které vám po 18. hodině hraje dechovky na vaše přání. Už teď můžete poslat to své přes web vysočina.rozhlas.cz a nebo SMS-kou ve tvaru píseň, mezera, text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. Za chvíli také přidáme zprávy i aktuální vývoj zápasu vysočinských hokejových týmů.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Česká armáda zavádí nový systém protivzdušné obrany Spider. Návštěvníci Jihlavského mezinárodního festivalu dokumentárních filmů můžou nově využít k ubytování i internáty a tělocvičny. Americká diplomacie schválila prodej protivzdušných zbraní na Ukrajinu. A neděle bude polojasná, večer s deštěm, teploty do 22 stupňů. Vítejte u zpráv, které nachystal Jakub Diviš. Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky Dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
2: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Nabídku kapacit pro ubytování rozšiřuje Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Návštěvníci můžou nově využít taky internát v ulici Karolíny Světlé, který má 2- a 3-lůžkové pokoje. Ve městě bude možné přespat taky ve 4 tělocvičnách.
3: 2-lůžkové pokoje nabízí i internát v Třešti, odkud bude pro akreditované bezplatně jezdit kyvadlová doprava do Jihlavy. Rezervace jsou pro návštěvníky otevřené do 20. října nebo do vyčerpání kapacit. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Festival se v Jihlavě uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Loni se na něj akreditovalo přes 6 000 lidí. Americké ministerstvo zahraničí schválilo prodej zbraní protivzdušné obrany na Ukrajinu v přepočtu za 57 miliard korun. Prodej ještě musí schválit kongres. Podle americké diplomacie by Ukrajina nákup financovala pomocí evropských příspěvků a amerického grantového a půjčkového programu. Americké výdaje by se přitom započítaly jako příspěvek do americko-ukrajinského rekonstrukčního a investičního fondu. Na jeho vzniku se Washington s Kyjevem dohodli při uzavření smlouvy o využívání ukrajinského nerostného bohatství. Sport. Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem nevyužili 4 matchboly a ve 4 v kvalifikaci na finále Davis Cupu podlehli americké dvojici Harrison Kralicek ve 3 setech. Čeští tenisté tak po 3 zápasech z USA prohrávají 1-2 na zápasy. O vyrovnávací bod teď hraje Jakub Menčík s finalistou US Open Benem Sheltonem. Fotbalisté Artisu Brno remizovali v 9. kole šanceligy s Libercem 0-0. Další brněnský tým Zbrojovka prohrál na hřišti Mladé Boleslavy 0-2. Pardubice pak vyhráli nad pražskými Bohemians 2-1. V posledním dnešním utkání 9. kola nejvyšší fotbalové soutěže proti sobě před okamžikem nastoupilo Slovácko a Ostravský Baník. A přinášíme ještě aktuální vývoj dnešních zápasů vysočinských hokejových týmů. Stav utkání Třebíč Přerov zatím 2-2 a Dukla Jihlava Chomutov 0-1. Počasí. Pelhřimov teď hlásí 20 stupňů, Velké Meziříčí 22. Noční nebe bude převážně jasné, v nižších polohách s možností lokální mlhy a teploty klesnou k 11 až 8, v údolích až k 7 stupňům. V neděli pak přes den čekáme polojasnou oblohu, později odpoledne ale přibude oblačnosti a k večeru se přidají přehánky nebo déšť. Naměříme mezi 19 a 22 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ze silnic v kraji momentálně nemáme hlášené žádné nehody ani větší dopravní komplikace, volně průjezdná je i dálnice D1.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: S vámi je Český rozhlas Vysočina i po 18. hodině s datem 19. září a my přejeme vše nejlepší k svátku Zitám a také Konstantínům. Hlavně ať se daří a hodně zdraví, přátelé. A pojďme otevřít dechovky na vaše přání. Číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete volat v těchto chvílích a nechat zahrát svým blízkým pěknou písničku. Já tu mám na úvod pro vás Valanku s písničkou Tamhle je městečko.
1: Dechovky pro Vysočinu s Lídií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním teď tedy vaše hudební přání a číslo do studia je 22 155 49 99, na které můžete zvolat, nebo můžete poslat SMSku ve tvaru píseň, mezera, potom váš text s přáním a to celé odešlete na číslo 90 011 04. A nebo také můžete otevřít náš web vysočina.rozhlas.cz, ale teď už musím obsloužit paní Slávku Střebíče, která si k nám dovolala, má vybranou písničku. Pro koho ji tady pošleme? Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer vám, paní Vidunko. Srdečně vás všichni zdravím. Děkuji vám, přátelé milí, za písničky, které mě i manželovi posíláte. A i já vám musím oplatit vaše pozdravy písničkou. A to Jardovi a Janě Přibylovým z Výskytné, Janě a Květoslavu Pavličkovým z Koječína, Jirkovi Prokopovi ze Zdislavy, Václavu Šebestovi ze Želiva, Honzovi z Brna, Vítkovi kuchaři z hotelu v Třebiči, Majce a Sandovi Lesjaksovým ze Skály. Jo, a ještě Milovi Vackovi bych zapomněla. Všem posluchačům a vám, moji kamarádi a kamarádky, i vám, paní Lidunko, posílám pro radost a potěšení písničku od Žadovjáků Jen ve snách. Děkuji vám za zahrání a někdy zase naslyšenou.
0: Já vám moc krát děkuji. Mějte se krásně, paní Slávko, a budu se těšit naslyšenou. Písničku si také samozřejmě užijte a pojďme na to.

Žadoviáci dozněli na Českém rozhlasu Vysočina a já teď plním také tuto písemnost. Dobrý den, prosím o zahrání panu Honzovi Růžičkovi z pohledu k dnešním 65. narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a štěstí. K dnešním narozeninám mu přejí manželka Romana, vnoučata Honzík a Emička a také synové Martin a Honza s manželkou Zdeňkou. A prosíme tedy o směs polek Pepička Zimy. Tak pojďme na to, muzikanti, pojďte hrát. Přejeme všechno nejlepší.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina plním také přání posluchačce Ivaně, která se k nám dovolala, takže hezkou sobotu. Dobrý den.
1: Vám taky, dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát písničku pro naše známí, kteří nám taky dávají zahrát a pokaždý se nedovolám, takže dneska se podařilo. Paní Jano, tak našim sousedům, paní Janě a Květoslavovi Pavličkovým, Jirkovi do Dubí s rodinou, Prokopovýmu a všem, kteří na nás myslejí, kteří nás znají a kteří poslouchají tenhle pořad.
0: Dobře.
1: Děkuju moc za zahrání a přeju všem hezký večír.
0: Já vám taky, paní Ivano, mějte se krásně, co vám daří a hezký poslechy pro vás.
1: Tak. Vám taky, hlavně hodně zdraví všem. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou i pejskům hrajeme tam, jsem slyšela. Strahovanka je tady a nejhezčí koutek.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A hrajeme dál na vaše přání do Havlíčkova Brodu. Zdravím také Luboše. Luboši, vítejte. Hezký dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Tady Luboš z Havlíčkova Brodu, veteránista. Dneska jsme se zúčastnili na staré kolínské brázdě, takže bych opět zavzpomínal na veterány do nebíčka, nebudu jmenovat, aby jsme tady nebyli dlouho. Písnička je pro moji paní Marušku, která se o mě tak moc stará a pečuje. Paní Lidi, je písnička i pro vás.
1: Děkuju moc krát.
2: A pošleme to domovy důchodců, penziony, LDMky, kdo nikdo nikdy nedá zahrát lidem osamělým. Paní Lidi, je pusťte to tam, jak jsme se domluvili.
1: To je milé.
2: Děkuji moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou, mějte se krásně, zdravíme samozřejmě vaši paní Marušku a pojďme hrát. Tady už je Krajanka a Chaloupky pod horama.

0: krajanka dozněla a my se přesouváme na další písničkové přání a to má také Jarda Zdačit. Jardo, také tě zdravím v našem pořadu. Pojďme rád, komu prozrať.
1: Lížko, já tě také zdravím. Samozřejmě i všechny příznivce Dechovek pro Vysočinu. Budeme rád pro čestné dárce krve a to jak pro ty současné, tak i pro ty bývalé. Ještě bych poslal orchestráku, kterou jsme vybrali, Verča Marii do Plzimova a ta orchestráka se jmenuje Pod bar teda a zahrají i Štvánci, takže doufám, že si ji užijeme. Mně se strašně líbí teda, abych ti pravdu řekl.
0: Určitě, můžeme to dát.
1: Jo, a je Jiličko taky pro tebe, jo?
0: Já samozřejmě děkuji, ty si ji také užij a hezký poslech vůbec všem přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Jardo, měj se krásně, ahoj.
1: Taky se měj, ahoj.

0: a hrajeme dál teď podle Víti z Losenice. Víťo, i vás zdravím v našem pořadu.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům a chtěl bych od vás, paní Lidie, nechat zahrát kamarádovi Milanovi Rosickýmu z Losenice, který měl před měsícem 60 let. A já jsem mu slíbil, že mu nechám zahrát, až se k vám dovolám, na louce sedlák seče.
0: Dobře, dobře.
1: Kdybyste byla tak hodná a pustila to tam. A pro všechny, on to je věrný posluchač. A pro všechny posluchače i pro vás. A krásný večer.
0: Já vám
1: děkuji mnohokrát.
0: Já vám také přeji, Víťo. Zavolejte zás. Mějte se krásně a písničku si taky
1: děkuju
0: užijte.
1: Děkuju moc.
0: Naschledanou. A tady už je písnička a já jsem vybrala nakonec Muzikanty z Jižních Čech.

0: Strašně nám to dneska letí v tom pořadu. Tak pojďme na další písničku, kterou vybral také Bohušek z Poděšína na Českém rozhlasu Vysočina. Pojďme hrát, co to bude a komu? Povídejte.
1: Dobrý podvečer, paní Lidie a všem posluchačům. A včera měla netes Lenka Sobotková ze Zníškova narozeniny, půl kulatiny pěkný. Ano. Tak bychom jí zahráli od Lučanky Vítovčická polka a přeju všecko nejlepší, ale zdraví, štěstí, spokojenost a kluci, ať ji poslouchají, ať se dobře učí a bylo by to ještě pro manžela jejího a pro ty kluky dva a pro dědu a babičku.
0: Dobře, zahrajeme Vítovčickou půlku a Lučanku. To je vaše přání, my přejeme dodatečně samozřejmě také všechno nejlepší, ať se daří a vy se mějte také, Bohušku, pěkně. Naslyšenou příště.
1: Ano, děkujeme vám.

0: Lučanka dozněla, Český rozhlas Vysočina hraje dál dle vašeho přání. Teď vybral Verbuňk také Marek z Lanžota. Marku, pojďme na to, komu zahrajeme. Hezký dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Prosím o zahrání písničky Štěpánský Verbuňk od Jezerky z Raxy. A pošli to pro paní Alenku do Zvonějova. Potom to bude pro paní Marii do Velkého Beranova. Pro pana Jardu Dodačic, pro pana Honzu do Brna, pro všechny posluchači, kteří poslouchají a vám do rádia.
0: My moc krát děkujeme a těšíme se na hudební dárek. Tak a pro vás je taky, Marku. Hezký poslech, do Lanžota posílám. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Lidií Jakubičkovou.
1: Tak to tady krásně vytáčíme, tak. A já ještě, abych nezapomněla také na vaše došlé vzkazy, tak přidávám dobrý den, prosím, zahrajte pro moji Blanku písničku Vínečko jak višňa a že jí přeji, ať se jí splní její sen, který moc chce a miluji ji Petr. To je krásné přání. Tak ať se vám všechno splní a tady už vám hrají Vacenoviáci.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina ještě zbývá pár minut, tak pojďme ještě plnit přání. Verče Spolřimová, hezký dobrý podvečer vám.
1: Dobrý podvečer, paní Lidunko, moc děkuji, že jste mě vzala do vysílání a já bych prosila zahrát jen tak pro radost pro tu naši partu. Pro přítele Jarouška, paní Tyráčkovej, Sobkovej, manželům Kyselovým z Počátek, Dvořákovým z Bojiště, Honzovi do Brna, Jardovi do Račic, Jerce a Mirkovi do Batelova. A jestli jsem na někoho zapomněla, tak těm písnička taky patří. A je to, co jsme si našli, co jsme si vybrali a moc děkuji za zahrání a zase někdy se budu těšit na slyšenou. Děkuji moc.
0: Na slyšenou, mějte se krásně a tady už je tedy Husopaska a Lipkovanka.

0: další písnička už je připravená v našem pořadu a vybrala ji posluchačka Květa. Já vám také přeji klidnou sobotu a povězte, komu zahrajeme.
1: Dobrý večer, já vám taky přeju krásnou sobotu. Dneska je 19. září, ale včera 18. září oslavil krásné narozeniny 77 let pan Josef Krytinář z Horní Rožínky. Touto cestou bychom mu chtěli všichni popřát hodně štěstíčka, zdravíčka a lásky a poděkovat mu za všechno, co pro nás dělá a hlavně, ať je tady sama dlouho a je nám velkou oporou.
0: A my z Českého rozhlasu Vysočina také přejeme hodně, hodně moc pevné zdraví, ať se daří, spoustu radosti, žádné starosti a hezky si to užívejte.
1: Tak, děkujeme moc
0: a máte zač.
1: Krásnou poslouchací hudbu přeju oslaventovi.
0: My tež, stará lípa a veselka Ladislava Kubeše je tady. Mějte se krásně, paní Květová.
1: Taky.
0: Zase někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou a naschledanou.

Veselka Ladislava Kubeše dozněla v našem pořadu na Českém rozhlasu Vysočina a já ještě plním tedy toto přání. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Chodníček radosti od Záhořanů. Děkuju, Jirka. Možná bych písničku také poslala pro Marii a jejího kamaráda. Marie také si napsala o písničku, to už nestihneme. A možná i všem chatařům do Údolí radosti pod Vrzanovem. Tam chtěla nechat zahrát Jarka, tak si užijte Chodníček radosti a já se budu těšit zase příště.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Tady právě některé ty lokality budeme tady mít i stromolesce, protože to sami v tomhle prostě se nedá líst.
2: To se týká například několika stromů na ústředním hřbitově, kde padají suché větve na cesty, po kterých chodí lidé. František Jirků, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Tamhle vařím sivní omáčku k hřbetu z divočáka.
4: To máte zrovna na plotně.
3: Ano.
4: Můžu se podívat? Něco si nahlédnout. Krásně to bublá.
3: Bude s celerovým píré.
5: Z Humpolce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Lísek na Žďársku má dva nové radary u školy. Vesnicí roku 2025 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Soutěžilo celkem 245 obcí. Nad mezinárodním letištěm v saúdsko-arabském Riádu stoupá dým. Ráno byly v metropoli slyšet výbuchy. A neděle bude polojasná, večer s deštěm. Teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jakub Diviš. Dva nové radary kontrolují provoz v Lísku na Žďársku. Oba jsou v blízkosti základní školy. Obec je pořídila na konci léta a každý vyšel na 150 tisíc korun. Radary jsou pouze informační a nemají kamery. Doprava v obci se díky tomu sklidnila, potvrzuje nestranický starosta Josef Zich.
7: Od začátku školního roku jsme děti upozornili, v prvním dvě školy jsem upozornil, že máme nový radar, že budou mít větší bezpečnost, ale až na přechodu dávají stále pozor, protože nemají absolutní přednost a odezva od rodičů je zatím vesměs kladná. A i od řidičů. No, to tak není vždycky, ale zatím jo. Od místních ano.
6: Vesnicí roku 2026 se staly Boršice ze Zlínského kraje. Porotu zaujala péče o obec a její obyvatele a bohatý společenský život. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Vraclav v Pardubickém kraji a třetí skončili v Šeruby ze z Plzeňského kraje. Organizátoři dnes výsledky vyhlásili v Písečné na Orlicko-Ústecku, která zvítězila loni. Letos se přihlásilo 245 vesnic, to je nejvíc od roku 2016. Výbuchy a požár dnes narušili provoz na mezinárodním letišti v saúdsko-arabském Riádu. Shořela tam zřejmě jedna z palivových nádrží v přilehlém areálu státní ropné společnosti Aramco. Informuje o tom agentura AFP. Vláda se k situaci zatím nevyjádřila. Neinformovala ani o tom, jestli požár souvisí s nálety, které na cíle v Saudské Arábii podnikají povstalci ze sousedního Jemenu.
8: Už v brzkých ranních hodinách se nad saudskou metropolí ozývaly výbuchy. Nad riádským mezinárodním letištěm pak začal stoupat vysoký sloup dýmu. Úřady v nosi v Riádu varovaly před leteckými útoky a vyzvali lidi, aby nevycházeli z domovů. Saudská Arábie v posledních týdnech čelí útokům od husijských povstalců z Jemenu, kde se znovu rozhořel dlouhodobý konflikt. Husijové, které podporuje Irán, při bleskové ofenzivě na začátku září obsadili rozsáhlé území podél pobřeží Rudého moře. Saudská Arábie zase vede koalici, která podporuje mezinárodně uznávanou jemenskou vládu. Podle Husijů taky opakovaně útočí na území pod jejich kontrolou. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
0: Sport.
6: Hokejová Dukla Jihlava hraje právě na domácím ledě s Chomutovem a stav utkání je 1-3 pro Chomutov. A třebíční hokejisté zatím prohrávají s Přerovem 2-3.
0: Počasí.
6: Noční počasí bude převážně jasné, v nejnižších polohách s možností lokální mlhy a teploty klesnou k 11 až k 8, v údolích až k 7 stupňům. V neděli přes den pak čekáme polojasnou oblohu, později odpoledne ale přibude oblačnosti a ke večeru se přidají přehánky nebo déšť. Naměříme mezi 19 a 22 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: Na křižovatce mezi Jiřicemi a silnicí směrem od Humpolce havarovala dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování. Dejte tam pozor, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionů. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásné představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předchové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovou tu krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup, tak posedlí uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byli to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou. Si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský. A vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby, zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Šli tou úžasnou oranžerií a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánku a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším navštěvníkům a přesuneme se směrem k Pstrožím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky viz kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách, to byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal: přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl, také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie, a vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor, a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží, až po tu Kroměříž. A ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek, všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete ten čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník. Pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději?
1: Já mám rád do návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: A profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Sním tajný sen.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka čtyř dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila, kdo a co se jí vybavovalo.
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky, konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoct. Nebo když si představím Inbázi, že prostě celý ten domeček je proto, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo. A samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvilku na stole. No to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování, co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánova-Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáháním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan Al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky, prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, aby jsi ty netančila. A všechno umíš. Jak to?
0: No, umím. Já přitom blbnu. Tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo? A čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiků, vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit. Pro mě vždycky jako uprchlíci byli to jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy byl teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterýma mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli tí dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než tí první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánová-Roubalová spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu být, zajímají se nebo sebe, radují se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitej. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na nájem a na jídlo. A já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
0: Řekla Věra Kostlánová-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští My a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nová to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štajnmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po čtyřech zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají slavici v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Tiskovka.
1: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
2: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem vše.

0: víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Utík.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: kojoti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farna Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobacii i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil 2 góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v 9. kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jedna, která ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub. Takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout. A ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebáce, ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytváří až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak jdejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Javier Jiménez da

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letoš

0: nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
1: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
0: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
1: To je moje krédo.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě, pakliže je tvrdší, je ho tam víc, nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Český kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juta, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociální sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
7: Stával jsem ve 3:15.
8: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
7: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
8: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
9: Těším se hodně, my jsme se o nich učili ve škole.
8: Podobně to má i Matěj Drahorád.
10: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
8: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Hvězdné návraty.
11: Hvězdné návraty.
12: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
11: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
12: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
13: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
12: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
13: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
12: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
14: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
12: To by stačilo.
10: Není to blbý?
12: Ne, dobrý. No, uvidíme.
15: Uhodli jste. Dnešní díl našeho pořadu bude věnován konkurzům všeho druhu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím. Já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální. Manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televarieté Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkně. Ale já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to
3: ještě... Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas
3: no,
1: tak
3: dát. No, uklidněte, dobře, uklidněte
1: to je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych... Jo, jako
3: ano, jistě,
1: přijdu,
3: to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost jenom. Publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: A hleďme se, koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
3: Řečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
4: Stačí. Stačí, jsem celá z toho taková.
3: Ano, ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
4: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako s přípravy.
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, no my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo já už mám, ale... já bych se přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: Ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějak vypištor, soudru
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte se na základě inzerát našeho inzerátu o místo, že?
4: Ale já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale mohu, vy byste mohu.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, právě naopak snad. To máte tak, mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky jsem ji tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez. Stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiňte, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor,
2: co? Soudce, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo, možná. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: tím se si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. To bylo dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no, ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoru, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že... No,
2: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm-hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, aby se to bylo zvěděl.
4: Promiňte, já bych... Ano. Opravdu rád věděl, no tak, co pojď. Tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: To je běžné.
2: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No? To víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené. Nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No, v podstatě, sami lapáli je.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě. S tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála, no asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitř řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to slečno modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to za potřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No, tak to vyvolalo salvu smíchu. Mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. To je jednou daný. Kde si Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, má dnešní šnuptycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.

0: pány rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravení, takže my můžeme začít. Ako první korčuje, kde se moje svedu plukče, škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou budou byli iba jednu pirueta, celá jazda postrádá skoku, ale škrtí pes a už je se voda pláca, pláca. Počkáme si na výrok rozhodcou, čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radost, bravo.
1: Druhý se rozjíždí, kde z demóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý salchov, promiňte dvojitý.
0: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
1: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozhodčí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
0: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výnimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělat rasá holubička, je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
1: No gabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
2: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl tragéd u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurs.

0: Kurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurz, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
1: Takže tím jste prošel, no.
0: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
1: Pamatujete si, co jste musel dělat mimochodem?
0: Ano, pamatuju.
1: Co?
0: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Ne, režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
1: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
0: Ne, já jsem, a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
1: A chtěl jste, aby režijně plakal?
0: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě protože jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
1: otočí, jdou domů.
0: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný, a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
1: No tak Tomáš Holý třeba s Marií Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
0: ale jo,
1: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
0: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
1: A dopadl se špatně.
0: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady já, tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
1: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Jste to odhalil.
2: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
3: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
4: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
5: Odbourat restrikty, toky?

0: vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režisér, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka.
7: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
7: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytice?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hyacintu tady člověk nezakopne.
8: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, byť macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečna, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí, ale on
8: dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. Kluci, já vám řeknu, mě se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. Ale zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václave, řekněte.
8: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Stali jsme. Tak prosím, jedem další.
9: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
9: Tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
9: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
9: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
9: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
10: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, vlastně, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
10: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
10: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
10: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
10: Další vrš, soudružka!
11: Dobrý den, soudruzi.
10: Dobrý den.
11: Vy jste ředitel?
10: Ne, já jsem Václav.
11: Vy jste ředitel. Tak mi nám skočte pro kafe.
10: No dovolte, já vám budu
11: pokládat. No, budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
12: Machovou.
11: Liduško.
12: Liduško.
11: Ale on to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
10: Prosím to kafíčko, jak...
11: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
13: Doktor Novotná.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Dobrý den.
15: Dobrý den.
16: Dobrý den, ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
14: Ano, fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
17: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
18: Je nějaká provokace, ne?
16: No.
14: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je, do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
18: Logické, my tu denně všíváme budíky.
17: O čem poradit?
14: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
17: No, ne, to vám někdo přednášel?
14: Ne, to jsem četla v Beletry u Taylora nebo Harriota.
17: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili uzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurz, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barbosíková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům, těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy. Noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

krásna vec. Vždy víš, šťastie je krásna vec. Šťastie je tak krásna, že pichová vec, ale prachy si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton dal bůrek a taky porcelán. Petit parmesan.

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Kravín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako páso krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako páso, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom, že tady jo, že už krávy přivazovali. On je dohnal domů, aniž by panička nepotřeboval, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem mají v novinách. No, milovali jsme ho díky jemu, jsem se naučila říkat dro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct dro, říkala jsem šumilo, místo ro, a když si maminka říká, Jiduško, běž a zavolej na Harika, jde k večeři. A já jsem prý vyšel na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, no. Jenomže já jsem potom to říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, rušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká, už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik měl roku, ale hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada. Já jsem toho Harika neviděla s ním opravdu dlouho, nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Možná tam špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka. No, a to nejednoho, že? Potom, no prvního jsme přišli ten roztrámaný se kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, uváhaného u budy, to byl náš Hariček, vám říkám, my jsme s tím nasfotil a nějaký známý tatínkův,
0: ano,
1: byl
0: zřejmě
1: u novin a byli jsme vyfoceni v novinách, říkám, jedno jsme měli ten, když si mamince potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Burny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velký Karlovic, že by potřeboval psa, taky měl mi šimovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. spakovala aktovku a já jdu taky do jídelny, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné loterie.
0: Liduško.
1: No nakonec Harička odvezli, ale za týden nebo za 14 dní, on měl totiž zavřeného, on ho hned nepočil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, prošel oškaredě bylo. A ten Harik, mokrý, zarušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal před dveřma. Mamka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harik. A jak tatínek zavolal Hariku, jak on nesměl, na gauč to byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, ze stolu živě vzal. Tak zavolal Hariku, ten skočil na něho, na ten gauč a on zavolal a říkám, že pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil, tatínek říká, ne, pan, já on vám ho nedám.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
1: My taky, já zdravím všechny despace, mějte se hezky a co vám v životě daří.
0: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířacím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní Profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. A dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak jsem jí dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další Fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
0: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne? Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
1: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, to byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
0: A máte nějakou fotografii, ke které se ráda vracíte?
1: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
0: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
1: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
0: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakrslého, papouška nebo
1: no,
0: cokoliv
1: jiného? To ne, tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa. I když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina, běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřel, tak se mi zakouzl do lejtka, to by bylo asi 8 let.
0: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuji za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
1: Slouchám,
0: noc,
1: drží mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť Podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, opeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá Frenštátu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění, děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejútlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky, to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i v zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů. A ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru. A já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná, kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do druhé ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku, řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila, a ta zemřela v roce 1999 až 2000. A tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nálezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené, v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strach je vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítostivě hleděl, a jak se mám dostat dolů? Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl různé a jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel. Takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný. Byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
0: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
1: Tak budu teďka tady mám Bibinku, co přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
0: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní
1: Veronika Zakomluvka.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19., že ano?
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocena krásná dalmatinka. Krásná a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja. A já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala, aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, ať mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno. Už byla v letech, ale krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do

0: Komínka se jel autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do Rakovníka. Prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
1: Ano.
0: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
1: Aha, druhý člověk.
0: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem už, prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Je vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám. A byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je lepší než nějaký člověk, který je zlý.
1: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám pejsek do života přinesl. Moc vám děkuju, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
0: Já děkuju všem posluchačům. Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všechny zvířátka, ať jsou na ně hodní.
1: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevčice, no ale už je to minulosti a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě. Ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané, tady tomuto byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určený a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudáka byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali. ale já jsem ji zachránila vlastně život, protože potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné, ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože byl, ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuju, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, že jste řekla.
1: Ano, děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji za vaše
1: povídání. A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich si budeme povídat až do 1 hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty ses ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, savašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostal asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář pan doktor Ecker, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám 3. rok, kdy jsem o něj přišla, tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a plíce, prostě mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, abych ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o den nebylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocem mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky a on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji z dálky, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. Oni ze všeho vyléčil. A teď si řídí pejska, já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši 2 moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan kapitánčík mají taky psy a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejdou užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, A paní, jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč bych toho psa měla mlátit?
0: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
1: Protože ty řeči je poznat, jak si taky svý milujou, takže proto to říkám.
0: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout, protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si to máme představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, abych pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala.
1: Ano,
0: ano. To je neuvěřitelné.
1: No, to opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: No tak já jako jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem jako ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kdy se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu?
1: No.
0: Byl s vámi až dokonce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem ji měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: nejvíc tyhle vodící psi žijou, se dožívají, vlastně jsem ji dostala dvouletou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech a já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě.
0: U vás. Mm-hmm.
1: No, jako dospala. Už potom, opravdu do posledka, až poslední týden, najednou přestala žrát, tak jsme volali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A tak jo, dospala, pak spala a až dospala.
0: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada, nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no, za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto

0: člověk,
1: rozumím,
0: mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako další psa jsem nechtěla.
1: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
0: Tak si. Dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10, 20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta roztrhaná fena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tak jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady spinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka, z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, staň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala, mám něco Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To byl blázen, ale já jsem mu milovala. Nakonec teda umřela, jsem mu pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu, tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok, takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá a taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbilo, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný 2 žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma 2 krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, já jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen. Tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej. Takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mít. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. A říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít z náručí do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, tak je malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou v práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Ten to zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takyho malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Tatko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil se mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju, vyprávíte krásně, poutavě, mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla
1: tečka. Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovicích v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek. A podle vizáže to byl jezdečí z Nětin střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to lové pejsky. Tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi vezme domů děcko. Tak mi dovezla Dianku, dali jsme jméno Dianka. Je fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už ji máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. S písemnou samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, při blbosti, takové ty jeskám sladkosti, plus její granulky a pak co mi zbydou penízky nakoupím rodině. A to je zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, přibyli po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Dianka leží u mě, olizuje mě, protože už o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se to může stát? Vypátrala jste někdy potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte
0: někdy,
1: co?
0: Kdo to udělal?
1: Já jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlí Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak dětka se s ním můžou dělat, co chcou hladit, jdou na si lehnaní, už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše
1: to teda dědobce, osobně myslím, jako nemůžu to dokázat.
0: Bylo, no. Ale tak,
1: protože na nikoho nereaguje, jo. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem se naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí před obchodem nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ním vyroste tygr prostě.
0: Paní
1: Takže
0: Emo.
1: Já si myslím, že asi byla nebo narodila se v takové a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželi neuhlídali, když se hrála a měla to s zevčíkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali ze zevědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál. Teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: A všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu večer z práce, tak hodím z prchu, lehnu si, pustím vaše rádio a poslouchám.
0: To jsme rádi.
1: Usínám.
0: Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí kamaráde, kteří prošli našimi životy, zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky a pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archívy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit, ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona stečná Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Aha. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
8: Ještě nejsme všichni.
9: Ale je 8 pryč.
8: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
9: Jak?
8: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
9: Co? Počkej, vy jste měli byt?
8: Vertikální.
9: Co to bylo?
8: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
9: Počkej, jak jste spali?
8: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
10: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
8: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
10: No.
8: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
9: Vy jste asi byli parta za všechny drobné.
8: No, jeden za tři a tři za jednoho.
2: Necháš to?
10: To je jenom okurčička.
2: Ne.
10: Některý vůně jsou silnější než já.
8: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. let, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68 byl zejména teda.
3: To bylo krásný,
2: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo? Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová,
3: no.
2: Takže jsme, a Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole, vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
11: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
12: Hele, Mařenka Popincová.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párlova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra! Provodí, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Jo,
1: chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano. No
2: tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomíná na ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No tak ještě byl asi hodně mladý, no to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mně.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
4: Tetička.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslí, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře. No,
9: malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdyby jsme to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co by jsme to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabijí.
10: No, já bych mohl vzít myšky a holdinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? No. Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
9: No neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby spříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, co mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
12: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, neplakej dítě, to je oboj.
12: Co je, co se stalo?
3: Řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším,
3: pánu?
11: Slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to jeden. Co se teda nádrží?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustíku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč!
3: Co pak normální mužský kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačko, dítě moje ubohé.
13: Maminko!
12: Vždycky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: Ale vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte,
14: přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, byť.
12: Už bych ti kupoval kytku, ty nemáš svátek žádnej.
11: No jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
13: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: Já už to nikdo neudělám.
11: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho roztráždíc a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: A proč jako spolu, v čem to vedělo?
5: Nevím. Já to nevím, nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže,
6: a už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád. Moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy?
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy? Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak. Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
7: Já pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, se div se nepoperou.
8: Křičej na sebe, co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet, beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá. On je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá? Musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martínkovi.
8: Ale Beruško, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinková, to je pana Martinka, paní Martinková.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli seš pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej, a trpělivej, jako pan Martínek.
8: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli mě. Jo, chci taky sumec.

0: Koťátko.
1: Koťátko, koťátko. Tak ty už si říkáš koťátko.
0: Co je?
1: Jo tak, můj milej zlatý, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mně teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mně ne.
0: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sloty. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
2: Naschledanou.
0: Bohem.
1: Vidíš, co děláš?
0: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
1: Dobrý večer, pane Martíne.
0: Dobrý večer, paní Martinková.
3: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
4: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že jsi sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
5: Tak to je krásný.
4: A ona stuhla a zasmála se a říkala: ty jsi vtipná.
6: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že tě trabán v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Takhle ukážíš a už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravu.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Vy o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace té práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se
12: Vratné lahve.
6: Ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil.
6: Žehlil jsi někdy?
12: Žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco? Třeba?
6: Ne, má to napsaný.
12: Má to napsaný.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Pál 3.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý Magdor z Ostravy domů.
4: Bartovské hrytě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Vasibaue.
15: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjít tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úřadě, kdy jste si vyřizovala ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
13: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě.
12: Jeřábem.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme... Některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel, sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.